0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Dní, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát, teď akorát, když se rození.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas.
1: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: Love it, man.
1: Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

odniesol k nám na dno. Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zudí tmavá padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 360 variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyv len zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hrudi v pári diery vrie, poznám.

0: Dítě o rap, volejme bach. Keď o něčo jiné, tak volejme prach. Nestojím o pozornost, nestojím absolutně o nič. Mám z toho strach, večer byl fajn. Nepamětám veľa, no připomeně mi to mrak. Ráno, už čeká za stolom na mě, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, písal mám v koncom akrobat.

Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: mu mává Adie.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

našel jen otázky. Zpěsil jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky,

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné ráno, milí posluchači, je tu 8. hodina a Bára Zajíčková s dnešními prvními zprávami.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Na střeše lvovské nemocnice svatého Lukáše na Ukrajině pomohli Češi postavit novou solární elektrárnu. Akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun. Spojené státy a Irán podepsali mírové memorandum. Stvrdili jej prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. Mezi nimi otevření Hormunského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Balet Národního divadla dnes ve Státní opeře uvede premiéru inscenace Who Cares. Ta představí tvorbu gruzínsko-amerického choreografa George Balashina. Zatančí solisté a sbor baletu Národního divadla pod vedením Václava Zahradníka. O hudební doprovod se postará orchestr Státní opery.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace se chystá na druhý zápas na mistrovství světa. V Atlantě se od 16 hodin utká s Jihoafrickou republikou. Přímý přenos od 18 hodin Český rozhlas odvysílá na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě kolem 25. Na 1000 metrech na horách kolem 22. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Krásné ráno, milí posluchači. Dneska máme 18. června, je čtvrtek, svátek slaví Milan, Milana, Milíč, Miloň, Milovan, Milovín, Cedrik a Cedrik. Ale Cedrik a Cedrik se nám tady vloudí až překvapivě často, takže tomu úplně nevěřím. Podle OSN je Den udržitelné gastronomie, takže prosím vás dojídejte. A podle OSN je taky Mezinárodní den boje proti hate speech, tak nemusíte dojídat, jestli nechcete.
1: Ano, každopádně tedy 18. červen, taky zároveň velmi významný den z mnoha důvodů, nicméně ve vysílání Rádia Wave během dnešního dne, alespoň co tady budu já s Bořkem, tak přátelé, si nemůžeme odpustit hned několik vstupů o fotbale, protože dnes, jak už jste ve zprávách s Márou Zajíčkovou slyšeli, v 18 hodin nastoupí česká reprezentace proti jihoafrické reprezentaci, tedy reprezentaci Jihoafrické republiky. No a my se samozřejmě budeme sledovat, už jsme jako na trní, vlastně už několik dnů vyhlížíme tento zápas, který skutečně je kruciální, neb pokud česká reprezentace nezvítězí, tak velmi pravděpodobně končí
0: ne,
1: na turnaji.
0: Velmi pravděpodobně končí na turnaji.
1: Takže tak.
0: Takže tak. Takže o tom i potom. Dneska taky můžete slyšet, že ten den je významný tím, že přestože 18. června Krištof se stále ještě nezbavil své alergické rýmy. Je mi ho hrozně líto.
1: Je to tak, přátelé, trpte, ale je den proti hate speech, takže máte smůlu.
0: Novinka v playlistu Rose Grey.

0: Nadechněte se.
1: Trošku zatlačte.
0: Nechte se unášet starověkou mystikou, antickou mytologií a středověkou alchymií.
1: Středověkou alchymii si trefil a starověká je filozofie.
0: Aha, tak dobrý. Každopádně jsme tedy v našem oblíbeném okénku s pranostikou. Přátelé, is it last year already? Protože já si pamatuju, že svatého Gerváze a Protáze jsme tady v tom vysílání z Božku spolu už rozhodně probírali. Na něj přijde řada zítra, na svatého Gerváze a Protáze. Poseč seno nejsnáze, suché li domů odvést. Chceš? Do Jana si pospěš.
1: Do Jana, to je myslím 25. června, ne?
0: 25. června je Ivan, 24. je Jan.
1: No tak to jsem byl hodně blízko. No tak vidíte, to je pranostika pro zítřek, ale k dnešku už se vážu jenom takové obecné, neboť svátek má Milan a jak si na Milana pranostiky nemysleli.
0: Milan, Baroš, Klička a Gol.
1: Ano. V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno, no tak to se momentálně trošku děje, ale uvidíme, teď se to překlopí. Jestli červen mokrý bývá obilí, pak málo rodívá, to se taky rýmuje aspoň. Červen li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost do dobrého vína. A tady to minulé mě mate, mám pocit, že na začátku června jsme měli jednu z pranosti, která říkala, že když v červnu hodně prší, tak bude hodně vína. Takhle teď už to jde proti
0: takhle
1: sobě.
0: Takhle si vlastně udělal špatnou novinářskou práci, protože si nabídl posluchačské skupině všechny možné pohledy na věc, ale zase na druhou stranu. Vyberte si, co chcete.
1: Já jsem objektivní.
0: Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
1: Nekuká-li kukačka před svatým Janem. Já už jsem kukačku slyšel, je to v pohodě.
0: Před svatým Janem jsme teď, protože to je tedy příští týden.
1: Ano.
0: Tak
1: 24.
0: Nekuká-li kukačka. Kuká-li kukačka, bude úrodný rok. Nekuká-li kukačka, nebude.
1: No a k tomu jenom doplním, že vědci nedávno poprvé natočili, jak vlastně kukačka snáší vejce do hnízda cizího ptáka, takže to si na internetu určitě najdete. My se za chvilku podíváme na Čapí hnízdo do Bohuslavic a tohle bylo naše pranostické okénko.
2: Nazdar, nazdar, zdraví vás Eduv syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: To zní jako kdyby se nám pokazil počítač, kamaráde.
1: Kebauše, life's way to Fleeden.
0: Wow, tak to bych nikdy nepřečetl.
1: My jsme se ale nanechli krásně oba dva. My si navzájem totiž děláme v poslední době ne takové kulišárny, ale už tak automaticky vlastně jeden začne a tak hnedka z toho je téma. Tak já teďka čekám, jestli ty něco máš.
0: No, ty jsi mi úplně vyrazil z ruky. Téma tak úplně nemám kromě...
1: No to nevadí, já když tak mám téma z fůru.
0: Tak v pořádku, tak já jsem chtěl mluvit o Excalibru, protože...
1: No tak jo, mluv.
0: To je naše nová rapová show, vlastně scéna s opakem disu skončila a přesunul se to do Excalibru a já musím vyzdvihnout, za to bych dal teda obrovský props PR týmu Radia Wave, jako ten vizuál Excalibru je fantastický, protože prostě tady tihleti repoví zbrojnoši, jak bych tak, nebo panoši totiž už nejsou, řekl bych, že jsou spíš zbrojnoši.
1: Ano.
0: Tak mají fantastickou fotku na naší úvodce na wave.cz, kam vás určitě zvu, ať se podíváte, protože vypadá jako blaničtí rytíři, bych řekl.
1: No a chtěl bych taky pozvat k nějaké konkrétní epizodě?
0: No tak třeba k Acid Bass Club. Řekl jsem to správně.
1: Ano, správně.
0: Což je v Praze působící hudební tandem, tak Paul Ghetto a Kesso Chris, kterého shodou okolností znám, tak vydali nebo pracují na novým projektu.
1: To je teda Paul Gates, ne Paul Ghetto, ale to nevadí. My jsme na Božka zvyklí, přátelé. Takže poslechněte si třeba o Acid Bass Clubu, anebo taky třeba rozhovor s Paynem, s raperem, ve kterém se chlapci všichni vtipně zastavují u tématu od kolika followers na sociálních sítích už můžou rapeři disovat jiné rapery. Takže poslouchejte...
0: Pro mě od 50.
1: Od 50 tisíc?
0: Ne, od 50 normálně jednotek.
1: Jo, takhle jo.
0: Jasně.
1: Tak to pak už může disovat každý.
0: No víď, tak však se to taky děje.
1: Tak příštím vstupu bude
0: dneska
1: diss track
0: proti hate speech.
1: Jo, dneska je pravda, dneska žádný diss tracky. Jenom o nich třeba můžete poslouchat v Excalibru, což je tedy pořad Radia Wave, který zároveň můžete vidět i ve formátu jako audiovizuálním.
0: Ano,
1: třeba tam. Na našem YouTubeovém kanálu.
0: No ale tam už samozřejmě Casablanca, Jardič a Don Chain nebudou v tom brnění. Bohužel.
1: Ano, bohužel.

0: Milí posluchači, otevřu historické okénko.
1: Tak to ale mě baví. Dokonce bych chtěl nějakou historickou otázku skutečně vyzkoušet.
0: Tak to se stalo 18. června v roce 1942 po atentátu na Reinharda Heydricha.
1: Je to smutná událost. Jsou to ležáky nebo lidice?
0: Je to vlastně...
1: Já teda musím říct, že tohleto mi jdeš jenom trošku do rány s tímhletím tématem. Já jsem včera šel po...
0: Kreslově ulici.
1: Právě že ne. Šel jsem, tak už tím pádem vím, co chceš říct. Já jsem včera šel po Letné a občas před některými domy, a není to jen Letné, je to i v dalších částech Prahy, je vynechaná dlažební kostka a místo ní je tam zlatá dlažební kostka.
0: Podle mě je to spíš bronz, ale...
1: Opticky prostě působí jako zlata.
0: My se máme v Praze tak dobře, že máme zlatý
1: je to je kostky. Tak prostě pozlacená. Ta myšlenka je taková, že na ní je vždycky jméno. Zde žil někdo, kdo byl deportován a skončil třeba například v oné Osvětimi. Božku, tvoje kvízová otázka tedy logicky, když už jsi zmiňoval Reslovu ulici, vede k tomu, že se samozřejmě bavíme o tom smutném konci těch, kteří stáli za operací, která vedla k atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
0: Ano, a jenom jsem chtěl říct, že ty kostky, o kterých jsem mluvil, ty jsou kameny zmizelých.
1: Kameny zmizelých.
0: Ano. Ano, já jsem chtěl mluvit o tom, že zradou Karla Čurdy byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha a všech 7 vojáků zahynulo po statečné hrdinské bitvě u kostelu svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Určitě se tam ještě podívat. A na obhajobu Karla Čurdy, ale on byl vlastně nadstandardně dobrý voják a jedinou chybu, kterou udělal, takže měl příliš rád svoji rodinu, teď jsem to nedávno někde četl, a on po tom, co se tady rozpoutalo po tom gestapáckém prostě peklu, po tom, co umřel Reinhard Heydrich, tak po tom, co se tady rozpoutalo, tak on byl navštívit svou matku a sestru a v tu dobu byly vypáleny lidice a oni na něj hrozně moc naléhali, že s tím musí něco udělat, takže on nevydržel naléhání své rodiny a prozradil úkryt parašutistů.
1: Chtěl jsem říct, že i o Karlu Čurdovi se bavíme v jedné z epizod Boys s hercem Jirkou Šimkem, který je můj jmenovec a zároveň herec, který stvárnil právě ve filmu Anthropoid postavu Karla Čurdy, jinak samozřejmě film Anthropoid s Cillianem Murphym a Jamiem Dornanem, kteří stvárnili Josefa Kubiše a Jana Kubiše a Milana Gabčíka. Josefa Gabčíka, vidíš. Tak jsem, jak jsem live, tak jsem nervózní. Každopádně tedy no, čest hrdinům, protože opravdu to byl velmi zásadní počin, byť samozřejmě se s tím nese spousta tyranie, která následovala, tak si myslím, že stále tohleto patří do jedné jako z nejlepších operací, kterou jsme v rámci i odboje a v rámci působení v Británii udělali.
0: Nemohli souhlasit.
1: Zatáčka v Libni, pokud tam někdy projedete, já vždycky, když tím místem jedu, tak si na to vždycky vzpomenu, tak můžete taky. A třeba se podívejte na Anthropoid, protože aspoň teda za mě je to dobrý film.
0: Já jsem ho neviděl, ale věřím ti. Před námi Django, Danny Brown a
1: Angelina Jolie.

0: Angelina Zuli na vlnách Rádia Wave právě dohrála, no a před námi je konec první vysílací hodiny, milí posluchači.
1: Nemůžeš říkat, před námi je konec, před námi je
0: nový začátek samozřejmě.
1: Nový začátek, pojďme se na to dívat optimisticky. Božku, mě by zajímalo, jestli nějakým způsobem se ti za tu první vysílací hodinu proměnila tepovka vzhledem k tomu, jak se těšíš na dnešní večer.
0: Ale tak decentně. Trošku mi to spadlo, protože jsem zjistil, že ty nebudeš tak blízko divadla, až dneska večer dohraju, aby jsme se podívali spolu na fotbal, takže za tebou budu muset jít přes půl Prahy, ale tak to se nedá nic dělat.
1: Přátelé, to je další věc. Samozřejmě poptávka po prostorech, kde byste se mohli dnes dívat, pokud máte tedy fotbal tak moc rádi na velkoplošné obrazovce, tak je skutečně vysoká a opravdu
0: je to dobrý čas prostě.
1: Za stolik není. A v kontextu toho, že opravdu my hrajeme 3 zápasy v základní skupině a všechno jsou to noční mače, až tedy tento jeden jediný nám osud takhle přihrává v 18 hodin v krásném to čase. Kdy pozor, dokonce jeden z řetězců maloobchodní síť, normálně supermarket, který všichni znáte, jsme veřejnoprávní médium, takže já vám nemůžu říct jako jeho značku, ale třeba herci Richard Genzer a Michal Suchánek se objevují občas v jeho reklamách a je právě ten řetězec spojený i třeba s českou fotbalovou reprezentací.
0: Ano, takže červení ale, už vidí.
1: Ano, chci říct, že tento řetězec dneska zavře o 17:30.
0: Fakt?
1: Ano.
0: Tak to je skvělá kampaň.
1: Normálně dneska zavřou o 17:30 a oficiální komunikace je taková, že si váží práce svých lidí a že v 18 hodin prostě chtějí, aby všichni byli doma a mohli se koukat hezky na fotbal.
0: Borci ve skladu s mobilem, hele.
1: To je super.
0: To je skvělý. No, tak to je srandovní, před námi tedy konec, ale i nový začátek vysílací hodiny a za chvilku taky zprávy s Bárou Zajíčkovou.
1: Jú!
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, je tu 9. hodina, s ní Bára Zajíčková ve studiu a dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla. Shoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034. Minister životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března ho vedl Robin Beneš. Toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili 3 finalisté, jméno vítěze ale rezort neprozradil. Novou adaptaci románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále nově uvádí Vršovické divadlo Mana v Praze. Režisér Petr Svojtka do ní obsadil pouze 3 herce.
1: Sport.
2: Anglie zahájila světový šampionát ve fotbale vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ghana zdolala ve stejné skupině Panamu 1-0. Portugalsko i s útočníkem Cristianem Ronaldem remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 22. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. A na rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rerichta.
1: Docela, ale docela mě to jako...
2: Rozjelo.
1: Hážu si kopítkem.
0: Je to tak?
1: Teď by ne, když je to Skrillex, viď?
0: Ano, Skrillex, Tracy, Taichu, Anita B, no zkrátka spoustu interpretů na jedné desce a dopadlo to výborně. My jsme rozjeli druhou vysílací hodinu ranní show s Krištofem a Bořkem a já bych ještě jednou obrátil zraky jednak do historie, ale jednak i nahoru k vesmíru.
1: Aha.
0: Protože my jsme tady měli českou událost historie, to bylo úmrtí parašutistů v kostele po atentátu na Heydricha a teď světová událost v roce 1178. Jo, to je zhruba před strašně moc lety.
1: Ano, přesně tak. Před téměř, je to tak 1150 let zpátky. Ne, počkej,
0: ne, 950.
1: Ne, 850.
0: No, cca. Pět mnichů z Canterbury bylo svědkem exploze na povrchu měsíce, způsobené nejspíše pádem meteoritu. To muselo být pro ně jako v raně křesťanský...
1: A někdo jim to nevěřil, ale...
0: No, ale napsali o tom, takže o tom víme. No a já bych obrátil pohled nahoru z toho důvodu, že vy si můžete let do vesmíru vyzkoušet v centru Prahy a podle serveru iRozhlas.cz v záložce Věda a technologie pod záložka Vesmír. Tady stojí model rakety Spacebus, který

0: Knížectví tady, kapu.
1: Nějaký Vratislav?
0: Soběslav II. A víš, kdo byl v rámci Svaté říše římské?
1: Vratislav?
0: Friedrich I. Barbarossa. Tak krásný poslech Rádia Wave. Jazz Pink nebo Slow Motion Dancer?

0: Slow Motion Dancer Lifetime na featu s GB Clifford. Před námi v playlistu Baby Keem, Shy Girl nebo Yasha 96, ale ještě předtím, Krištofe, myslím, že už je čas.
1: Zelená je tráva.
2: Fotbal to je hra.
1: A ten míč kulatý.
2: Věc je záludná.
3: Přátelé, to, co jsme naznačovali, si pojďme teď hezky v našem sportovním vstupu připomenout, co se vlastně teda děje. Mistrovství světa ve fotbale.
0: To si říkám furt, co se teda vlastně děje.
3: V Mexiku, v Americe, v Kanadě, Mexiko. V plném proudu. Spousta zápasů za námi, ještě větší spousta zápasů před námi. Já si teda musím přiznat, že si to užívám velice. Z velkou část těch zápasů sleduji jako i živě v televizi. Dokonce dneska jsem se ve 4 hodiny a 47 minut probudil.
0: Ty jsi směšný. Tak na nás nevstaneš, ale...
3: Ne, počkej moment, na gauči, protože ne, že bych jsme se snad doma nějak pohádali, ale já jsem usnul u zápasu Anglie-Chorvatsko těsně před jeho koncem a probudil jsem se ve 4.47 takovou tou žízní, jak když prostě v noci na záchod a cestou si vezmeš z kuchyně skleničku vody, vypiješ ji, jdeš si lehnout a jdeš zase spát.
0: A když to děláme, když nemám žízeň?
3: To nevím.
0: Já si neberu skleničku vody.
3: No tak vidíš, tak to je zajímavý. Každopádně, jak jsem si lehl, jsem říkal, no jo, vlastně teďka jako sice takový blbý čas, 4:45, co teď budu dělat, kdybych náhodou neusnul. A ona se hraje najednou prostě, že jo, samozřejmě.
0: Fotbal.
3: Hraje se fotbal, hrála Kolumbie s Uzbekistánem.
0: Wow.
3: Nezapnul jsem to teda, ale jenom jsem to zkontroloval v aplikaci rychle, jestli teda se všechno děje. Nicméně.
0: Já vám prozradím, jak to dopadlo. Dopadlo to 3:1 pro Kolumbii.
3: Ano, já jsem měl vsazeno 3-0 v té typovačce. Pozor, rozlišujeme sázení o peníze a sázení jenom tak s kamarády různě na těch serverech, kde se můžete typovat o svoje skóre. Teď teda ale mluvíme o něčem úplně jiném, ale vlastně pořád stejném tématu. Dnes v 18 hodin nastane na stadionu v Atlantě skutečně pravý čas českého fotbalového fanouška, protože náš výběr Miroslava Koupka, trenéra, nastoupí proti Jihoafrické republice. A přátelé, možná se mohlo zdát, že tohle to bude jasný zápas pro někoho, protože skutečně bychom měli být papírově silnějším soupeřem a vidíme to i třeba podle kurzu, ale my s Bořkem, ne že bychom byli snad pesimisté, to vůbec ne, ale tlak na tu situaci je veliký. Česká reprezentace dneska večer musí vyhrát, aby zůstala na turnaji. A to je něco, co je samozřejmě v hlavách hráčů. Já teda si pořád myslím, že stačí remíza a ještě porazit potom Mexiko, ale poražme Mexiko
0: doma.
3: V Mexiku.
0: No, právě.
3: To bude velmi těžké, takže skutečně tady se nabízí dneska opravdu plně bodovat proti soupeři, který je skutečně jako slabší. Původní zápas s Mexikem těžce nezvládl, 2 červené karty.
0: Trest jako, pro jednoho z jeho útočníků dokonce na 3 zápasy.
3: Nešikovné i jako fotbalové situace. Jenomže, Božku, jsme my v té pozici, že je tam dneska fotbalově vyškolíme?
0: Ne.
3: To je slovo Bořka Joury, přátelé, Bořek Joura je, ne že pesimistou, ne, spíš realistou.
0: No, myslím si, že to bude česká klasika, prostě roztáhnout míč do strany a centrovat vápna, my už to nehrajeme jinak posledních 30 let.
3: Přátelé, je to velká škoda, že Bořek Joura nikdy nechtěl třeba trénovat, protože kdyby on vedl českou fotbalovou reprezentaci, bylo by to úplně jiné. Teď je skutečně to období, že pokud vás štvou vaši přátelé tím, že neustále mají jako řeči k tomu, jak by to měl kdo hrát, musíte to vytrpět.
0: Teď já jsem neříkal, prostě jak to máme hrát, já jsem říkal, jak to hrajeme.
3: Teď je fotbalový svátek, teďka je tady trenér každý druhý, včetně mě, ale já teda na rozdíl od české reprezentace, já trochu trénuju i Portugalsko, Anglii.
0: Je to tak.
3: Vlastně víceméně mám
0: moje takovou, žena taky.
3: Nemám žádnou konkurenční doložku, takže já trénuju úplně všechny manšafty. Přátelé, dneska tedy v 18 hodin nastoupíme proti Jihoafrické republice. Já věřím, že máme šanci a že vyhrajeme.
0: Jar věřím.
3: Ty? Já. Říkáš, tak pojď tipnout skóre.
0: Já myslím, že vyhrajeme třeba 3-1.
3: Já myslím, že vyhrajeme 2-1. Sit down and drink some champagne.

0: Ne, nejsem.
1: Jaša 96, taky Under My Pillow a Don't Wanna Know. Na vlnách Rádia Wave v krátce před 9:30, no vlastně už po 9:30, přátelé. Přesně 9:30 nám teďka odbíjí. No a já mám jedno téma, které je stále velmi aktuální, byť už se o něm dalo mluvit klidně i včera, ale včera jsi tady nebyl a já taky ne.
0: No takže to tady nešlo.
1: Takže tak... Přátelé, máme za sebou 3 obrovské koncerty Evy Farné v Edenu.
0: Ano.
1: A je nemožné se dneska pohybovat v prostředí sociálních sítí a vlastně nebo i v tramvajích, v metru teda v Praze, ale pokud jste někde jinde, tak tam metro nemáte, ale třeba tam máte hromadnou dopravu. A mluví o tom lidé, kteří byli v Praze, přijeli do Prahy klidně z Pelhřimova, z Telče, z Ústí nad Labem, z Ostravy, z Frýdku Místku, z Pržna. Odkudkoliv se sjížděli do Prahy, aby
0: Pržno
1: viděli...
0: Pržno je v Polsku?
1: Ne, Pržno je hnedka vedle Friedlandu nad Ostravicí. Zdravíme, pokud posloucháte právě tam, přátelé. No, chtěl jsem říct, že Eva Farná naprosto zbořila český internet a vůbec českou pop music a vůbec českou scénu. Neuvěřitelná věc. Já jsem bohužel teda nebyl, takže bojuju lehce s tím výrazem FOMO, ale...
0: Já jsem to jenom slyšel.
1: Já chápu, že bylo to ve spoustě částech Prahy slyšet.
0: Ano. Já jsem hlavně slyšel ten ohňostroj, což mě napadlo, tak na Silvestra se to zakazuje a na koncertu je to povolený.
1: Tak... No tak, protože to je jeden ohňostroj na jednom místě, zatímco na Silvestra je to milion ohňostrojů na milionu místech. Dobře. Tak je to velmi jednoduché, Božku Jouro.
0: No děkuju, proto jsem se tě zeptal, já jsem věděl, že mi pomůžeš.
1: Každopádně, já jsem viděl spoustu úryvků, spoustu videí, spoustu sestřihů a...
0: Já vidím tvůj sestřih a máš docela dobrý.
1: Neuvěřitelně mě to bavilo.
0: Jo?
1: Jako musím teda smeknout všechny klobouky. Já jsem úplně nakažený teď skutečně Evou Farnou. Opravdu. A musím říct, že teda...
0: Stál jsi třeba nějaký, nebo začal si poslouchat nějaké její písničky?
1: Pustil jsem si její novou desku, kterou jako příhodně dala ven v době tady těch koncertů. Zároveň by mě zajímalo třeba do jaké míry ten celý hype kolem těch tří koncertů byl jako přikrmený i tou hezkou story z koncertu Dua Lipy, že jo, kde Eva Farná s ní vystoupila. No nevím, je to jedno, ať už to bylo jakkoliv, tak se celá republika zbláznila, protože tři Eden je za sebou, skutečně je nějakých necelých 100 000 lidí, kteří prostě přišli, zároveň dosah těch všech možných videí a tak dále je neuvěřitelný, takže tomu nešlo uniknout. Jak ty to vnímáš, Evu Farnou?
0: Mně se vždycky líbilo
1: takže
0: jako,
1: dokonce teďka jako máš, chceš říct, že teďka ji pustíš, nebo
0: tak,
1: ty fakt
0: tak.
1: Ji tak sválně, kterou dáš? Dáš ticho?
0: No, tak můžu dělat ticho, jestli chci.
1: Máš ticho?
0: Můžu.
1: Měl jsi mě vůbec rád, to, když jsme už tady hráli, tak já bych dal ticho.
0: Ticho nemám.
1: Ty nemáš ticho?
0: No já mám, ale rozhlas ho nemá. Takže tak.
1: Boží Lady Mellow.
0: Ty tady jsou samozřejmě.
1: No tak jo.
0: Chceš je, jo.
1: No tak ty bych si dal. Přátelé, gratulujeme opravdu velice. Dokonce jsem slyšel nějaké zkazky o tom, že snad mohl být i čtvrtý koncert Evy Farné. Prý o tom mluvil náš kolega nerozhlasový, ale kolega, co se rádiové práce týče, Leoš Mareš na jiné stanici.
0: Doufám, že nás poslouchá.
1: Ano, samozřejmě on se inspiruje během svých vstupů, kdy tam jdou reklamy, tak on poslouchá právě nás a říká si: super vtip, kluci. No, přátelé, mohl být koncert prý číslo 4, ale nějak to nakonec teda těsně technicky nešlo zařídit. Já si myslím, že při tomhle hypeu mohl být klidně koncert 5 a 6, protože opravdu si myslím, že lidé by za to hledali všechno, někteří, aby mohli vidět.
0: Já takže ještě dodám, že to nové album, které Eva Farná vydala, se jmenuje ADHD Pop.
1: A já ještě dodám, že když si posledujete Vinohradskou 12, tak je tam Aneta Martinková, která právě o tom koncertu mluví a připomíná i spoustu dalších hodnot, které zatím jsou, které je potřeba taky vnímat, protože Eva Farná nejenže je skvělá hudebnice, ale zároveň tady se evidentně snaží i o spoustu skvělé osvěty v rámci různých témat společenských. Takže si ji připomínáme Vinohradskou 12, ale teď taky skladba Boží Lady Mellow. Zdravíme Filipa Černého, hudebního dramaturga Rádia Wave. Doufám, že je šťastný, ale on potom bude i Jonci a Vince Staples. A nebe se prostě někdy zametá.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
0: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: se nell'angolo dici oh oh.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíhneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hitparáda neobjevených.
6: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je to vždycky taková osobní věc pro tebe, viď?
1: Je to trošku, mně se to prostě fakt extrémně líbí, tato písnička. Barbora Hora, Perseid před námi v playlistu I Love You Honey Bunny a za chvilku už
0: další zprávy Radia Wave. Bára Zajíčková ve studiu vás bude informovat o všem zajímavém ze světa. No a my potom po 10. hodině taky znovu trošku o fotbale, ale zároveň můžeme natýzovat, že tady na chvilku taky nebudeme v tom studiu sami. Tak se těšte.

0: Desátá hodina odbyla, lampa ještě svítila a Bára Zajíčková je tu s dnešními posledními zprávami.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán. Rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Na okraj dvoudenního summitu unijních prezidentů a premiérů se dnes v Bruselu setkají lídři zemí Vyšehradské čtyřky. Schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Na jednání do Bruselu dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země tento týden zahájila se 27. přístupová jednání. Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany výrazně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie. Do kin dnes po 7 letech vstupuje páté pokračování animovaného filmu Toy Story 5. Příběh hraček, který navazuje na jednu z nejúspěšnějších sérií studia Pixar. Film sází nejen na nostalgii, ale i na otázku, jestli mají klasické hračky v době tabletu a mobilu ještě šanci obstát.
1: Sport.
2: České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer na celém území až skoro jasno. Na horách se výjimečně poskytnou přeháňky, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 22. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: Milí posluchači, vskočili jsme do druhé do závěrečné vysílací hodiny, vidíš, Krištofe, já bych chtěl, aby to byla teprve druhá, já bych tady s tebou chtěl být prostě ještě o hodinu díl, ale to už jsme několikrát řešili, že prostě pro nás jsou ty 3 hodiny ráno. Málo, nicméně my jsme teda vstoupili do té poslední hodiny, no a já doporučuji podívat se na takové dlouho opomíjené téma, a sice...
1: Koktejl.
0: Jaroslav Zboží nekopit zasahuje. Doručovatel ve Švýcarsku dostal po 42 letech vyhazov za to, že nosil zásilky až ke dveřím bytu. To je trošku bizarní vyhazov.
1: Prosím tě, to mi musíš vysvětlit. Já jsem se to vůbec nestihl tady načíst na svém monitoru, takže pověs mi, o co jde.
0: No tak jde o to, že on opakovaně ignoroval směrnice, které ve městě prostě nařizují, že ty zásilky musí zůstat u vchodu, že jakoby nesmíš vstupovat na pozemek například obecního domu a tak dále, což on ale dělal to celou dobu a dělal to vědomně, aby nedal příležitost zlodějům, přičemž teda po 42 letech služby se s ním pošta letos rozloučila.
1: Já rozumím tomu, že ty v rámci jako své rodiny poštovní témata rád jako upřednostňuješ ve vysílání rádia. Vlastně je to jenom všechno o hasičích a o pošťácích, ale já třeba, když koukám do koktejlu, tak mě zaují má mnohem víc jiné téma, a to je taky Jarda Zbožínek. A ten píše o tom, že newyorská policie rozdrtila pod pásy buldozeru stovky zabavených motocyklů, a teda tady musím, že jsem jako hrozně naštvaný.
0: Jo.
1: Protože ano, demonstrace jako síly a vlastně zákona v pořádku, zabavené nelegálně pořízené motorky nebo falešné značky,
0: neměli technickou,
1: to je jako samozřejmě věc jedna, ale proč je ničit, když by mohli třeba někde ve světě třeba dělat ještě někomu radost, že jo? Taková jenom věc. Každopádně, pokud byste chtěli vidět video, jak buldozer ničí asi tak jako stovky motorek, tak se na to podívejte. Připomíná mi to trošku, když jsem jako malý vždycky prosil rodiče, aby mě vzali na takovou tu monster truck show, jak se objíždělo různě takhle ty malé města a vesnice. Obří monster truck jeep tam přejížděl nějaké staré škodovky, tak to jsem vždycky strašně chtěl a nikdy mi to rodiče nechtěli zaplatit.
0: Proto si skoupil to nechutně velký auto a teď
1: jezdíš. Ano, přesně tak, proto si to takhle kompenzuji. Přátelé, Brankos Bridge, taky Ill Peach, no bo teď už jeden veliký letní hit, Smack One, zdravíme do Strašnic, mám velkou radost. Tohle to je letní hit.

0: Jak Krištof sliboval, my tady ve studiu nejsme sami, máme tady hosty Antonína Závodného a Manku Lustigov z festivalu Trať, ale taky Matěje Dvořáka.
1: Je to Ahoj. Tak, vítáme úplně všechny, kteří teď jsou ve studiu Rádia Wave. Budeme se bavit o festivalu Trať, ke kterému Matěj Dvořák, člověk, bez kterého by Rádio Wave bylo pouze rádiem mluveného slova a díky němu je i rádiem hudby, tak se budeme bavit teďka o festivalu Trať, který se nám přišli představit. Matěj do toho určitě vstoupí spoustou jako zajímavých otázek, ale my s Božkem se teď vlastně tak jenom jednoduše zeptáme, protože třeba někdo nezná tuhle akci. Tak ji pojďme představit, co nás čeká.
2: Jo, tak ahoj, děkujeme moc za pozvání.
3: Čauky.
2: Festival Trať je vlastně akce, která má už asi 7letou historii a nějaký hlavní koncept spočívá v tom, že se koná na vlastně opuštěných nebo nevyužívaných nádraží většinou, což teda letos máme takové lehké vybočení, k tomu se ještě možná dostaneme, ale vlastně představuje nějaký průřez nějakou jako současnou alternativní uměleckou tvorbou napříč experimentální hudbou, divadlem, výtvarným uměním, filmem a tak dále.
0: Jak se zrodila myšlenka ten festival pořádat?
3: Zrodila se v Pardubicích, odkud jsme z velké části v týmu, a tam jsme vlastně s pár kamarádkami, bylo to holčičí výmysl.
0: A Tonda se do toho pak prostě přimluvil.
3: Ale brzo. No, nicméně nám trošku chybělo nám tam akce, moc se tam nic moc nedělo, tak jsme si řekli, že obzvlášť ve spojení s tím nádražím, kde i jsme už jako jezdili do různých měst a nějak jsme byli napříč republikou, takže je to pro nás jako zajímavý formát vlastně oživovat toto a nějak jako vyzdvihnout to, že mladí lidi se pohybují prostě z místa na místo, ještě nejsme usazený, a že vlastně tenhle ten jako kočovnej formát byl pro nás hodně zajímavý.
0: A když jsou to opuštěný nádraží, jak se to jako domluvá? Nemáte třeba konflikt se správou železnic a silnic, nebo s kým se to domluvá?
2: Často s nimi právě. Jakoby měli jsme nějaký nádraží, kde to bylo jakoby nějaký soukromý vlastník, ale se správou železnic jsme v nějakém dlouhodobém kontaktu, jak kdy je to úplně vřelý. Někdy to vyjde fakt dobře a s těma lidma se dá jako dobře komunikovat, někdy je to trochu složitější. No.
1: Matěj, využijeme toho, že seš tady a že seš tady nejen teď jako zástupce Rádia Wave, ale taky jako DJ. Jak ty si dovedeš představit zahrát si v bývalé budově opuštěného nádraží? Protože ten trend například jako hraní v bývalých skladových prostorech, industriálních, ten tady samozřejmě z Prahy velmi dobře známe i z dalších měst. Opuštěná nádraží, staré budovy. Jaký k tomuhle máš ty vztah?
4: U mě víc než ta budova reálná dělá tu jako speciální věc právě specificky ten festival. Festival Trať registruju posledních 5 let a vlastně za těch 5 let ten festival nabyl strašně moc na síle, ať už v rámci jakoby kurátorovaného bookingu, který přesně jak už tady zaznělo, je jakoby víc tažený do nějakého undergroundu, přesto tam dokážeme vidět lidi, do hlavy mi hnedka přichází spolupráce například s bookingovou agenturou Hard Noise, kterou jste se měli, no...
2: To jsme neměli.
4: Ne, ale neměli jste.
1: Neměli. Pozor, Tonda neví možná.
4: Ne, tak možná.
2: No, ne,
4: možná
2: přímo,
4: ne, ale myslím si, že vám tam na tom ročníku, kde hrál Madva 1-3 a Toyota Vangelis, jste měli Yvese. Neměli? No,
2: neměli.
0: Matěj, buď v klidu, je to živě, to vystřihneme, úplně v pohodě.
4: Každopádně minulý rok nebyl, kdy byla velká pauza. Tento rok velký návrat a hrozně mě na tom baví, že letos to není právě, je to v místě, na kterém jsem skoro žádný festival takhle velký neviděl, je to v Hradci Králové, jestli se nepletu. A i vlastně to místo, na kterém to je, který možná Tonda za chvilku představí trošku víc, tak je extrémně zajímavý. Tak jestli by se nám k tomu dokázal trošku říct.
2: Právě letos je to takový trochu vybočení a první ročník, který se nekoná přímo jako na nádraží, ale koná se v nějaký bezprostřední blízkosti Hradeckého hlavního nádraží, a to vlastně v bývalý sýpce, což je takový jako historický objekt který vlastně už x let není v provozu.
0: A já jenom pro ty mladší posluchače, sýpka je místo, kde se skladovalo obilí.
2: Je to tak. ale je to nějaká budova, která je bezprostředně napojená na ten železniční provoz, takže vlastně nám to přišlo docela dobrý a je vlastně z nějakých jako kapacitních a organizačních důvodů to jakoby dost tomu festivalu vyhovuje.
3: A taky ten dům vypadá jako Berghain, jak tam napsalo spousta lidí na Instagram.
2: Hradecký Berghain.
3: Hradecký Berghain.
1: Takže všichni z okolí Pardubic, Hradce Králové mají radost, že kus Berlína bude tady s námi. Pojďme k tomu programu. Teď už si myslím, že spousta lidí dokáže nacítit, do jakých prostor plus mínus se tedy na festival vydá. A teď je důležité tedy zmínit, kdo se tam všechno představí a případně co všechno můžou lidé udělat k tomu, aby se mohli na festival vypravit, vstupenky a všechno to podstatné.
2: Jo, tak já asi jako z hudebního programu můžu určitě, vlastně letos máme docela velký počet nějakých zahraničních projektů, z nichž pro mnohé je to jakoby česká premiéra. A z čehož můžu zmínit třeba argentinskou producentku Vic Bang, která jakoby se vyznačuje takovýma spletitýma minimalistickýma kolážema, pak třeba polského bubeníka Garyho Gwaderu, kterého někteří mohli slyšet už loni na jednom z našich koncertů v Pardubicích, který představuje takovou specifickou variaci vlastně jako chicagského footworku. A nevím, z lokálních mostuzemských hudebních projektů, tak můžu zmínit třeba duo Ursula Sheregi a Luan Gonsalves, který představí svůj společný koncert. A pak ještě teda máme zásadní složkou programu je i vlastně divadelní a výtvarný program.
3: Tak, jo, já něco málo k tomu řeknu. Vzkaz od našich dramaturgů z týmu, kteří vlastně pozvali v rámci toho výtvarného segmentu, tak že poprvé proběhne rezidence, která bude probíhat na místě už 2 týdny předem, a to ve spolupráci s GMU Hradeckou, kde bude kolektiv Knedlík a bude představovat svoji tvorbu přímo na festivalu a navážou na ní workshopem pro návštěvnictvo. A také tam bude další workshop pořádat kolektiv Olomoucký kolektiv Hlubina. A potom v rámci teda filmového materiálu se zapojí studenti z CASu pražského, kteří budou dělat nebo zabývat se
0: takhle. Rozhodně budou.
3: Budou tam a budou se zabývat performancí propojící klasický filmový materiál a projekci s performancí v prostoru. Ať je to, co chce.
4: Já mám teďka taky trochu knedlík v krku za můj předešlý přešlap. Přemýšlel jsem hlavně nad Florencem Sinclairem, který vám vystupoval. Ne, naiv jsem. To, což nebylo ve spolupráci s Hartnoš, což ještě dodává jako důležitosti akce tráť právě na tom line-upu, ale se potkávají jména, jako jsou Berlin Manson, už zmíněný Mad 2 na 3, Toyota Vangelis Count a tady s tím jména z lokální scény, které se propojují s tím zahraničím a právě to je to, co pro mě tradí dělá extrémně zajímavým festivalem, takže všichni by měli letos jet do Hradce.
3: A vstupenky přes SMS ticket máme.
0: Jo, dobře. Ještě jsou.
2: Je to tak.
0: Tak jsme všichni konečně na správné koleji. Matěj, výborně, děkujeme. Tohle byla Manka Lustigov a Antonín Závodný z festivalu Trať. Díky moc.
2: Díky.
1: Čau.
3: Čauky.
0: Teď a trošku Berghain.
1: Logicky, když se zmínil Berghain, tak míříme do Berghainu s trackem od Rosalii a taky Björk.

0: Tame Impala, Buddy Brown, taky Gorillaz, velmi silná kombinace na tracku New Gold, který dohrává krátce po 10:30. My jsme vás dneska už zvali na dvě akce, zároveň jsme vás zvali na sledování fotbalu dnes večer. My jsme, Božku, vlastně spolu ještě neprobrali i třeba to, jak dopadl Stanley Cup, americký hokejový svátek, protože Carolina porazila Vegas Golden Knights, je to už trošku starší informace, ale my se tady scházíme s Božkem jako šváby na pivo, takže tak. Co se dá dělat? To, co je na tom pro českého fanouška, který teďka samozřejmě pozoruje hlavně fotbal, lehce smutné, že Tomáš Hertl znovu ve finále Stanley Cupu po 10 letech a znovu tedy na straně těch poražených. Už to chvilku vypadalo, že to bude dobré. Mě by zajímalo jako ty, jako sportovec, jaký je tvůj recept na unesení jako psychické těchto těch silných momentů, kdy už si takhle skoro tam. A najednou.
1: No, se ptej Conora McDavida.
0: No.
1: Nevím, musí to být hrozivý. Musí to být hrozivý, protože prostě Tomáš Hertl v nějakém rozhovoru ještě před asi čtvrtfinále říkal, že si každý den víc a víc uvědomuje, jako, že to není samozřejmě dostat se takhle daleko do finále v bojích o Stanley Cup a že nemládne a že kdo ví, kolikrát se mu to třeba ještě podaří, jestli se mu to ještě vůbec někdy podaří, takže to musí být něčím hrozně těžký. Na druhou stranu pořád je to hra, kterou miluje a i když teda nedosáhne na ten kýžený vrchol, tak třeba za 2 měsíce si uvědomí, že i tak má hrozné štěstí.
0: Protože a že mu 10 000 hokejistů po celém světě závidí, že vůbec může hrát třeba tu NHL, což už
1: nebo
0: je...
1: to finál.
0: A nebo to finále samozřejmě, takže i tenhle ten aspekt to určitě má. Teď samozřejmě veškerý fokus jde na fotbal. Ten turnaj, který tedy samozřejmě pokud vyhrajete, tak máte ten za mě teda nádherný pohár, mě se fakt strašně líbí,
1: ano,
0: fotbalový pohár pro vítěze mistrovství světa. Tím, že ta akce je jednou za 4 roky a tím, že je tam spousta týmů a na rozdíl třeba od toho zmiňovaného tolikrát tady v našem vysílání mistrovství světa v hokeji, tady se skutečně představují nejlepší proti nejlepším, tak opravdu vlastně váha toho výsledku je stejná třeba jako u toho Stanley Cupu a já se stále přichytávám na to, kdo vlastně letos teda, Božku, když jsme u toho fotbalu.
1: Můj typ je Francie.
0: Kdo to zvedne? Ty říkáš Francie.
1: Ano.
0: Já jsem viděl včera zápas Anglie-Chorvatsko, strašně se mi líbili Chorvati, ale zároveň Anglie potom ukázala nadstandardní kvalitu, kterou má, takže já trošičku možná jdu lehce proti proudu, ale já nakonec bych to viděl, že it's coming home.
1: Já bych jim
0: konečně
1: to přál.
0: Po těch 60 letech. Ano. Takže sledujte rozhodně, my jsme vám tady dneska sportovně řekli toho už víc než dost. Rozhodně všechny věci, které teď, co se sportu týče, můžete poslouchat, tak taky sledovat, tak rozhodně na profilu Radiožurnálu Sport v rámci sociálních sítí a samozřejmě poslouchejte tuhle tu stanici, protože všechny zápasy české reprezentace tam slyšíte v přímém přenosu, takže držme palce ještě jednou dneska v 18 hodin, za chvilku nás tady vystřídá, ale teďka J-Hope a taky Kelsey Lou.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kelsey Lou, Cutting of the Head of a Ghost, na vlnách Radia Wave, no a Krištofe, navízí se dovolenkové téma. Prázdniny jsou za rohem, my vlastně dneska máme spolu poslední směnu
1: tohoto roku. Neříkej mi, že chceš fakt se, my jsme se už tady o tom tolikrát bavili, že to je trapný.
0: Já jsem ti chtěl vystavit vysvědčení, ty pak.
1: Aha, tady. Tak jo, tak pojď, já myslím, jestli nechceš zeptat, kam jdeš na dovolenou, ne. A říct mi, kam jdeš ty.
0: Ne, to už víme. No tak podívej se, jo, já bych ti chtěl vystavit vysvědčení.
1: Ano, jaké jsou tam jako kategorie, respektive předměty? Co tam máme?
0: No, tak máš tady kamarádství samozřejmě.
1: Ano, dobře, tak dobře. Tam si docela věřím.
0: Tam máš jedničku.
1: Jo!
0: To lepší jsi se prožil Loňsku.
1: Jo!
0: No, potom je tady ještě vtipnost a humor, tak je jednička.
1: Ty jo, fakt jo. Hmm. Já bych dal takovou dvojku.
0: Ne, podle mě jednička.
1: Dobře.
0: Řešení krizových situací.
1: Aha.
0: Tak je jednička.
1: Ty brďo.
0: Vyhledávání dobrodružství. Dvojka.
1: A to je zas, to jsi vymyslel z hlavy tyhle ty kategorie, nebo to je poznámku kamaráda vysvědčením?
0: No to tady prostě tak mám inspiraci.
1: Aha, dobře.
0: Láska k jídlu.
1: Tak to je jednička.
0: No nevím, jako nedáváš si už tolik chlebů, co jsi zdával.
1: Tak dvojka.
0: Dvojka.
1: Hujer.
0: No a co ty a já?
1: Já ti to řeknu, jednoduše, Božku. Já mám tady několik kategorií.
0: Ano.
1: Ta první kategorie je čtení anglickojazyčných interpretů v playlistu Radia Wave. Dva až tři. Dal bych ti tam nakažlivý smích, tam si na jedničce, naprosto jasně. Potom kategorie mít nebo nemít dům v Říčanech, tam máš jedničku.
0: Ano, děkuju.
1: A
0: ty tam máš pětku.
1: Tam mám já samozřejmě pětku. Potom kategorie být dobrým vzorem pro své děti, být dobrým otcem rodiny a dobrým přítelem v jedné osobě.
0: Netroufám se hodnotit.
1: To je taky jednička.
0: Nech toho, děkuju.
1: No a potom samozřejmě jako tvoje celé mužství, včetně všeho, tak to je kamaráde, to je moje slovní hodnocení. Fantastické bych řekl.
0: Já ti děkuju.
1: Fenomenální.
0: Já jsem se kvůli tomu neoholil, aby moje mužství ještě víc vyniklo. Takže
1: je to skutečně trošku jako nevhodné, že takhle se tady odhaluješ ve studiu Radia Wave, ale já už jsem si zvykl, takže vysílám s tím ohambím.
0: No, tak to mě mrzí i za tebe. Led by Her anebo Dan Zhun před námi v playlistu a pak už Jarda Petřík.

0: Tanzhurn.
1: Jo.
2: Tak ale chlapci, dávám
1: měli
2: by, za tři, měli,
1: měli,
2: dávám
1: měli,
2: za tři
1: právě, uměna. Měli bychom, Božku, zapracovat na tom...
2: Na souře.
1: Ano, vstup jako na první dobrou, hned oba dva z voleje, první slovo ve stejném čase, tak tam jsme podle mě, tam jsme tak ještě třeba dva až tři.
0: No ale víš co, naopak, já si myslím, že to naznačuje, že jsme velice sehraní.
1: A hlavně my se milujeme, jako reálně. Opravdu no, za tu dobu, co prostě jsme tady spolu, tak jsme se do sebe zamilovali, jako v tom myšleno přátelském vztahu, že skutečně nám to spolu tak jako hezky jde, že my už vlastně odmítáme vysílat s kýmkoliv jiným. My už prostě jenom tady se
0: Zardu
1: na sebe.
0: Bych vysílal.
1: Já právě jsem chtěl říct, že Jardo, trošku mě to mrzí, že my vždycky takhle tady se tě potkáme a je to taková příjemná trojka se tady hezky bavit a my pak zmizíme a ty pak vysíláš. Ale ty pak vysíláš velmi dobře, to je potřeba říci. A za druhé teda dneska. Božku, ještě jednou se k tomu musíme vrátit s Jardou, ne?
0: No
1: to
0: tak
1: jako
0: dobře.
1: Není možný prostě.
0: Jardo.
1: Hele, Eva Farná má za sebou tři koncerty. Ne, k jinému z dnešních témat, fotbalová reprezentace dneska v 18 hodin. Bořek říká 3-1, já jsem opatrnější s 2-1 pro nás. Jardo, seš pesimista a řekneš, že prohrajeme s Jarem?
0: S J-A-R.
2: Můžu vám říct, že už jsem viděl pár zápasů letošního mistrovství světa.
1: A jsme nejhorší, co?
2: Tak špatný výkon jako našeho týmu.
1: Je to pravda.
2: To jsem opravdu teda neměl vůbec s čím porovnávat. Týmy z Afriky, který předvádějí neskutečné výkony, řekněme bohorovná, až taková jako nepříjemná bohorovnost evropských týmů a jihoamerických, který si myslí, že to vyhrajou s prstem v nose a pak zjistí, že taky úplně ne, ale dokážou zabrat. Všechno dobrý, takže dneska já jsem se rozhodl, že půjdu na snukr a jak dopadne fotbal, je mi úplně jedno.
1: Ty brďo, tak to do toho šel dobře. Já bych teda ještě tady jenom jednu věc, když si zmiňoval ty Cap Verde, Božku. Fenomenální příběh brankáře Vozíni, 40-letý golman, který je vlastně na konci kariéry, 2-3 roky zpátky chytal na Slovensku v Trenčíně. Před tím zápasem se Španělskem měl na Instagramu 50 tisíc sledujících.
0: Ano.
1: Dneska jich má přes 10 milionů.
0: To je jako Česká republika.
1: To znamená, že on skutečně si na závěr své kariéry fantasticky zachytal proti Španělsku, dovedl svůj tým k jednomu cenému, velmi cenému bodu a ještě navíc je týka z něho doživotní influencer a má vystaráno.
0: Nádhera. Tak já jsem chtěl být vždycky golman, bohužel jsem to prokaučoval, jsem tady s váma. Tak užijte si to.
2: Čau. Ale to za to mi nemůžem.
1: Sorry no, kámo, tak dobrý, tak mi tak sorry no. Čau, čau. Ahoj.
3: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
4: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Oh boy.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Pink Panthers a modří vědí, vysemplovaní Underworld v tomhle songu pojmenovaném Illegal. 7 minut po 11. dopolední po Božkovi a Krištofovi vás ze studia zdraví ještě jednou Jarda Petřík. No a před námi za chvilinku novinka z domácí scény od projektu Media Service, do 12. třeba taky Samfa, Illuminati, Hotisa nebo slovenští Tolstoys. Taky pro vás budu mít v téhle hodince ukázku z nejnovějšího nádechu, dojde i na jednu z dnešních Wave Newsek, určitě na kulturní tipy. No a v odpoledním čase potom můžu slíbit třeba ukázku z nejnovějších Houpaček anebo Impactu. Teď už slibovaný projekt Media Service a věc pojmenovaná Sleepover. Příjemný poslech.

0: Po spolupráci, pod kterou jsou podepsaní dvojice Overmono, producent Joy Orbison a rapper Quankface s názvem Freedom 2, pokračujeme ve čtvrtečním On Airu na Wave s ukázkou z nejnovějšího dílu podcastu Nádech, ve kterém se dozvíte, co dělat, když vás randění už začíná unavovat a frustrovat, neboli co je to takzvaný randící sabbatical, anebo pojem slow dating. Všechno tohle v novém Nádechu řeší Lucie Zajda s psycholožkou Leonou Šímovou, a shrnout by se to dalo pod, řekněme, výraz dating burnout, nebo chcete-li randící vyhoření. Celý díl tohohle Nádechu už v tuhle chvíli k poslechu na našem webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích. Teď ve vysílání před další muzikou krátká ukázka.
1: Jde nám vlastně o nějakou takovou dlouhodobou únavu, frustraci, vyčerpání, zrandění nebo ze seznamování, která je doprovázena nějakou apatií, cynismem, pocitem neefektivity, že ať dělám, co dělám, tak se mi tam nedaří. My dokonce i z čísel třeba víme, že až 75% uživatelů seznamek se s něčím takovým někdy setká. A z výzkumu taky víme, že se to častěji týká mladých lidí a častěji žen. V seznamování, když opakovaně zažíváme odmítnutí, tak to část lidí třeba i začne číst jako, že je se mnou něco špatně, že to říká něco o mé kvalitě jako člověka. Rozhodně pauza je dobrý způsob, který nám může pomoct z toho nějak získat jako odstup nebo nějaký nadhled. Často je to něco, k čemu právě s klienty a klientkami nakonec dospějeme, že si opravdu tu pauzu dají. Protože tam často na pozadí v hlavě běží ve chvíli, kdy nedělám nic pro to, abych se seznámila, a tak mi ujíždí vlak, ztrácím čas. A to myslím, že už opravdu není vůbec jako ku prospěchu věc. A že to vůbec nezvyšuje pravděpodobnost nějakého kvalitního seznámení. Za mě žít chvíli život, který není o seznamování a o vztazích, ale i o nějakých jiných hezkých věcech, může být taky moc fajn. Co se mi taky líbí.

0: Je to takový trend v seznamování, takzvaný slow dating. Vlastně taková trošku kvalita versus kvantita, že jdeme po té kvalitě mnohem víc. Ty lidé si někdy zvolí, že v rámci daného měsíce budou mít třeba jenom jedno, dvě rande, ale zkusí to opravdu vzít jako kvalitně, pomalu, dát tomu všechno, zreflektovat si, co se o sobě díky třeba tomu danému rande, danému člověku dozvěděli. Pojďme si říct, že nějakou potřebu blízkosti a intimity v našich životech rozhodně nemusí naplňovat jenom partner, partnerka jako takový, ale je úplně v pořádku si tu potřebu blízkosti cítit i s někým dalším. Kamarádi, kolegové, rodina, známí. Jako pojďme být kreativní v tom, kdo všechno pro nás tu potřebu blízkosti a nějakého kvalitního kontaktu cítí. A ve chvíli, kdy to máme nasyceno různými způsoby, tak se stáváme i odolnějšími vůči tomu, když se nám zrovna s někým z těch všech nebude dařit.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Illuminati Hotties a song pojmenovaný Truck o 11:30 ve čtvrtečním on airu na Waveu, kde se teď od muziky přesuneme do světa zvířat, konkrétně za jedním měsíčním poníkem jménem Mile, který je nejnovějším obyvatelem jednoho bytového domu na severochorvatském pobřeží. A mě samozřejmě zajímá, proč se poník dočasně nastěhoval do bytu svých majitelů. Detaily ví naše zprávařka Barbora Zajíčková. Ahoj.
1: Ahoj. Tak měsíční poník Mile se nastěhoval do bytu svých majitelů ve čtvrtém patře, poté, co ho vlastně jeho matka po narození hned odmítla a zároveň taky prodělal docela složitou operaci, která kvůli ohrožující infekci, kterou měl, a teď potřebuje nepřetržitou péči svých majitelů.
0: No a jak probíhá taková každodenní péče o poníka?
1: Tak rodina se vlastně o něj stará nepřetržitě, každé 2 hodiny mu ohřívá mléko a krmí ho a přes den tráví pak poník čas ostatními zvířaty na rodinném ranči, který jeho majitelé vlastní, a večer se pak vrací do jejich bytu, kde s nimi spí na madraci nebo na pohodce.
0: A jak reagovalo okolí na to, že v bytovém domě bydlí poník?
1: Tak přestože to vzbudilo velkou pozornost sousedy, tak si vlastně nikdo na to nestěžoval, funguje to vlastně podobně jak se psem, a i když to je neobvyklé, tak sousedi jsou tolerantní.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Báro, díky, hezký čtvrtek.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Tak se rozpěj. My se nechcem rozcházet.
4: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
3: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
2: Okamžiky, které zažil asi každý.
5: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
2: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

You. One. Two. Describe. Mine.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli rádi chodíte na vernisáže, tak pro dnešní odpoledne pro vás mám rovnou tři tipy. První pozvánka míří do Galerie výtvarného umění v Náchodě, kde bude v 17 hodin zahájena výstava Zuzany Paterové Vykové pod názvem Hlavou. Téhle vítězky 15. ročníku výtvarné soutěže Naše galerie s názvem Hlavou odtud se dívám představuje soubor objektů z textilu. Výstava je členěná do několika tematických cyklů, jako je třeba cyklus pokoje, který zachycuje vnitřní prostor, abstraktnější polohu zastupují trasy, cyklus průhledy zase pracuje s principem vrstvení látek, no a záhony propojují techniku výřezů, průhledů a vycpaných textilních objektů. Zuzana Paterová-Vyková a vernisáž výstavy Hlavou dneska od 5 v Náchodě v Galerii výtvarného umění. Vernisáž proběhne i ve fotografické galerii Fiducia v Ostravě, a to od 6 hodin. Výstava Vnitřní světlo Jiřího Šiguta představuje cyklus spermagramů z let 2004 až 2010. Autor v nich navazuje na své dlouhodobé experimenty s médiem fotografie. Záznamy vznikají přímým otiskem biologické stopy na světlocitlivý materiál a výsledné obrazy otevírají prostor pro imaginaci i otázky po hranicích viditelného světa. Jiří Šigut a Vnitřní světlo, vernisáž ve fotografické galerii Fiducia dneska v 6. A jeden vernisážový tip mám i pro Prahu. Fotograf Zone dneska od 18 hodin zahájí výstavu Edy Babáka pod názvem Babeta 207. Výstava, která už, jak už název napovídá, sleduje renovaci tohohle legendárního československého mopedu. A to způsobem, který daleko přesahuje technickou dokumentaci. V přízemí galerie uvidíte fotografický záznam samotného procesu renovace a suterén potom rozšiřuje výstavu směrem ke komunitě, která se kolem Babet formuje. Eda Babák a Babeta 207, vernisáž v prostoru Fotograf Zone dneska od 6.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Děláme vlny.

0: Laokoon, cizí boty. Teď jste obuli pár minut před čtvrtečním polednem pomyslně, no a do 12. pro vás má v playlistu ještě přichystané Small Town Life a taky Mahaliu se songem Whenever You Are Ready.
1: Casablanca.
2: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Radio Wave.

Dobrý kluk z Berlína, teda z Londýna, to je samozřejmě James Blake. A narážka na název jeho vlastního labelu, který ho si vydal sedmou studiovku Trying Times, neboli Good Boy Records. Vy jste z ní teď poslouchali věc pojmenovanou Make Something Up. Ten Berlín se mi tam vloudil proto, protože je to v podstatě nejbližší destinace, kde můžete Jamesa Blakea zachytit v rámci jeho koncertního turné právě k téhle desce. James Blake za náma, krátce popolední, čtvrteční on air na Waveu teď bude pokračovat do Spojených států za hudebnicí, která si říká Fushay a která má venku nový single s názvem Drive. Hned po ní přijde na řadu třeba taky Miss Petty. Budu pro vás mít v téhle hodince i Winstona Surfshirta nebo třeba The Go Team. Taky dojde na ukázku z nejnovějšího vydání podcastu Impact a rozhodně stihneme i další porci kulturních tipů. On Air.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Švédský rapper Blade a ukázka z jeho nové desky Sulfur Surfer, skladba Blondie. No a ze severu Evropy teď zamíříme na Balkán, do Albánie. Právě téhle zemi se totiž věnoval nejnovější díl Impactu, a to v souvislosti s protesty, které aktuálně v zemi probíhají proti plánu na výstavbu luxusních rezortů v environmentálně vzácných částech země. Za tímhle projektem stojí zeď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. No a jestli opravdu byl ostrov Sazan zapomenutý, než ho objevila Ivanka Trump, a jedná se o novodobou podobu kolonialismu, o tom všem je zmiňovaný nový Impact, a to s novinářkou Magdalénou Fajtovou. Najdete ho samozřejmě na našem webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastech, ale taky se na něj můžete podívat na našem YouTube kanále. Ve vysílání teď před námi krátká ukázka.
1: Můžeme říct, že to není úplně poprvé, co na Balkáně řeší velký developerský projekt a možná taky projekty spojený právě s Jaredem Kushnerem, protože něco podobného řešili taky v sousedním Srbsku. Proč láká Balkán?
2: Myslím si, že Balkán je lákavý, protože demokracie tamní, ty státy, které tam jsou, jsou ve spoustě ohledech nedokonalé, protože ty země, o kterých se bavíme, nejsou v Evropské unii, byť Albánie by tam ráda byla co nejdříve. A myslím, že by Evropa měla být taky ráda a měla mít Albánii co nejdříve v sobě, ale je vlastně snaží tam dělat projekty, které třeba nesplní určité parametry. A na příkladu Albánie vidíme velmi dobře, že v momentě, kdy velký investor projeví zájem o to postavit obrovské luxusní rezorty třeba ve chráněných

0: oblastech, tak vláda dokáže velmi rychle napsat zákony nebo upravit zákony tak, aby to bylo možné, byť to třeba dříve nešlo. To se stalo v Albánii, což je právě jedním z těch hlavních důvodů, proč lidé ten sport testují, protože mají pocit, že vláda Edyho Ramy v zásadě prodává jejich zemi a jejich přírodu někomu, kdo ji asi chránit nebude úplně, nebo nebude to jeho priorita chránit přírodu. Prioritou bude vydělávat peníze na tom, že tam bude velký rezort, kam budou jezdit bohatí turisté.
1: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za náma The Go Team s vypalovačkou Look Away, Look Away a my se teď podíváme do Brna za 4 koncertními tipy na dnešní večer. Začneme třeba prostorem Kafara, kde se dneska můžete těšit jednak na kapelu Kale a druhak na Jakuba Šimanského a zároveň taky na oslavení otevření nové venkovní scény, díky které ožije prostor kolem téhle malebné kafarní zahrady s výhledy do okolních kopců. Takže dneska večer táborská skupina Kale a v Brně usazený hudebník Jakub Šimanský na Kafaře od 7. 7 hodin se začíná i v prostoru Alterna, kde se představí rakouská kapela Hypnotic Floor, která hraje něco mezi progresivním rockem, folkem a psychedelí. A vystoupí taky Rocky and His Bootlegs, drzí klecanský trio, který by vás mohlo bavit, pokud máte rádi kapely jako Ty Siegel nebo Johna Dwyera. Tahle dvě jména dneska od 7 v Alterně. Do prostoru Hercna můžete od 7 večer zajít na experimentální Ambush z Finska a Francie. Představí se konkrétně producent Šakaly a dvojice Lézal. Brno Hercna od 7. A čtveřici typů zakončujeme v kabinetu Moose. Tam to dneska bude hlavně o indie rocku a shoegazeru a to díky americkým Doser a supportu Kagran. V kabinetu se otevřou dveře v 8.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

cestou jdem. Na piasku leže. Na piasku leže.

0: Dum. Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pár minut zpátky jsem vás zval na koncerty, které se dneska uskuteční v Brně, tak se pojďme podívat, co se děje v hlavním městě, co se týče živé muziky. V Punktu dneska hodně výjimečné seskupení, které tvoří Švéd Mats Gustafsson, Japonec Otomo Yoshihide a Francouz Erwan Keravec. Kombinace nástrojů saxofon, dudy a taky ještě gramofona kytara pod názvem projektu Luft Otomo dneska naživo od 8 hodin večer v Punktu. Do klubovny můžete zajít na retro undergroundovou smršť, představí se kapely The Last Safety Match a The Invasive Species. Varhaní melodie i psychedelické kytary od 7:30 v klubovně. Eternia zve na brněnské slač mlátičky 2L Turbo, z Francie potom dorazí postpunkové duo Dox a z Polska zase hardcore punk Glass. Tahle tří jména dneska od 7:30 v Eternii. Úplně o jiném žánru, o jazzu, o soulu a o afru, to dneska bude v Jazzdoku od 9 hodin večer díky jihoafrické zpěvačce Tutu Puone, která se představí s celou kapelou. Vektor Technická zve na zvukové stěny, noizové běsnění, garážovou špínu i melancholický shoegaze s dream popem, jmenovitě Lonely Shredder and the Heavy Smokers a taky Kaulichute, kteří zase hrají hlavně psych blues rock. Vektor Technická zahajuje dneska v 7. Do Kafe v lese můžete zajít od 8 hodin na bristolský noise kolektiv Knives a taky na projekt Svaz. Fórum Karlín, velké jméno, které znáte i z našeho playlistu Mac DeMarco, začátek v 8. A poslední pozvánka je do Čistírny na Praze 6, kde se představí v rámci dalšího letního koncertu Medard J. Zeman, který hraje na fujaru s elektronickým doprovodem. V Čistírně se začne v 7.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Prázdniny za chvilku začnou, ale vy jste paradoxně poslouchali ukázku CPčka, které se jmenuje Konec prázdnin. Tohle byla česká zpěvačka Julie Colley a její věc pojmenovala Stereotype. 10 minut před 13.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Pozdraví z Brazílie, když už nás čekají ty tropy v následujících dnech. Dneškem počínají v podstatě. Tohle byla Anita, Brazilka a víkend Kanaďany, spolupráce pojmenovaná São Paulo. Máme 7 minut po 13. čtvrteční on air na Wave, teď pokračuje do New Yorku za pořád ještě řekněme undergroundovým rapperem, který si říká Vicky a který aktuálně vydal své nové album pojmenované Ancient History, ze kterého si jako novinku z tohoto týdne hrajeme věc pojmenovanou Right Away. Hned po Vickym to budou domácí kluci z garáže, jinak se můžete těšit třeba taky na psychedeliky Holy Motors, dojde i na Ondřeje Holého a.k.a. Dne, a nebo třeba na Baby Tate či Mariku Hackman. Budu pro vás mít za pár minut taky ukázku z nejnovějšího dílu Beden, tentokrát v podobě rozhovoru s Garym Markusem, komentátorem a vědcem v oblasti kognitivních věd a AI. No a podíváme se třeba i do divadel, co se týče další porce kulturních typů. Teď už Vicky, Right Away, ukázka z nové desky Ancient History. I need to travel one time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play.

0: Po reperovi z Portlandu, který si říká Jít, teď na rádiu Wave ve čtvrtečním On Airu pokračujeme ukázkou z nového dílu série Bedny, ve které byl hostem Gary Marcus, což je známý komentátor a taky vědec v oblasti kognitivních věd a umělé inteligence, o které asi uslyšíme jenom čím dál víc v dalších měsících a letech. Jak se AI liší od té lidské inteligence, tak na to kompetentně odpoví jedině 100% lidský host nových Beden. Celý díl na webu Wave.cz a v podcastových aplikacích. Teď si taky poslechněte ukázku.
1: Gary, začněme velkými jazykovými modely, které simulují neuronové sítě v lidském mozku. Vy tvrdíte, že se jim zas tak nepodobají. V jakých ohledech se lidské poznávací schopnosti liší od umělé inteligence?
2: Nejprve bych trochu zpochybnil premisu vaší otázky. Jazykové modely ve skutečnosti lidský mozek nesimulují, je to marketing. Říká se jim v uvozovkách neuronové sítě. S tím, jak skutečné mozky fungují, toho ale nemají moc společného. Nemůžeme je rozdělit na prefrontální kortex, týlní mozkovou kůru a podobně. Nenajdete v nich jednotlivé synapse se stovkami pohybujících se proteinů. Jsou přinejmenším abstrakcí skutečných mozků. To je první věc, kterou bych řekl. Pokud jde o jejich poznávací schopnosti, v podstatě jen napodobují jazyk, na kterém byly natrénovány, ale to neznamená, že skutečně chápou koncepty, které se za ním skrývají. Toto je částečně důvod, proč se potýkají s něčím, co bychom mohli nazvat problém s pravdivostí. Běžně si například vymýšlejí neexistující právní citace. Někdo je požádá o sepsání právního shrnutí a oni si věci v něm vymyslí. Lidé si citace nevymýšlejí, většinou nehalucinujeme. Někdy lžeme, někdy věci zapomínáme. Tyto systémy ale mají tendenci prostě jen statisticky rekonstruovat informace, což se opravdu velmi liší od toho, jak fungujeme my jako lidé.
3: These systems have a tendency to just reconstruct information statistically. It's really very different from what people ever do.
4: You probably know of John Searle's Chinese Room.
1: Pravděpodobně znáte takzvaný argument čínského pokoje, formulovaný filozofem Johnem Searlem. Je to tak, že velké jazykové modely inteligenci pouze předstírají?
4: Just pretending to be intelligent?
3: They're not even pretending. They're just next word predictors. The fact that we attribute intelligence to them.
2: Oni to ani nepředstírají, pouze předpovídají další slovo ve větě. To, že jim připisujeme inteligenci, není něco, co by sami chtěli, toužili potom, potřebovali to, nebo by jim na tom jakkoliv záleželo. Pouze jen dělají svou statistickou analýzu a lidi to shodou okolností zajímá. Raný systém, zvaný ELIZA, pouze spojoval klíčová slova. V roce 1965 si s ním lidé povídali přes dálnopis a mysleli si, že mluví se skutečným psychoanalytikem. Byl to opravdu hloupý algoritmus, který se nesnažil nikoho

0: o něčem přesvědčit. Jen k sobě přiřazoval klíčová slova. Lidé ale mají velmi silnou tendenci přisuzovat inteligenci a někdy i vědomí tam, kde není. Podobným příkladem je skořicový šnek, který lidem připomínal matku Terezu. Tomuto jevu říkáme pareidolie. Velké jazykové modely v podstatě pareidolie využívají ve svůj prospěch. Sami tedy takový záměr ani nemají, ale tato pareidolie způsobuje, že jim lidé přisuzují něco jako inteligenci, která tam ve skutečnosti chybí.
1: Pareidolie makes people attribute a kind of intelligence that isn't actually there.
2: We've actually recently met at your lecture at the University of Edinburgh, where you talked about artificial intelligence.
3: Vlastně jsme se nedávno potkali na vaší přednášce na Edinburské univerzitě, kde jste mluvil o něčem podobném, že umělé inteligenci chybí úmysly, či odborněji takzvaná intencionalita, kterou my lidé máme. Pojďme si tuto část poslechnout. Let's listen to this bit.
1: I don't think these systems really have intentions.
0: Nemyslím si, že tyto systémy skutečně mají úmysly. Jeden z mých oblíbených příkladů hloupých věcí, které velký jazykový systém řekl, když doporučoval školy v New Yorku, je moje děti chodí sem. Ten model ve skutečnosti žádné děti, které by chodily do školy, nemá. LLM říká spoustu věcí, to ale neznamená, že se za nimi skrývá skutečný medvěd, jak se v angličtině říká. Když takový systém říká, že má záměr něco udělat, jen imituje text vytvořený lidmi. I když bychom mohli mluvit více do detailu o tom, co imitace v tomto případě znamená. Velmi zjednodušeně je to tak, že imitují text. Nemyslím si, že mají úmysly, což je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že máme problémy jako reward hacking či hackování odměny. Chcete po systému, aby vyřešil úkol X. X s čárkou je ale jednodušší. Pojem jednodušší bychom mohli rozebrat více. Model ale každopádně někdy vyřeší tento jednodušší problém namísto toho původního. S podobnými věcmi máme velké problémy. V knize z roku 2019 máme krátký komiks, v němž někdo robotovi řekne, chci, abys všechno v této místnosti zvedl a odnesl. Robot tam sedí s motorovou pilou a rozřezává gauč. Nerozumí tomu, že náš lidský záměr, když řekneme, aby robot všechno zvedl a odnesl, neznamená, že má odnést i nábytek. Tímto příkladem ilustrujeme, že je zde velká propast mezi tím, co my jako lidé zamýšlíme a co chápe stroj. Včera jsem se s jedním vědcem tady v Edinburgu bavil o takzvané formální verifikaci. Značná část dnešních problémů s umělou inteligencí souvisí s tím, že co lidé zamýšlí, ale možná přímo nevyřknou, se liší od toho, co si z toho vezme daný přístroj. I když sami úmysly nemají, snaží se vyřešit úkoly, které jsme jim zadali. Pokud to dělají za pomoci velkého jazykového modelu, je v tom chaos, protože jeho fungování se podobá imitování textu. A i v případech, kdy přístroj věc řeší jinak, se nám nemusí povést úkol, který jsme po stroji chtěli splnit, specifikovat tak, aby jej skutečně vyřešil. Je to náročný problém.
4: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Krstní otcově a jedna o tom, že grass is always green, tráva je vždycky zelenější ve vysílání Rádia Wave právě teď. No a před námi krátce po půl druhé v playlistu připravení taky Holy Motors nebo Kingdom. Budu pro vás mít i další porci kulturních tipů za pár minut. Podíváme se do divadel, ať už to bude Plzeň a nebo třeba Praha. No a určitě do té 14. stihneme i spoustu dalšího. Teď třeba taky pozvánka na poslech nejnovějšího dílu Chudáčků.
1: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Slibované divadelní tipy pro dnešek zahájíme pozvánkou do plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla, kde je dneska na programu derniéra divadelní adaptace detektivky Pět malých prasátek od Agáty Christie s názvem Go Back for Murder. Začíná se v 7 hodin večer. Další dvě pozvánky jsou do Prahy, nejdříve divadlo v Dlouhé, tam dneska od 7 hodin večer mají na programu představení Něha o třech urozených ženách a také třech dřevorubcích. Alfredo Sanzol vložil do mixéru své imaginace motivy, zápletky a obrazy ze shakespearovských her a vydestiloval z nich divotvornou esenci jménem Něha, kterou můžete v divadle v Dlouhé vidět dneska od 7. No a pokud vyrazíte do Archi Plus, tak tam je dnes na programu performance Alex Adama Draguna. Inscenace, která vznikla ze záznamu, rekonstrukcí a screen recordingu i živé akce. Alex je dílem na pomezí dokumentu a performance a taky zároveň záznamem tvůrčího procesu i radikální úvahou o smyslu divadla dnes. Jeho kulisy tvoří DIY kanceláře, dětské pokoje i divadelní scéna, která se musí bránit nárokům fašistů. Archa Plus dneska od 7 večer Adam Dragun a jeho Alex.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: tím, jak se docela výrazně v posledních letech proměnil trh s globální pop music, tak na to samozřejmě musí reagovat i různé hudební ceny. A jedním z aktuálních příkladů jsou Grammy. Soutěž se rozhodla přidat hned několik nových mezinárodních kategorií, ať už je to nejlepší asijské popové vystoupení anebo nejlepší latinskoamerický song. A to třeba v důsledku toho, že portorická superstar Bad Bunny se letos stala prvním umělcem, který získal prestižní ocenění za nahrávku zpívanou výhradně ve španělštině. Takže Recording Academy, která ceny Grammy pořádá, už loni přidala do svého hlasování panelu řadu korejských a latinskoamerických umělců. No a v dalších letech, jak už jsem zmínil pár vteřin zpátky, se můžeme těšit i na celé nové kategorie. A to od nejlepší latinskoamerické písně až po třeba cenu za tradiční popový vokální výkon, která bude udělována interpretům, jejichž hudební styl se vymyká současným formám moderního popu. No, tak držím pěsti, protože toho vymykání se moderního popu je v poslední době hodně. Jsem upřímně zvědavý, kdo všechno bude do těle těch kolonek v dalších ročnících zařazen. Detaily o těchto změnách, co se týče cen Grammy, najdete na našem webu v sekci Wave News. No a my se 10 minut před druhou odpolední vracíme zpátky k našemu playlistu, a to v podobě Mariky Hackman a nebo třeba MYD.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte

0: Hned dvě domácí jména na úvod další hodinky čtvrtečního On Airu. To byly Ghost of You a doznívající Aiko. S českou muzikou budeme v zápětí i pokračovat díky novince od grimeového rapera Smack One z jeho nové eponymní desky. Ale ještě předtím pozvánka na poslech mluveného slova, a to v podobě naší aktuální audioknihy, kterou je tentokrát dílo od autora, který se jmenuje Ocean Wong, americký básník, esejista a prozaik, jak už jeho jméno napovídá, vietnamského původu. Jeho románový debut Na zemi jsme na okamžik nádherní se stal bestsellerem a získal řadu ocenění. No a vy ho aktuálně můžete poslouchat v 10 zhruba půlhodinových dílech na našem webu wave.cz nebo na audioportále Můj rozhlas. Čas na tuhle knihu, která je věnovaná rodinnému traumatu z války ve Vietnamu, dospívání ve státech, zatíženém chudobou a rasismem a taky queer zkušenostem a první velké lásce, tak čas na poslech téhle knihy máte do 26. července. No teď už slibovaný Smack One, ukázka z jeho nové desky, kterou si tak nějak dal ke svým 40. Skladba pojmenovaná Beverly Hills, jednou z novinek v našem playlistu. A hned po Smackovi taky Mia Folik a Chrome Sparks, nebo slovenští Berlin Manson.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Když se moje dcera narodila, tak celá rodina se kolem ní sesedla jako kolem ohně. Tohle říká máma a držitelka třech tálií Tereza Dočkalová. Jaká je máma, jak si s partnerem dělí péči a proč taky za svůj největší životní úspěch považuje vztah s jeho bývalou partnerkou? To všechno se dozvíte, když si poslechnete nejnovější Houpačky na našem webu a v podcastech a teď je taky krátkou ukázku ve vysílání.
1: Já jsem díky tomu velmi rychle pochopila, že vlastně budu takovou mámou, jakým jsem člověkem, že žádná knížka mi jako neukáže žádný jiný směr a že jakoby raný rodičovství není dobrá doba na to, jakoby se nějak od základu měnit. Protože je to strašně rychlý, máte strašně moc problémů jenom s tím si na to zvyknout a nemyslím si, že to je prostě dobrá doba na to měnit nějakou svoji podstatu prostě podle něčeho, co někdo napsal. Asi to hodně fakt souvisí s tím povoláním. Já prostě o sobě opravdu už dávno nemám žádný iluze. Už dávno jsem se naučila žít se svojí trapností a vím, kde jsou moje limity jako člověka. A vím naopak, v čem jsem skvělej člověk. Takže vím, že něco z toho bude i naše dítě a mám pocit, vlastně nějak jsem i pochopila, že každá generace zamezí jenom určitýmu množství šitu a ten zbytek se přeleje do té další a že to je nějakým způsobem evoluce. Že jako dlouho mi trvalo se vyrovnávat, protože samozřejmě ty otázky toho, jak já jsem byl vychovávaný jako dítě, vyvstanou s tím, když se člověk stane tím rodičem. Že najednou si hodně začne vzpomínat vlastně na svý vlastní dětství, na to, co jeho formuje.

0: formovalo. A nastane tam taková fáze, kdy má pocit, že jeho rodiče všechno poslali a že dělali všechno špatně. A pak nějak po téhle fázi dojde ta fáze toho smíření, kdy se vám vlastně to naopak vrátí k tomu, že vaši rodiče dělali to samé, co děláte vy. Dělali všechno, co je v jejich silách prostě. A naučit se prostě sám se sebou žít, když vám to děcko vlastně absolutně všechno okamžitě vyzrcadlí zpátky, je jako velmi těžký. Člověk se toho o sobě asi hodně dozví. A myslím si, že prostě pomáhá to, když se člověk bude brát takové, jaké je, a bude to přijímat v tom míru, no, jak si říkala prostě.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Guy Ritchie a jeho Šedá zóna, taky Steven Spielberg s novým sníkem Den odhalení, anebo co se týče seriálu, tak zrecenzování druhé série Rivalů. To všechno vás čeká dneska od 6 hodin v Čelistech, ale třeba taky Widow's Bay a nebo nejnovější Scary Movie. Od 18 hodin, jak jste ostatně každý čtvrtek na rádiu Wave zvyklí, s Alešem, Vítkem a Martinem Pleštilem.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pár minut zpátky jsem vás zval na dnešní Čelisti od 6 hodin večer ve vysílání Rádia Wave, tak rovnou ještě zůstaneme u těch filmových tipů, neboli kam a na co dneska zajít do kina. Trutnov a kino Vesmír promítá od 7 večer horor Backrooms, a nebo můžete vidět taky snímek Michal Pavlíček Rocker verze 7.0. Olomoucká čekárna promítá Trojúhelník smutku, a to od 8 hodin. Jindřichův Hradec a kino Střelnice, vyražte buď to s dětmi v 17.30 na nové Toy Story, anebo v 8 večer na horor Backrooms, to radši bez dětí. A ještě tady mám Prahu, dneska asi letnímu kinu bude přát, tak v kasárnách Karlín jedna, dá se říct, už klasika, věčný svit neposkvrněné mysli od 9 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: OK, Lou, Family and Friends, další položka v našem playlistu, pomalu doznívá 10 minut před třetí odpolední, takže opět střídání ve studiu Rádia Wave za mikrofonem. Dneska tady od tří bude Anna Mikolandová, už tady je samozřejmě naproti mě, ahoj.
1: Už jsem připravená, těším se, ahoj.
0: A máme čtvrtek, takže nejenom její hlas uslyšíte, ale samozřejmě v rámci hotspotu i Báru Součkovou. A koho dnes jako hosta?
1: Společně s ní do studia přišla novinářka Magdalena Dušková a Bára a Magdalena na spolu proberou jeden obsah, který se teď na sítích objevuje, a to jsou různá videa, která pracují s manifestami, tarotem a energiemi a nebo léčivými krystaly. Jak tato trendy na sítích fungují, jakou mají roli v tomhle tom algoritmy a proč podobné obsahy můžou mít blízko třeba i ke krajní pravici, tak o tom bude ten dnešní hotspot.
0: Ezo hotspot dneska od 4, jak jsem si ho tady překřtil, vy si užijte odpoledne s Anou, já se na vás těším zase zítra.
2: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

slovenská hudebnice Erika Rain na featu Isama Zinka, jejich Tekutý piesok, předtím ještě domácí projekt Goodbye Clifford a už máme 15. hodinu a 6. minutu, aby posloucháte dnešní další On Air na rádiu Wave, u kterého vás teď vítá a zdraví Anna Mikolandová. Stejně jako Jarda Petřík v těch předcházejících hodinách vás teď i já v těch následujících budu provázet odpoledním vysíláním rádia Wave. Máme před sebou dnes třeba už zmiňovaný nový díl našeho podcastu Hotspot, na který jsme tedy s Jardou zvali před pár minutami a ve kterém se můžete těšit na další z fenoménů našich feedů. Na sociálních sítích se v čím dál větší míře objevují různé trendy, které pracují s manifestacemi, tarotem, energiemi anebo různými léčivými krystaly. Právě na tento obsah se v novém Hotspotu zaměří Bára Součková a to společně s novinářkou Magdalenou Duškovou. Proberou třeba to, jak tyto praktiky takzvané alternativní spirituality na sítích fungují, jakou roli v tom hrají algoritmy a proč tyto obsahy nebo jim podobné můžou mít blízko i třeba ke krajní pravici. O tom tedy bude ten dnešní premiérový hotspot, který nás čeká v našem vysílání přesně ve 4 hodiny. Kromě toho před námi také ukázky z pořadu Rádia Wave, tedy z dalších pořadů a taky skladby z našeho playlistu. Z toho teď vybíráme Vince Staples, potom si dáme Johuš Matuš a na závěr čaj. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Je 15 hodin a 16 minut, tohle je japonská experimentální popová kapela Chai a hned po nich a taky před námi teď ukázka z nových chudáčků. Chudáčci chtěli rozvinout téma odpočinku a relaxace, ale nakonec natočili půlhodinové divení o tom, jak je jejich podcast vtipný a přínosný. Zase došlo na historky ze sauny a pak se Petr poměrně dlouho učil vyslovit slovo popularizátor. Celý díl chudáčku najdete už teď na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích, popřípadě všude, kde rádi nás posloucháte. A tady je pro vás rovnou krátká ukázka.
1: Přijdu a tak si říkám, ježmarja, chlapská sauna, tady rozumíš, v chlapský pánský šatně, tak jako nebudu to řešit, tak jsem si tak prostě, jsem se jako sednul do té sauny.
2: Na pitlouna.
1: Na prostěradlo. No ne, tak jako nikdo tam nebyl, takže jsem se...
2: No jasně,
1: takže
2: to tvoje, ovládl jsi to.
1: Rozcapil jsem se, jo, hezky jsem se vypohodil. A najednou koukám skrz ty prosklený dveře, že přichází pán, který se omotal prostěradlem, za to se jakoby zadělal, aby mu nespadla ta suknice vyrobená. Pak si sundal trenky pod
2: sukenka
1: tím prostěradlem. Sukenku i typy, ano. Sundal si trenky pod tím prostěradlem, což je něco, co jsem jako muže v pánský šatně ještě vlastně nikdy neviděl dělat. Působil, že je na to opravdu jako choulostivej na
2: svou
1: nahotu.
2: Vlastně.
1: Což, ano, obrození, viď? Což úplně, což chápu. Choulostivej na nahotu, je to OK. Takže vlezl do té šatny, teda do té šatny, do té sauny takhle omotaný, z ty strenky si nechal venku a v ruce, kromě toho prostěradla, co měl kolem pasu, měl ještě v ruce ručník. A tak na mě koukal, já jsem si okamžitě samozřejmě hned začal připadat jak největší prostě burák. Nestáhnul, Petře, jsme se neznali, že jo, kdyby jak jsi to myslel, přetáhnul.
2: Já jsem myslel třeba, jako, že jsi udělal takový defenzivní manévr.
1: Ne, no právě,
2: trošku ses uzavřel,
1: on mě jako paralyzoval, protože
2: jsem v tom zůstal.
1: Jsem v tom zůstal.
2: To je moje sauna.
1: Ne, to ne, ale
2: pojď,
1: vlastně,
2: ale jsem tady.
1: Vlastně začal.
2: Takhle. To jsi udělal, tak to on vnímal.
1: No, tak to nejvíc, protože, počkej, on totiž...
2: Se stydíš, věď asi.
1: No, ty stydíš
2: se. Že ho máš malinkýho. Ne, to je tvůj vnitřní monolog, co jsi dělal tomu pánovi.
1: No, ale to právě v tom spočívá ten fuck up, protože já jsem takhle seděl, ale tyhle všechny věci, co říkáš, jsem si vůbec neříkal, ale on si to musel 100% myslet. A já jsem si říkal naopak, ježišmarja, tak není mu to nepříjemný. Asi, no, ale pak jsem si vlastně říkal, no, ale
2: jsme chlapi, ne?
1: Přes to tohle všechno mělo tu hlavu, že? A on si lehnul omotanej tím prostěradlem, si lehnul, pak to prostěradlo...
2: Velký problém prostě.
1: Počkej, no to prostěradlo rozprostřel a vzal ten malej ručníček, který byl fakt velikosti, tím tak nechci nic naznačovat, ježišmarja, vzal si prostě normální ručník.
2: A ale řekl malej.
1: A ten ručníček, ano. Ručník, tu osušku klidně, to jedno, ležel na tom prostěradle.
2: 10 cm třeba?
1: A ten ručník si dal přes intimní partie. Takže jako by ležel nahej, ale zakryl si to ohambí a tím mě úplně dodělal.
2: A ty jeho.
1: A já, ale jako on na mě...
2: Do sauny nikdy nepůjde.
1: Já na něj ještě samozřejmě tím, že mi tyhle všechny věci jeli hlavou, tak jsem na něj musel hrozně čumět, jo. On na mě nekoukal vůbec.
2: No to
1: mi
2: úplně
1: já
2: jasný.
1: Byl, úplně jedno, takže já jsem na něj
2: byl
1: civil,
2: objekt najednou. Prostě, jak jsi hrozně byl sexuální predátor ještě.
1: Na opice.
2: Jdeš do toho,
1: úplně jsem to
2: sunej osušku a můžem.
1: Přesně, ale vůbec jsem tu situaci nezvládl. Takže jsem, čím víc jsem o něm přemýšlel, tím víc jsem na něj koukal. Paradoxně tím míň jsem si dával ty nohy k sobě. Načež...
2: jsem skončil v praku.
1: No. Ne, načež jsem řekl, tak ahoj, a odešel jsem.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Král líného a vyklidněného roku, to je kanadský písničkář Mac DeMarco, který právě doznívá na vlnách Rádia Wave a který taky dnes dorazí do Fóra Karlín. Konečně jsme se dočkali, Mac DeMarco se vrací do Prahy a pokud byste u toho chtěli být, tak vstupenky jsou stále k dispozici. Jeho koncert začíná dnes v 8 hodin, takže určitě neváhejte a doražte od 8 hodin do Fóra Karlín. A my se teď vrháme zpět do playlistu po této krátké hudební pozvánce, a to společně s The Bug a Manga.

Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

Yeah, see my face.

0: Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave 15 hodin a 34 minut. Tohle jsou Real Estate The Main Thing v našem playlistu a před námi je teď jedna hudební novinka. Právě hudebním novinkám patří vždycky druhá polovina pracovního týdne. Pravidelně každou středu míří do našeho playlistu. A společně s námi tak můžete objevovat novou hudbu, ať už od úplně nových umělců a umělkyň, a nebo od takových, který třeba znáte, ale nevěděli jste, že něco nového vytvořili a vydali. Pro mě je takovou umělkyní třeba americká violončelistka, zpěvačka a producentka Kelsey Lu, která se teď po 7leté pauze vrací se svým druhým albem, které se jmenuje So Help Me God. Tenhle počin je nástupcem ceněné desky Blood z roku 2019 a propojuje se na něm soul, orchestrální pop, ambient i experimentálnější polohy. Já se na tuhletu desku opravdu moc těším, nevěděla jsem ani, že Kelsey ji vydala a moc mám velkou radost z toho, že hudební redakce z tohohle alba vybrala závěrečnou skladbu Cutting Off The Head of a Ghost, která nás právě teď taky čeká. Pokud vás zaujme, stejně jako mě, tak určitě na závěr ještě super informace, že Kelsey Lu 18. listopadu zamíří do pražského klubu Meat Factory, tak třeba se tam i potkáme. Tady je Kelsey Lu a její novinka s názvem So Help Me God.
1: Novinka.

0: domácí hudebnice Thea Sophia On My Own v 15 hodin na 45 minut v odpoledním On Airu na Radio Wave. Jak jsem v úvodu vysílání slíbila, dnes nás čeká nový díl podcastu Hotspot, a to přesně ve 4 hodiny, tedy už za malý okamžik. Jestli tě tento díl Hotspotu zastihne právě dnes, je to znamení, že se ti stane něco báječného. Tak začíná pozvánka právě na ten dnešní premiérový díl, který se zaměří na další fenomén z našich sociálních sítích. Na nich se v čím dál větší míře objevují různé trendy, které pracují s manifestacemi, tarotem, energiemi anebo léčivými krystaly. Barbora Součková se společně s novinářkou Magdalenou Duškovou zaměří v novém Hotspotu na to, jak tyto praktiky, takzvané alternativní spirituality na sítích fungují, jakou roli v tom hrají algoritmy a proč podobné obsahy můžou mít blízko i třeba ke krajní pravici. Aktuální díl Hotspotu nás čeká už za malý okamžik, tedy přesně ve slíbené 4 hodiny odpoledne, do té doby ještě playlist z Radia Wave, do čtvrté třeba ještě Kojba a nebo Toelo. Hezký poslech samozřejmě nejenom playlistu, ale hlavně nového dílu Hotspotu vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Svět začíná být víc a víc komplikovaný místo a ta alternativní spiritualita člověku může dodat nějaký pocit trošku kontroly. Už se po mně nevyžaduje, abych každou neděli chodila do kostela, ale můžu si chvilku scrollovat, udělat si 2-3 výklady takhle na Instagramu. Hodně těch příspěvků vlastně slouží i jako kritika vlastně toho systému, ve kterém žijeme, že už pro lidi třeba není tak jednoduché se potkávat, tak je jednodušší se snažit vymanifestovat si toho ideálního partnera.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahojky.
4: Ahoj.
3: Já jsem Sarah Abulkasim.
4: A já jsem Barbora Součková.
3: A společně vás vítáme u dalšího hotspotu pořadu o trendech, které nás pálí. Baru, přípravu dnešního dílu si měla ve svých rukách ty, tak nám prozraď, na co se dneska zaměříme.
4: No, já možná spíš začnu dotazem na tebe, Sáry. Zajímá mě totiž, jestli jsi někdy nechávala vykládat tarot, nebo si využila třeba léčivé krystaly, případně cokoliv dalšího, co je třeba tak trochu takzvaně ezo.
3: Ty jo, tak tarot jsem si asi nikdy nenechávala vykládat. Maximálně, když na mě vyskočí nějaký video na TikToku, kde je napsáno, že pokud to na tebe vyskočilo ve čtvrtek, třeba dejme tomu, tak je to znamení. Tam jsem teda většinou u toho videa zůstávala a vyslechla jsem si to a když jsem s tím tak nějak, když se mi to hodilo do krámu takzvaně, tak jsem tomu věřila. No ale nejblíž tomu mám asi skrze horoskopy, no, protože jsem měla jedno období, asi hlavně v dospívání, kdy jsem podle těch horoskopů se fakt jako, nechci říkat řídila, to ne, ale spíš jsem se jima tak uklidňovala třeba.
4: My jsme se tady sešli teda jako výborný vzorek. Já jsem trochu doufala, že mi řekneš něco barvitějšího.
3: Pardon.
4: Já totiž sama taky nemám úplně co poskytnout z vlastních zkušeností, protože výkladu tarotu jsem podlehla jenom jednou a jednou jsem se nechala nějakým reelsem přesvědčit o tom, abych manifestovala. Ale třeba ty obsahy jako různý reelska nebo TikToky se mi objevují docela hodně. A já jsem je předtím teda nazvala tím pro někoho možná trochu hanlivým výrazem ezo, ale obecně bychom tyhle praktiky mohli vnímat jako součást alternativní spirituality, takže k tomuhle tématu jsem si nemohla pozvat nikoho jiného než novinářku Magdalenu Duškovou a budeme se spolu zamýšlet nad tím, kolik lidí hledá vlastně smysl, jistotu nebo nějaká znamení prostřednictvím algoritmicky distribuovaného obsahu a jak alternativní spiritualita souvisí třeba s neoliberalismem a proč má taky tak blízko k radikalismu.
3: No počkej, ale předtím, než si dáme hot orno, tak ještě musíš říct, co ta tvoje manifestace, jak dopadla.
4: Já si myslím, že to vlastně vyšlo nějak, jako hrozně podivně. Jo. Ta manifestace byla založená na tom, že jsem nějak měla pít vodu a u toho jakoby myslet na něco a splnilo se to. Ale nepřesvědčilo mě to k tomu, aby jsem manifestační praktiky nějak víc zařadila do svého života, protože mě to spíš otravovalo myslet na to, že mám neustále pít tu vodu a manifestovat to.
3: No tak já to možná zkusím před diplomkou, tak si potom povíme, ale pojďme si dát hot or not.
1: Hot or not?
4: Sáry, jsem zvědavá, co si tentokrát vybrala za svoje hot.
3: No já musím zmínit dokument Co s Péťou od režiséra Martina Trabalíka a je to přesně ten typ dokumentu, který vám zůstane v hlavě, minimálně mě teda zůstal. Sleduje otce, který po smrti manželky zůstal sám se dvěma dospívajícími dětmi, dcerou Vanesou a synem Péťou, který má těžkou poruchu autistického spektra a vlastně když Péťa zažívá silné emoce, často to vyústí v takzvaný meltdown, při kterém vlastně ubližuje sobě i lidem okolo sebe. Ale je právě hrozně důležitý, že ten dokument z něj nedělá žádný břemeno nebo problém, jak to bohužel často bývá. A naopak podle mě dost citlivě ukazuje, že je to syn a brácha, který miluje svoji rodinu a ona miluje jeho. A přesně v těch detailech je podle mě síla celého toho filmu, protože tam nejsou žádný velký proslovy o obětavosti, jenom prostě pozorujete člověka, který den za dnem pečuje o někoho, koho miluje a zároveň si musí klást tu mega náročnou otázku, co s Péťou vlastně bude, až on sám nebude moct.
4: Já s tím hrozně souhlasím. Já jsem ten film totiž taky viděla a zároveň mi tam přišla taky hodně zásadní, i když vlastně taky trošku jakoby marginalizovaná pozice té ségry Vanessy, která je vlastně takovým tím nezáměrně přehlíženým skleněným dítětem. O tom je teda mimochodem taky super dokument, který se jmenuje Ta druhá, a tohle je teda taky hrozně důležitý téma, který tam z toho nějak jako vyplývá.
3: To jsem ráda, že si to zmínila, protože ten dokument Ta druhá jsem právě taky viděla a myslím si, že ta pozice skleněných dětí se hrozně málo kdy nějak medializuje nebo se o ní málo kdy mluví. Je to hodně náročná pozice. No ale Baru, co ty, co tvoje hot?
4: Mně přijde, že v poslední době mám spíš nabito fakt do kategorie not, ať už třeba z poslední doby senátorský návrh, který chce omezit přístup k úřední změně pohlaví, nebo UFC v Bílém domě na počest narozenin Donalda Trumpa, strašný. Oficiálně teda oslav 250 let Spojených států, pak třeba Gwyneth Paltrow v reklamě na luxusní čtvrť v Izraeli. A v téhle záplavě mám ale For You page plnou takových motivačních citátů od Haliny Pavlovy.
3: Ježíš, úžasný.
4: Ještě je to v takových TikTokových editech a fakt to miluju. A ty světové situaci, kterou současně prožíváme, jsou takový nejpřiléhavější dva moje oblíbené citáty. A ten první teda zní, když ti někdo život ničí, usměj se a vem ho tyčí. A nebo, ten je možná ještě lepší, když se všechno kolem voře, flákni sebou na břeh moře.
3: Je, yeah, potřebuju.
4: Jako letní dovolená u moře je při dnešních cenách a vlastně i stále se zvyšujícím teplotám pro spoustu z nás vlastně asi jako úplně mimo, ale myslím si, že nějaký hezký rybníček by mohl stačit.
3: No to je krásný. Já bohužel Halinu teda na svý For You page nemám, ale asi se na ní poklikám, abych trošičku navnadila algoritmus a trošku víc mi ji tam zásoboval.
4: No ale teďkonc už ke kategorii not, co jsi zvolila za uplynulý týden, Sáry?
3: No, jako not asi zmíním ten hejt na Evu Farnou za to, že vlastně na svém koncertě v Edenu za sebe promítala významné ženy a zařadila tam takzvanou železnou lady Margaret Thatcher. Jakože jasně, pojďme si říct, že bych jí mezi inspirativní ženy rozhodně nezařadila, já osobně, protože mi její tvrdě neoliberální politika není ani trochu blízká. Na druhou stranu kvůli tomu přece úplně nepotřebujeme rozjet tenhle kolektivní lynč, který prostě na internetu zase vznikl.
4: No, jako s tím hrozně souhlasím. Ten backlash byl jako pro mě v první reakci nějaký jakoby vtipnej, protože některý ty memesy, který vlastně na to vznikly, byly vtipný, ale zase se tady ukázalo takový to intelektuální elitářství, který není ani trochu cool, podle mě. A já fakt nevím, jestli si někdo prostě představoval, že tam Eva Farná jako mainstreamová zpěvačka bude promítat, já nevím, třeba Hannu Arendt, tak...
3: No, jako já vlastně nevím, jaká ta očekávání byla, ale pojďme prostě lidi nelinčovat za tyhle věci. No a Baru, co je za uplynulý týden tvoje not?
4: No já bohužel nemůžu jinak, než dát not mistrovství světa v mužském fotbale. A jako vůbec ne kvůli tomu sportu samotnému, ale opět kvůli tomu, co se děje okolo. Vlastně všechny ty problémy, ať už jmenuju velmi namátkově, protože jich fakt hodně. Třeba tu kauzu okolo somálského rozhodčího, kterýmu americký úřady po příletu do Miami odepřeli vstup do země. Potom obecně ten blacklist zemí, které USA vlastně vůbec nepouští. Ta trumpovská politika, kterou tahle událost ukazuje vlastně jak jako na zlatým podnose. A zároveň opět jsme se tady setkali s nějakou jako otázkou dodržování lidských a pracovních práv. Potom taky ten způsob prodeje vstupenek, který z toho dělá fakt událost jenom pro tu privilegovanou bohatou elitu, protože běžní fanoušci a faninky na ty lístky prostě nemají finančně, jak dosáhnout. Pak taky ta ekologická zátěž, nevím, tyhle ty monster akce, ještě vlastně jako potom, co se dělo 4 roky zpátky v Kataru, mě přijdou prostě úplně šílený a nechápu, jako jak to vůbec může pořád vlastně takhle bejt a jenom se to jako stupňovat.
3: Jako já se cítím teď trošku blbě, že na to koukám.
4: Ne, to neci.
3: Ale zároveň jasně, myslím si, že tahle perspektiva je taky hodně důležitá a že bychom na to měli pamatovat, když zasedneme na gauč a pustíme zápas. Baru, tak já už to přenechám na tobě a ahoj.
4: Děkuju, Sáry, ahoj, a my už se pojďme vrhnout na to, jakou roli hrají sociální sítě ve vztahu k alternativní spiritualitě.
1: Hotspot.
2: Jsem moc ráda, že můžu ve studiu Rádia Wave přivítat Magdalenu Duškovou, novinářku deníku Alarm, a která spolu s Pavlem Šplíchalem napsala reportážní knihu Neříkejte tomu EZO, která mapuje alternativní spiritualitu v České republice. Magdaleno, ahoj a vítej.
5: Ahoj, díky za pozvání.
2: Už jsi někdy manifestovala na základě shlédnutí nějakého reelska?
5: Nemanifestovala se, přiznám. Já jsem už nemanifestovala nějakých 10 let a nevím, jestli teď je čas začít. Myslím si, že tohle zatím vynechám asi.
2: Každopádně je to teda nějaká praktika, která ti je blízká a už jsi si tím taky sama prošla.
5: Jo. Je to tak, já jsem se vlastně sama k alternativní spiritualitě dostala skrze chronické onemocnění a myslím si, že se takhle k alternativní spiritualitě vlastně dostane docela hodně lidí, že mají nějaký zdravotní problém, který vlastně nejde úplně řešit třeba skrz to české zdravotnictví, nebo to zdravotnictví si s ním úplně neumí poradit. A tehdy právě jsme s rodinou našli různé alternativní cesty, některé byly poněkud zvláštní a jiné byly podle mě fajn, jako třeba reiki, kdy vlastně jsem si hodně povídala s tou ženou, která mi teda to reiki jako dávala. Je podle mě nutný říct, že tam bylo hodně hlavně příjemné to, že se někdo zajímal o to, jak se máš. V rámci toho jsem právě začala i jako meditovat a nějakým způsobem trošku tak manifestovat. No,
2: každopádně zazněl tady termín alternativní spiritualita. Pojďme si ho nejdřív vlastně asi nějak zadefinovat, co to vlastně je.
5: Ono se to definuje poměrně náročně, protože je to vlastně soubor různých praxí a právě spirituality, která není zakotvená v nějakým jako konkrétním náboženství. Není to tak, že by existovala církev alternativní spirituality, že by to mělo nějaký pevný lore nebo pevnou knihu, svazek, nějaký pevný pravidla. Je to vlastně spíš tak jako nahodilý soubor věcí, ale podle religionistů, konkrétně podle Zuzany Kostičové, se kterou v té knize máme rozhovor, tak alternativní spiritualita se pozná podle některých jako společných prvků. Jeden z nich je třeba víra v energie, které mají všechno prostupovat, se kterými se dá nějakým způsobem pracovat. Potom je tam důraz na nějaký holismus, na nějaký rozdělení světa třeba do dvou kategorií a na potřebu sjednocení těchto jako opačných principů, nebo se tam může ukazovat třeba milenialismus, což je třeba víra to, že končí teď nějaká velká epocha a nastává nová velká epocha, teď typicky měl končit věk vodnáře. Takže to jsou věci, které v té alternativní spiritualitě velmi často najdem, ale v praxi se tam fakt setkává od joginů, kteří se zabývají buddhismem, po lidi, kteří právě třeba na Instagramu jen tak si jako lajkují různé manifestace nebo s kámoškama vykládají tarot, až po lidi, kteří fakt věří třeba v UFO spiritualitu, v to, že máme nějaké mimozemské civilizace, které spolu bojují nějaký velký boj a ovlivňuje to dění na naší planetě. Takže je to fakt hodně široká skupina lidí, ale troufala bych si říct, že třeba tu víru v energie nebo případně ten holismus, že budou mít všichni tihle cti lidé vlastně společný.
2: Jak je to vlastně časté, kolik lidí, tak jestli se to vůbec dá odhadnout, se k nějakým proudům nebo směrům alternativní spirituality řadí nebo inklinuje?
5: No podle nějakých výzkumů je to až 50% lidí v Česku, ale jedná se o tu úplně nejširší kategorii, kam bychom řadili i třeba lidi, kteří věří v horoskopy. Teď je samozřejmě potom otázka, když oni by se tak třeba nenazvali, nebo podle mě se to nedá takhle úplně jednoduše změřit. Podle té nejširší definice to může být až 50% lidí v Česku, ale velká řada z nich samozřejmě by třeba řekla, ale já nejsem alternativní spiritualita, já jsem něco jiného, nebo já nejsem nic. I když to jsou třeba lidi, kteří věří, že jejich krystaly u postele jim třeba přinesou klidný spánek a že se řídí třeba trochu podle horoskopu.
2: Když potom zůstaneme teda u těch sítí a nějakých těch síťových trendů, tak vlastně spoustu těch věcí já třeba na Instagramu nebo i na TikToku vídám. Často to jsou právě, jak jsi zmiňovala, nějaké ty energie nebo taroty, krystaly. My jsme třeba mluvili tady spolu už o nějakých těch manifestacích, to se třeba ve spojení s Instagramem může nazývat taky jako manifinsta, ale co bychom všechno do toho dalšího ještě mohli zahrnout? Jak vlastně se nám nějaká ta alternativní spiritualita na těch sítích vyjevuje do nějakých konkrétních trendů?
5: Můžeme vidět fakt obrovskou širokou škálu různých přesně typů videí. Jednak tam jsou třeba výklady karet. Je zajímavé, že už to samo vlastně pracuje s tím algoritmem, takže třeba tam je video na Instagramu, podrž si prst a ta karta, kde zrovna se zastaví to video, tak je tvůj výklad na dnešní den. Že to vlastně i takhle samo do sebe už zahrnuje ty prvky těch sociálních sítí a ty funkce. Případně tam jsou velmi častá videa, kde se vysvětlují různé fenomény, třeba rodí se ti pořád holčičky, je to tím, že v minulém životě něco, nebo hodně často se to třeba týká partnerů, přitahuješ k sobě pořád narcisní typ muže, je to proto, že nevím, v minulém životě, nebo že v rodové linii máte s tímhle problém. Jsou to takové jakoby hodně praktické věci, kdy různé influencerky právě takhle vykládají, co znamená, co když se děje u tebe v životě. Ale potom tam samozřejmě nastává i problém, kdy občas říkají fakt věci, které podle mě můžou jako hodně lidem ublížit. Třeba jsem teď u jedné influencerky viděla nedávno, že když nemůžeš počít dítě a chceš, tak je to kvůli tomu, že v minulém životě si byla na interrupci, což mi přijde fakt otřesné. Jako jednak stigmatizace interrupcí tím, že teda v příštím životě nebudu moc počít dítě, to je samo o sobě hrozné, a ještě to, že vlastně takhle těm ženám, které nemohou to dítě teď mít nebo počít, tak jim vlastně říká, že si za to mohou sami, což je vlastně jeden z těch principů alternativní spirituality, který mi přijde vyloženě nebezpečný. Je to vlastně něco jako victim blaming, že pokud se neděje to, co by si chtěla sama ve svém životě, tak je to nějakým způsobem vlastně tvá chyba, protože dost dobře nemanifestuješ, nebo to máš z minulého života, asi neseš nějakou karmickou zátěž. A potom hodně

0: vlastně, ono to bylo divoký i předtím, ale podle mě to nebylo zase tolik vidět, jako je to dneska vidět na těch sociálních sítích.
1: No to je právě jako ta věc, kterou já si teďko v poslední době říkám, protože alternativní spiritualita není úplně nic nového, ale zároveň já mám pocit, a nevím, jestli je to právě třeba díky těm sítím, že najednou se tak jako může zdát, že věci jako taroty, horoskopy, krystaly jsou všude. A to je nejenom jako v tom síťovém prostředí, ale já to vídám třeba i v jako reálném životě u svých kamarádů a kamarádek, že si třeba vykládají tarot nebo právě si nějaký krystal pokládají k posteli. Hrají sociální sítě nějakou roli v tom, že se ta alternativní spiritualita může zdát být nějaká jako víc rozšířenější a možná třeba i víc mainstreamová, řekněme?
0: Já bych řekla, že jo. Myslím si, že je to vlastně i docela dobře vidět na tom, jak se dostala do našeho běžného jazyka. Velmi často říkáme třeba, nevím, někdo mi saje energii, nebo že se ten alternativně spirituální slovník vlastně dostal i do běžných konverzací, nebo ježíš, zase je Merkur v retrográdu prostě, nebo dneska je úplněk a tak dále. Myslím si, že vlastně se to dostalo až do těch úplně každodenních interakcí i vlastně bylo zajímavé, když jsme psali tu knížku a prostě jen tak kolem mě chodili lidi a říkali různé věci, někdo, že si vykládal tarot, že letos si ještě nenajde kluka, potom někdo zase v supermarketu třeba říkal, že není bretarián, takže musí jíst a že mám pocit, že se to fakt jako hodně rozšířilo a myslím si, že to je částečně i tím, že prostě svět začíná být víc a víc komplikovaný místo. Je fakt těžký podle mě se v tom vyznat, ještě teď rozvoj těch technologií hodně rychlej a zároveň i třeba tím, jak se rozšířily hodně dezinformace, je vlastně těžké vědět už čemu věřit, nebo přesně které video je pravé, které ne. A ta alternativní spiritualita člověku může dodat nějaký pocit trošku kontroly podle mě, nebo aspoň to, že budu vědět, co se děje díky těm kartám teda. A zároveň si myslím, že lidi vždycky měli nějakou potřebu spirituality, protože některé věci v životě jsou tak komplexní a složité a děsivé, že se s nimi člověk prostě nepopasuje racionálně, jak jako racionálně pochopit to, že umřu, nebo že mý blízký umřou, nebo že někdo je nemocný vážně, když ten člověk vlastně neudělal třeba, nedělal nic špatně, třeba je to mladý člověk. Jak se popasovat třeba i s rodičovstvím, že mám pocit, že třeba pro hodně žen to mateřství je vlastně hodně takový spirituální zážitek, ale třeba ta naše společnost a ještě to zdravotnictví tomu člověku úplně nedovolí nějaký jako úplně přechodový rituál nebo nějaký jako prostor pro procítění celého toho okamžiku. No, takže si myslím, že ta potřeba spirituality tu byla vždy, ale jenom v Česku prostě nemáme moc rozšířené ty tradiční církve, proto se hodně lidi uchylují k alternativní spiritualitě. A zároveň na těch sítích je to ještě hodně takový jednoduchý. Už se po mně nevyžaduje, abych každou neděli vstávala prostě v 6 ráno a chodila do kostela, ale můžu si prostě chvilku scrollovat, udělat si 2-3 výklady takhle na Instagramu, poslat něco kámošce, haha, koukni, co mi vyšlo. Teď zrovna s někým randím a tady karta říká, že to je super a tak dále, že to vlastně je hodně přístupný, mám pocit.
1: Pojďme se teď zaměřit na logiku těch obsahů jako takových. Já tady mám takovou ukázku z Instagramu.
2: If you are watching this on June 5th, it is your lucky day. Tomorrow we are having a crazy manifestation portal specifically to manifest a specific person. Whoever you've been thinking about, whoever you have feelings for, a crush, an ex, anyone. You can manifest them tomorrow. Go ahead and save this video. Send it to a friend.
1: Co ti přijde takhle na mysl, když takovýhle video náhodou na tebe vyskočí?
0: Jako mně přijde, já to hodně vnímám i skrz nějakou jako strukturu, ve které žijeme, že tohle je možná už to jediné, jakoby v co můžeme doufat, ne? Že prostě zrovna zítra teda já si vymanifestuju toho svého ideálního partnera nebo partnerku, protože jinak nemám šanci je potkat, protože prostě musím mít 3 práce, abych se uživila do toho. Teď už jsou všichni na těch Tinderech a tak, což je taky takový prostředí, kde ne každému třeba může být úplně příjemně. Podle mě už se tolik lidí nemají tendenci seznamovat jakoby v reálném offline světě. Mám pocit, že hodně těch příspěvků vlastně slouží i jako kritika vlastně toho systému, ve kterém žijeme, že už pro lidi třeba není tak jednoduché se potkávat, tak je jednodušší se snažit vymanifestovat si toho ideálního partnera. Nebo přesně hodně často si lidé manifestují třeba nové auto, nové bydlení, novou práci a to všechno, já to třeba vnímám, že nám alternativní spiritualita a hlavně tyhle ty influencerky a influenceři nám ukazují vlastně, s čím dneska lidi bojují a třeba velmi často se to fakt týká těch peněz, což mi přijde hodně důležitý, že hodně často ty manifestace jsou vyloženě

0: zaměřené na peníze, jako teď si otevřeme bránu hojnosti tím, že tady uděláme tenhle rituál, nebo teď, když budeme nad touhle konkrétní věcí přemýšlet, opakovat si tuhle jednu větu, jsem otevřená hojnosti, tak najednou k nám přijdou peníze a hodně nám to říká o současném světě, málo to funguje, bych řekla.
1: Já mám vlastně jako z tohohle toho takový jako podobný pocit, protože když se koukám na ty obsahy jako takové, tak mě z nich fakt hodně vyplývá právě takový ten aspekt, který naléhá na takovou tu jako individualistickou, častokrát i třeba nějakou jako self-help kulturu, která často třeba ty manifestace nebo různé afirmace taky vnímám jako součást nějakých těch jako myšlenkových proudů zaměřených právě na nějaký jako seberozvoj a sebedisciplínu, ale právě v nějaké jako individualistické společnosti, která nám jako nedává úplně moc jako opor jako taková, takže co si nevymanifestuju, to jak kdybych prostě neměla.
0: Jo, přesně tak. A to mi přijde hodně důležité, protože ta alternativní spiritualita, jak vypadá dneska, tak se vlastně rodila s neoliberalismem. Tím, že ona vlastně velmi často říká, že každý jsme tvůrce svého života, ale to vlastně není pravda, že jo? Protože tvůrce mého života nejsem jen já, ale jsou to i třeba politici, je to legislativa, ve které žiju, je to to, kde se narodím, jestli se narodím prostě v zemi na západě nebo v zemi globálního jihu, kde je celá moje rodina vykořisťovaná. Opravdu to není tak, že by si každý mohl vlastně vymanifestovat nějaký skvělý život, ale mám pocit, že právě v momentě, kdy je ta společnost takhle hodně individualizovaná a vlastně nám říká, no, od našeho dětství, že můžeme dosáhnout všeho, čeho budeme chtít, tak v jednu chvíli, když se vám nedaří toho dosáhnout, třeba protože žijete přesně v nějakým chudším regionu, vaše rodina nemá sociální kulturní kapitál na to, aby vás poslala na vysokou školu, třeba by na to ani neměli peníze a tak dále, tak možná potom jediný, co se dá dělat, je fakt takhle manifestovat, ale bohužel je to vlastně takový protipol nějaké podle mě jako kolektivní akce pro změnu toho vlastně, v čem teda žijeme.
1: A zároveň možná to taky jako může navazovat i obecně na nějakou třeba tu nedůvěru, my už jsme na to mimochodem vlastně jako lehce narazili, na nějakou tu jako nedůvěru v té tradiční instituce, politiky, média, vlastně jako něco, nějaká taková ta skrytá pravda, která vlastně může být někde mezi tím, vlastně může být nějaký asi jako prostředek, který tu kotvu v tom světě dnešním může představovat.
0: A i mi vlastně přijde tento aspekt toho, že ničemu se nedá věřit a že my sami si musíme nacítit teda to, co je a není pravda, co se nám zdá nebo nezdá. Tak mám pocit, že potom letos, když vlastně vyšly ty Epstein Files, tak opravdu se nedá věřit ničemu, nebo že bohužel hodně mám pocit, že alternativní spiritualita, když třeba říká, že nemůžeme věřit třeba klasickým médiím, nebo že doktoři nám nepomohou, tak bohužel část té kritiky je opravdu zakotvená v nějaké nedokonalosti těch liberálně demokratických institucí, jako jsou třeba média, nebo těch institucí, jako jsou třeba nemocnice, kde fakt my, když jsme psali tu knížku, tak jsme mluvili s jednou ženou, která byla diagnostikovaná fakt vážná nemoc, takže jí to řekli jako mezi dveřma na chodbě, nikdo o ní tam potom nepečoval, jen jí to prostě vpálili a vlastně nechali tam samotnou a ona potom vlastně musela jako jít na záchod se vybrečet, kde jí tam prostě pomáhala paní, která tam uklízela, tak ji utěšovala. A samozřejmě, že po takovém zážitku tak se dobře věří té kritice těch nemocnic, že jo, protože bohužel prostě tam často není dost prostoru pro nějakou péči a stejně tak v těch médiích často zní třeba věci, které úplně neodpovídají našemu životu, nebo ta média prostě nejsou dokonalá. A bohužel teda ta kritika alternativní spirituality často nasedá přesně na, jako velmi dobře pojmenovává ten problém, ale vyvozuje z něj trochu zvláštní závěry. Hotspot.
1: Alternativní spiritualita se odehrává taky teda na těch sítích, kde mimo těch obsahů samotných taky důležitou roli hrají algoritmy. A mně to na tom osobně přijde teda docela dost děsivé, že vlastně spousta lidí se podle třeba manifestací na Instagramu může rozhodovat o nějakých následných skutečných krocích ve svém životě, ale on to nemusí být úplně tak jako osud jako takový, že si mě třeba Reelsko našlo v první středu v měsíci a že to není žádný sign, ale že je to právě ten algoritmus. Není to potom vlastně nějaký jako paradox, že lidé hledají znamení od vesmíru nebo čehokoliv právě v prostředí, které je ve skutečnosti řízené doporučovacími algoritmy.
0: Jo, mně se hodně líbí, že jsi zmínila právě to že toto je znamení, pokud vidíš tohle video.
1: To tam hrozně často zaznívá, že jo?
0: Přesně tak, což ale podle mě skvěle ukazuje, že ta alternativní spiritualita vlastně ona vyrostla s technologiema. Mám pocit, že se dobře doplňují stejně jako alternativní spiritualita a nějaká forma komerce a placení za různé přesně jako výklady nebo manifestace a tak dále. Že mám pocit, že ona tím, jak právě není ukotvená, nikde v žádné církvi nemá žádná pevná pravidla, tak ona s těma sociálními sítěma hrozně dobře vlastně takhle funguje dohromady. A samozřejmě je to trochu děsivé, to, že se mi ukáže video, že se prezentuje jako nějaké znamení, je to tak, ale zároveň s hodně mladýma lidma, se kterými jsem se o tom bavila, tak jsme se shodli, že to vlastně funguje spíš tak, že když zrovna se mi ukáže něco, co odpovídá mé situaci, tak to přesně rozpošlu kamarádkám. Typicky rozchody, rande, nová práce a tak dál, ale dovolím si říct, že většina lidí na tom fakt nezakládá nějaký vážný rozhodnutí, jako je třeba přesně odejít z práce nebo opustit manžela a děti a tak dále. Myslím si, že to právě spíš do velké míry slouží jako taková jako sranda, trošku k tomu přihlédnu, když to odpovídá té mé situaci a když ne, tak jako jedu dál. Zároveň mám pocit, že ona, alternativní spiritualita na těch sítích funguje tak dobře i kvůli tomu, že je silně estetizovaná vlastně. To všechno vypadá jako hodně hezky, teď často tam jsou takové hubené, zdravé ženy, bílé nejčastěji, které tam dělají právě jogové cviky a říkají vám, jak si přitáhnout ten úžasný život, který mají oni vlastně. Hodně často tam ukazují nějaké vlastní takové bohatství nebo luxus toho, v čem žijí. Velmi často jako moderní domy s hezkým vybavením. Potom máte pocit, že třeba když budete žít, jako žijí tyhle ty ženy a třeba taky jako manifestovat a přitahovat k sobě ty pozitivní věci, tak třeba budete žít stejně. A mám pocit, že právě ta estetika je hodně důležitá. Vysvětlení toho, že se dneska tolik daří alternativní spiritualitě na těch sítích. Zároveň velmi často oni tam vyloženě používají to, co byly dřív vlastně řetězové maily. Pošli toto 10 kamarádkám, pokud chceš, aby nevím, se ti dařilo v práci. Mm-hmm. Tak ona vlastně alternativní spiritualita používá tu logiku těch řetězových mailů hodně často, že třeba pokud vidíš toto, označ 3 kamarádky a tvůj anděl ti sešle nějaký pozitivní věci.
1: No jako to přirovnání k těm řetězovým mailům mně přijde vlastně jako hrozně trefný. Já si častokrát říkám, a já jsem vůči těmhle věcem hodně imunní, mám pocit, že vlastně jako nemám úplně tak jako hluboký spirituální základ v sobě, ale jako když už na mě něco vyskočí a teď, jak jsem si samozřejmě rešeršovala na tohle téma, tak se mi ten algoritmus na to hodně rychle přizpůsobil. Napadne mě samozřejmě ta myšlenka, jako co když to prostě nepřezdílím nebo nelajknu, nebo nepošlu, neuložím si.
0: Kdybys náhodou o tom psala knihu, tak ti to velmi rychle přejde. Protože to uvidíš tak strašně moc. A přesně, já jsem potom vlastně išla na jeden ženský kruh, který právě dělala influencerka, která dělá tenhle typ obsahu a no, po tomhle zážitku rozhodně teda nevěřím ničemu, co ona tam postuje. Ona třeba v jednu chvíli především těma asi 10 účastnicema tak řekla, že teď byla brána, kdy odcházeli slabí lidi, prostě, že umírali slabí lidi. A jedna ta žena se tam úplně rozplakala, protože jí umřel někdo blízký. A já jsem se potom i dívala prostě na ten Instagram a ona to má prostě, že to někde viděla na internetu, tak ona to jen tak říká. Že to je často takový jako blazeovaný vlastně, a tak teď prej umírají slabí lidi. A vlastně třeba tahle influencerka konkrétně, která má asi 45 tisíc sledujících na Instagramu, což je na český poměry podle mě docela hodně, tak různě takhle přesně hází to s těma interrupcema, že se tím prostě úplně hodně ty influencerky vlastně netrápí, takže potom, když tam napíšu něco jako pokud vidíš toto video, je to znamení, tak prostě pro ně to je způsob, jak mít větší reach. Takže nemusíš na to podle mě to sdílet a posílat dál, nebála bych se.
1: Děkuji za uklidnění. Každopádně ono nás tohleto dovádí k dalšímu tématu, které podle mě souvisí taky s tou estetizací. A to je právě to, jak snadno se za těmito obsahy můžou schovávat myšlenky, které právě můžou být nějakým způsobem nebezpečné, škodlivé. Co vlastně tu alternativní spiritualitu nějak vlastně přibližuje ke způsobu myšlení, které právě třeba může být nějakým způsobem radikalizující se nebo až i třeba konspirační a tak dále.
0: Alternativní spiritualita má tuhle tu konspirační krajně pravicovou část, rozhodně. Je důležité říct, že se to netýká všech lidí, kteří si vykládají tarot, ne všichni se stanou ultrapravicovými dezinformátory, ale propojení alternativní spirituality a krajní pravice je docela velké. Jsme se tomu věnovali hodně v té naší knize. U jedné té respondentky to vlastně bylo tak, že ona teď třeba věří právě v mimozemštěny, v chemtrails, ale všechno tohle objevila až na Facebooku. Mm-hmm. Že ona mi vyloženě řekla, že pro ní to bylo, jak kdyby se jí otevřel nový svět plný vlastně té tajné pravdy. A myslím si, že do větší či menší míry to najdeme i u nevinně vypadajících profilů. Tam zaregistrujeme vlastně nějakou takovou představu, že to, co nám je prezentované, tak úplně není a že musíme si ty věci tak trochu jakoby spíš nacítit, než důvěřovat. Obrovský zlom samozřejmě přišel s covidovou pandemií, kdy lidi, kteří se věnovali zdravé výživě, alternativní medicíně a kteří byli zvyklí vlastně nacitovat hodně to své tělo, tak najednou jim třeba ta vláda začala říkat, že musí nosit respirátory, tak to už najednou s nimi nevibrovalo, protože to samozřejmě bylo nepříjemné. I dřív v alternativní spiritualitě byl nějaký odpor k očkování a teď se to úplně vyeskalovalo s tím covidem. I díky tomu, že vlastně jsem z Ruské federace vyloženě šly informace, můžeme to sledovat úplně přesně, odkud to jde. Ten skepticismus vůči očkování, skepticismus vůči Bruselu, Evropské unii, jsou to vlastně hodně politické obsahy, i když ti lidi třeba často říkají, že nejsou političtí, ale jako ten obsah je úplně extrémně politický. Tyhle ty temné proudy, takové ty konspirační temné proudy o tom, že končí svět a tak dál, tak se vlastně do alternativní spirituality dostaly po roce 2008, kdy byla velká ekonomická krize a vlastně až po roce 2008 vznikla představa, že v roce 2012 nějak jako ošklivě skončí svět, a kdy ty alternativně spirituální skupiny lidí třeba se připravovali fakt na to, že přežijou jen ty nejsilnější a jsem se potom do alternativní spirituality dostává i pocit jako bílé nadřazenosti, panslovanství třeba, nebo představit toho, že my Slované jsme nějakým způsobem speciální, to v Česku na to taky můžeme narazit a tak dál. A vlastně taková představa, že musíme být hrozně silní, protože teď nás tady čeká ten konec toho světa. V roce 2014, když byla uprchlická krize, tak se to eskalovalo, vlastně pocit toho, že jsme ohroženi tady nějakými uprchlíky, no a potom to úplně nejvíc v tom covidu a teď vlastně už ty temné proudy, ty konspirační proudy jsou pevnou součástí alternativní spirituality, i když občas nenápadně.
1: Co se v kontextu mladých lidí objevuje nejvíc za ať už nějaké jako věci, které se týkají alternativní spirituality nebo právě potom i nějakých těch jako pólů, který bychom mohli označit za radikálnější?
0: Co se týče praxí, tak třeba určitě to bude právě ten tarot nebo nějaký jako krystaly a tak, ale mám pocit, že to i hodně souvisí s nějakou queer kulturou, že vlastně tarot je docela hodně queer záležitost, kterou dělají queer lidi. A je to i taková jako sranda nebo způsob, jak spolu trávit čas, je to vlastně hezká věc. Zároveň to může i někomu sloužit třeba na místo terapie, že si člověk vykládá tarot a u toho přemýšlí nad svým životem, nad věcmi, které ho trápí, které ho čekají teď v budoucnosti, s tím, že terapie dneska pro hodně lidí je vlastně nedostupná a ten tarot je dostupný. Může to dělat kdokoliv, ale u těch mladých lidí já jsem třeba nesledovala takovou radikalizaci do té ultrapravice a do těch dezinformací. Mám pocit, že to je fakt hodně generační, ale může tam být třeba hlavně u mladých žen taková ta představa té ženské mužské energie, která třeba pro mě už je problematická, kdy hodně těch ženských influencerek a kanálů a i těch sezení jsou vlastně o tom, že aby si zlepšila svou ženskou energii, tak třeba musíš dělat jako ženské aktivity a tam už třeba pro mě je to problém a i jsem se setkala vlastně mezi těmi mladými alternativně spirituálními lidmi s nějakou třeba transfobií, i když ona není přiznaná, protože nic politického nechceme řešit, ale když má žena mužskou energii, tak je to špatně. Nebo vlastně i jsem se tam setkala s nějakou jako fetfobií nebo urážením lidí s tělesným postižením, že vlastně si za to trochu mohou sami, ale ten člověk nikdy neřekne, že je politický a vlastně nikdy to nebude ani nikam psát, ale jako ty programy, jak alternativně spirituální lidi říkají, tak v té hlavě vlastně jsou, že jako člověk, který je tlustý, tak vlastně na sobě jakoby dost nepracuje a jde to vlastně nějak proti logice toho seberozvoje. Stejně jako přesně, když je člověk nějak nemocný, tak vlastně nepečuje asi teda dobře o své tělo, asi si dobře nemanifestuje, asi jakoby nemá dost pozitivní energii. A tam mi přišlo i hodně důležité, že právě ti mladí lidi, kteří sice třeba říkají, že jsou apolitičtí, tak tu politiku samozřejmě v sobě taky mají, protože každý v sobě má, jenom oni to neříkají úplně nahlas a jenom to dávají vlastně v těchto těch náznacích na ty líbivá reelska.
1: Tohle byla Magdaléna Dušková, moc ti děkuji za rozhovor.
0: Jo, díky za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Barbora Součková, děkuji, že jste poslouchali dnešní Hotspot a budu se na vás těšit zase příště a do té doby se mějte co nejlépe.

0: Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: S kým já to vím?
3: Tak se rozvěd.
2: My se jako nechcem rozcházet.
4: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
2: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
5: Okamžiky, které zažil asi každý.
6: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
5: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Posloucháte Rádio Wave odpolední on air. Máme čtvrtek 28.6. 16 hodin a 47 minut. Čtvrtá hodina odpolední je tady téměř za námi a právě tato hodina patřila v našem vysílání převážně novému dílu našeho podcastu Hotspot. Ten se tentokrát věnoval jednomu trendu, který se stále ve větší míře objevuje na sociálních sítích a tím trendem jsou videa, která pracují s manifestacemi, tarotem, energiemi nebo léčivými krystaly. Barbora Součková se společně s novinářkou Magdalenou Duškovou zaměřili v premiérovém hotspotu na to, jak tyto praktiky, takzvané alternativní spirituality na sítích fungují, jakou roli v tom hrají algoritmy a proč podobné obsahy mohou mít blízko i třeba ke krajní pravici. Tento díl podcastu Hotspot jste tedy právě teď slyšeli v našem vysílání. Pokud jste jej nestihli, popřípadě byste si Hotspot rádi poslechli znova, tak samozřejmě můžete, a to třeba na našem webu wave.cz a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. My se ale teď chvíli před pátou hodinou odpolední vracíme zpět do odpoledního on-airu a taky do playlistu Rádia Wave, ze kterého třeba teď uslyšíte Bar Italia anebo Košu a Shy Girl. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je 17 hodin a 7 minut, posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Anna Mikolandová. Před námi opět nabitý playlist, včetně novinky od britské zpěvačky Rose Grey. Ta se na hudební scéně pohybuje od svých teenage let, ale svoji debutovou desku, která se jmenuje Louder Please, vydala teprve loni, těsně před 30. narozeninami. Teď vydává novinku, která zamířila i do naší hudební rotace, a to je novinka, která se jmenuje Club to Your Arms a je o divokém roce, který od vydání desky prožila, a taky o návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě. Kromě novinky od Rose Grey se můžete těšit třeba i na kulturní tipy, tentokrát vás pozvu do kina a taky na samotný závěr našeho vysílání k poslechu Nové studovny. To vše už nyní po 5. hodině odpolední v On Airu Rádia Wave. Hezký poslech vám přeje Anna Mikolandová.
1: Novinka. Novinka na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je 17 hodin a 20 minut, vy posloucháte odpolední on air na Rádiu Wave a před námi je teď rubrika Kulturistán, která určitě potěší všechny, kteří se chtějí před tím teplem, co je teď venku, schovat do přítmí nějakého kinosálu. Je to tak, před námi jsou pozvánky do kina, které mimochodem podle mě hezky naladí i všechny, kteří teď čekají na nové živé čelisti, které tady ze studiu Rádia Wave uslyšíte živě od 18 hodin. Teď tedy k programům kin. Začneme v Trutnově v kině Vesmír. Tam dnes v 7 uvedou Backrooms, jeden z nejnovějších hororů v našich kinech, za kterým stojí začínající režisér Kane Parsons, a který vychází z jeho YouTubeové série. Jak jsem říkala, jedná se o relativně nedávnou novinku v českých kinech, kterou byste si určitě neměli nechat ujít, pokud jste milovníci anebo milovnice právě tohoto žánru. Kino Vesmír v Trutnově také v 7 hodin nabídne životopisný dokument Michal Pavlíček, rocker verze 7.0. Přesouváme se dále, konkrétně do čekárny v Olomouci, a čekárna přinese v 8 hodin Trojúhelník smutku. Satirická černá komedie z roku 2022, kterou napsal a režíroval Robin Ostlund. Za mě výborný film, pokud jste Trojúhelník smutku ještě neviděli, tak dnes zamiřte do olomoucké čekárny, ale myslím si, že i ti z vás, který tenhle film už viděli, tak si ho velmi rádi zopakují. 8 hodin Trojúhelník smutku, čekárna Olomouc. Kino Střelnice v Jindřichově Hradci, i tam dnes v 8 hodin nabídnou horor Backrooms. A na závěr si dáme jako vždy jednu tradiční zastávku v Praze. Tentokrát nás čeká jednoletní kino, které pro vás připravil tým z kasáren Karlín. Právě tam dnes v 9 hodin budou promítat za mě už ikonický snímek Věčný svět neposkvrněné mysli. Takže pokud byste si naopak ten hezký letní večer, který máme před sebou, rádi užili venku, zaměřte právě do kasárna Karlín v Praze. 9 hodin na

0: promítání tohoto snímku. Zároveň to byla taky poslední pozvánka z tohoto odpoledního Kulturistánu na Radio Wave a my teď chvíli před 17:30 míříme zpět do playlistu Radio Wave, kde nás čeká třeba Alexandra Anky a nebo Alice Liung Gao. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Radia Wave.
2: Kulturní tipy na Radio Wave.
1: Kulturistán.

host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr hlavně.

0: Je 17 hodin a 32 minut, vy posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a jak možná slyšíte, tak tady nejsem sama, není tady jenom se mnou Palmistry z našeho playlistu a také Aleš Stuchlý. Alešku, ahoj.
1: Ahoj Janičko, ahoj, to je předávka po dlouhých měsících.
0: Je to tak, je to tak. Obvykle jsme se tady potkávali před čelistmi, které uslyšíte samozřejmě i dnes živě od 6 hodin na rádiu Wave. Předtím ještě jediná taková malá zastávka, bude tady studovna.
1: Bude to se mnou, nebo s kým to je dneska?
0: Tak na půl, protože dnes naši posluchači a posluchačky uslyší Ladu Stuchlou, což je slečna, která je ze střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Kladno a která získala prestižní ocenění Global Teacher Prize Czech Republic.
1: To jí ohromně přeju, já nevím, je tam nějaká příbuz? Asi ne, viď, nějaká, já bych chtěl mít Ladu jako
0: možná měl vědět ty, každopádně já si myslím, že ty máš taky takový pedagogický talent, nemáš?
1: Dneska ty čelisti budou silně edukativní, takže navážeme na tu Ladu Stuchlou, Alešem Stuchlým a taky Martinem Pleštinem, který už venku tady vyhuluje a samozřejmě Tomášem Stejskalem. A dneska tam byly spousta témat. Jsou to trošku rivalové, což je zároveň název seriálu Británie 80. let, to televizní prostředí, nemilosrdný, to bude krásný. Samozřejmě pak se pohádáme. Lidi mi dneska psali Aničko na Facebook, kluci, nechcete si občas pozvat někoho taky, kdo sám jako nesouhlasí, jo. Oni nevidí, že čelisti jsou kultura souhlasu, v podstatě, jo, povinnýho. A dneska, přátelé, dneska bude velký kulturní schizma, protože nový snímek Spielbergu v Den odhalení nás fatálně rozdělil. Aničko, můžeš si tipnout, komu se ten film líbil a komu ne?
0: Já si myslím, že tobě se líbil, Aleši.
1: A mně se nelíbil.
0: Tobě se nelíbil.
1: Ne, mně se vůbec nelíbil, Alička. Vám mě nezná ta holka ještě.
0: Dlouho jsme se neviděli, je to tak.
1: Velký odhalení, dneska musím říct, úplně je to příšerný a hezky se o tom dneska pohádáme. A pak tak samozřejmě musím vypíchnout velký upozornění na seriál Největší underdog této sezóny, zároveň virální hit, který musíte vidět i vy tady, Anička s Martinem a další všichni. Zatím nejlepší seriál letošního roku, Widow's Bay, přátelé. Takový dokonalý křížení komedie a hororu tu ještě nebylo. Takže o tom si povíme o česti.
0: To je nádherný, Aleši. Tím moc za tu krásnou vsuvku. Každopádně teď ještě studovna právě s Ladou Stuchlou, která nám prozradí, jaká byla je cesta k učitelství a i celou soutěží. Alešku, já ti moc děkuju tady za krátkou vsuvku. Těšíme se samozřejmě i na čelisti, které přijdou v 6 hodin.
1: Trpká byla ta cesta tím úspěchem. Jako vždycky. Ahoj, papa.
0: A já se tady loučím taky nejenom Aleš Stuchý, ale i já Anna Mikolandová. Děkuju, že jste strávili odpoledne na rádiu Wave společně se mnou, samozřejmě předtím i s Jardou Petříkem. Přeju vám nejenom hezký zbytek dne, ale samozřejmě i pěkný poslech.
1: Byl tak dobrý, ten Jarda Petřík nebyl tak dobrý jako ty, to je úplně jasný.
0: Děkuju, Aleši.
1: Ahoj, Jardo.
0: Děkuju ti moc. Papa.
2: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
3: Prestižní ocenění Global Teacher Prize Czech Republic získala letos Lada Stuchlá, která vyučuje latinu, somatologii a psychologii na střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Jaká byla její cesta k učitelství i soutěží, to dneska probereme ve studovně. Vítejte, Lado.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Tak v první řadě gratuluju k vašemu úspěchu.
4: Děkuju.
3: Vy jste vystudovala porodní asistenci, teď učíte. Jak jste se rozhodovala, když jste si vybírala, co budete studovat a dělat po škole?
4: Tak já, když jsem byla na gymnáziu, tak mě lákaly hodně medicínské obory, takže porodní asistentka byla pro mě v tu chvíli důležitá volba zůstat v tom zdravotnictví nebo pohybovat se ve zdravotnictví. A když jsem byla na porodní asistenci a vykonávala jsem svoji odbornou praxi v nemocnicích, tak jsem se potýkala s tím, že mě nevyhovují noční směny a zároveň jsem se zamýšlela nad tím, jestli jsem zcela v souladu s přístupem porodních asistentek k žákyňkám. Cítila jsem jakousi nevoli věnovat se nám a trápilo mě to a proto jsem se rozhodla, že ta pedagogická větev mi bude blíž. Dala jsem si přihlášku na pedagogickou fakultu a do pedagogiky jsem se zamilovala.
3: A zaměřujete se vyloženě na tu pedagogiku v tom zdravotnickém oboru? Mm-hmm. Jaký je v tom rozdíl?
4: Ono vyloženě, ta pedagogická fakulta, ten obor se jmenuje učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. To znamená, že tam ten absolvent má aprobace z odborných předmětů na zdrávkách plus teda didaktiky, jak je vyučovat.
3: Mm-hmm. Co vás na tom baví, na tom učitelství?
4: No, mě to baví úplně celý. Baví mě nahlížet na to, jak se nám proměňují žáci, jak se z nich stávají profesně i lidsky vyzrálí zdravotníci. Těší mě proces té výuky, těší mě vymýšlet, jak transformovat učivo do srozumitelné podoby a vůbec ta práce s těmi budoucími zdravotníky.
5: A co je na tom naopak obtížné, třeba jak to překonáváte?
4: Docela obtížné pro mě je pracovat s únavou, nepozorností žáků. Stále se na to snažím přijít, jak s tím pracovat. Zpravidla to dělám tak, že asi dovolím žákům cítit se, být unavení. I já přiznám, že jsem unavená a snažím se nějakými zajímavostmi nebo emočně podbarvenými záležitostmi v učivu si je získat pro tu práci v hodině.
5: Vy jste v medailonku pro Global Teacher Prize Czech Republic zmiňovala, že děláte emoční inventuru. Můžete to přiblížit, ty ano. Vaše metody?
4: Ano, přiblížím je ráda. Ta emoční inventura spočívá v tom, že na začátku hodiny se žáků zeptám, jak se dnes cítí, kolik psali písemek, jak dlouhý mají rozvrh, hledím na to, kolikátou máme hodinu, jestli od 8 nebo od 12. A mnohdy je vyzvu k tomu, aby mě třeba gesty vyjádřili své pocity. Například na té nahrávce pro Global Teacher Prize jsme dělali misku váh své homeostázy neboli vnitřního prostředí, jaké emoce převažují, jestli pozitivní nebo negativní. A podle toho se snažím zvolit vhodné metody pro daný výukový den.
5: To bylo tak, že ti žáci vlastně pohybem rukou ukazují, v jakém rozpoložení se zrovna nachází, jestli jsou unavení, jestli jsou naopak plní energie.
4: Ano. Mm-hmm.
5: Kde jste na tyhle metody přišla? Je to něco, co i vy si sama třeba vymýšlíte, nebo kde vy hledáte tu inspiraci pro ty vaše metody?
4: Je pravda, že spousta postupů, které dělám se svými žáky a studenty, vznikají tak, že mě zkrátka napadnou, že jsou v ten moment vhodné, ale třeba zrovna tu emoční inventuru jsem studovala v rámci pedagogické fakulty. Tam jsme byli na tyto techniky upozorněni a zaujalo mě to a věděla jsem, že to budu využívat a mám s tím dobrou zkušenost.
5: Jaké ještě další metody používáte?
4: Já ráda používám metody takzvaného pravohemisférového učení a to jsou metody, které spočívají v tom, že se stimuluje pravá mozková hemisféra, například, že pracuji během výuky s emocemi, s paměťovými příběhy, s asociacemi, s tvořivostí, že když si vytváříme zápisky, tak pracujeme s barvami, s pojmovými mapami. Mám s tím velice dobrou zkušenost, protože zkrátka věřím tomu, že emoce fungují. A v momentě, kdy se bavíme o nějaké soustavě lidského těla a já ji podbarvím nějakým osobním příběhem, zkušeností s daným onemocněním a jich se ptám, jakou mají třeba zkušenost s onemocněním této soustavy, tak už vlastně pracuji na tom emočním podbarvení.
5: Čím je specifická výuka na zdravotnické škole?
4: No, na zdravotnické škole je výuka specifická zejména tím, že předáváme nejenom vědomosti, odbornosti, ale také formujeme budoucího zdravotníka po lidské stránce, čili jeho měkké dovednosti.
5: Je to něco, co se velmi těžko učí, ty měkké dovednosti. Ty tvrdé dovednosti, přesně i ty vědomosti, vzít si něco se našprtat a tak dál, jsou na to nějaké metody. Ale jak se tedy vyučují ty měkké?
4: Je to výzva a já třeba sama si myslím, že nejvíce funguje být sám vzorem a sám prostředníkem těch měkkých dovedností. V tom smyslu, že ke svým žákům přistupuji s lidskostí, laskavostí, empatií a rozhodně nejsem zastáncem formální autority. A nerada bych byla nějakým strašákem pro své žáky.
5: Zároveň, když už jsme u těch tvrdých dovedností, vy i tvoříte učebnice. Tak jak přistupujete zase tady k tomuhle?
4: Já si dovoluji říct, že mé učebnice mají duši, protože skutečně, když jsem psala jak první, tak druhou učebnici, tak jsem zejména myslela na své žáky a studenty. Ty učebnice vycházejí z výuky předmětů, kterých se ty učebnice týkají. Ta první učebnice je anatomie a fyziologie pro vyšší studium a tam jsem velice pyšná na to, že v jedné publikaci kloubíme anatomické i fyziologické poznatky. Vždycky svým studentům říkám, že kapitoly jsou sympaticky stručné, ale zároveň zahrnují to, co by měly. A co se týče té druhé učebnice, tak to je somatologie a latinská terminologie a to je pro středoškolské studium. A tahle učebnice je jiná tím, že obsahuje různé zajímavosti o lidském těle. Jsou ta fakta proložená zajímavostmi a to také vím a mám zkušenost dobrou, že funguje na žáky.
5: Věnujete se hodně tématu duševního zdraví. Jak to sledujete v té třídě, přesně od těch dětí, které přijdou na školu a vyrostou z nich dospělí budoucí zdravotníci a zdravotnice? Jak to vnímáte?
4: No, ta proměna je neskutečná. Já zároveň vyučuji psychologii a komunikaci, kde s žáky děláme nejrůznější techniky, kde oni poznávají svoji osobnost. Děláme třeba testy temperamenty nebo charakterové testy, hodnotové orientace, motivační testy a tak. Takže mě záleží na tom, aby žáci poznali sami sebe a ono potom i to jejich směřování v růst lidského profesionála je podle mě efektivnější.
5: Jakou máte zpětnou vazbu od svých studujících?
4: No, neskromně,
5: musím říct,
4: velice hezkou. Velice hezkou, mám tu práci ráda a skutečně se mě to vrací. Na konci prvního pololetí žáky vyzývám k anonymní zpětné vazbě, k naší společné výuce, co by bylo potřeba zlepšit, nebo naopak, co jim vyhovuje, protože si myslím, že my žáky hodnotíme celý školní rok a i oni by měli mít možnost zhodnotit práci ze strany toho učitele a skutečně se dočítám samé hezké zprávy.
5: Co je pro vás to nejvíc, co můžete studujícím předat? Trošku jsme se bavili o těch měkkých dovednostech a tak dál, ale co je pro vás to, co chcete předávat dalším generacím?
4: No, je to skutečně ta laskavost, lidskost a empatie. Já vím, že ta odbornost je důležitá a neslevuji z ní ve svých předmětech, protože skutečně vyučuji předměty, které jsou maturitní a jsou stavebními kameny pro další odborné předměty. Nicméně stále je tady ta lidskost a empatie a já věřím, že tohle by mělo být budoucím zdravotníkům na prvním místě předáváno.
5: Ještě mě teď napadá taková častá věc vyučujících, jak si nastavit ten vztah mezi těmi studujícími, aby byl motivující, vřelý, řekněme v úzovkách kamarádský nebo přívětivý, ale zase mít nějaké ty svoje hranice. Mm-hmm. Tak jak to máte vy, jak vlastně pracujete s tím kolektivem, s tou třídou?
4: Já stále hledám tu vhodnou hranici. Učím 9. rokem a doposud nevím, kde je ta vhodná hranice, ale musím říct, že tak jako já potřebuji, aby mě žáci pustili k sobě, tak i já jsem ochotná pustit je k sobě. Čili skutečně si myslím, že ten náš vztah, ač je založen na respektu a vykání a partnerství, tak je i hodně otevřený, lidský. Žáci a studenti mohou za mnou kdykoliv přijít s nějakými starostmi, osobními problémy a pro mě je důležité vědět, kam je mohu odkázat, na jakého odborníka se mohou obrátit.
5: Pro medailonek České Global Teacher Prize jste uvedla, že jen nadšený a spokojený učitel může být pro žáky inspirací a skutečnou oporou. S tím rozhodně souhlasím, to se mi moc líbilo. A čím vy si udržujete to nadšení?
4: Já si myslím, že mé nadšení je udržováno zejména tím, že neustále hledám, co bych mohla studovat, čemu bych se mohla věnovat. Třeba v tuhle chvíli mám před sebou závěrečné zkoušky na oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.
5: Ještě studujete do toho?
4: Ačkoliv je to vlastně předškolní a mimoškolní pedagogika, která není v tuhle chvíli pro mě aktuální, tak z mého pohledu je to další oblast pedagogiky, kterou jsem chtěla prozkoumat a ze které si snažím něco vzít pro svou práci na střední a vyšší odborné škole. Čili já bych řekla, že to nadšení u mě spočívá v tom, že neustále hledám další odvětví pedagogiky a nové informace a nové oblasti vzdělávání.
5: A co je to, co jste si z toho vzala?
4: Z té předškolní pedagogiky konkrétně intuitivní učení předškoláka, jeho opravdovost, otevřenou hlavu a právě využívání té pravé hemisféry, čili práce s emocemi, co je emočně podbarveno, to si zapamatuje.
5: Takže teď to můžete přenést i do své aktuální praxe.
4: Ano.
5: S čím jste v tom školství spokojená a s čím ne? Co jsou výzvy českého školství?
4: Za největší výzvu českého školství považuji psychickou křehkost současných žáků a studentů. Skutečně si toho všímáme napříč obory, v kontaktu s ostatními kolegy z jiných škol. Se na tom shodujeme, že současní středoškoláci, protože tam já působím, tam to mohu zhodnotit, jsou křehčí a jsou velmi snadno zranitelní.
5: Čím si to vysvětlujete?
4: Ona je to celospolečenský, si myslím, jev. Myslím si, že to je dáno více faktory. Někdo hovoří o tom, že to souvisí s životem na sítích, ve virtuální realitě, možná i s tím, že je hodně rodin neúplných, že tady chybí to emoční zázemí. Nicméně z mého pohledu si asi netroufám pouštět se do nějakých celospolečenských soudů.
5: Může to být i tím, že víc o tom duševním zdraví mluví?
4: Myslím si, že i to je jedna z možností. Nicméně i tak mám takovou zkušenost, že nám přibývá na střední škole žáků, kteří mají nějaké psychiatrické onemocnění, jsou v péči psychologa, psychiatra, a to nevím, zda je ovlivnitelné tím, jestli o tom více mluví nebo ne. Nicméně pro mě jako učitelku je důležité o tom vědět a vědět, kam mohu takového žáka odkázat, kam se může obrátit.
5: A kam je potom odkazujete, nebo jak to vypadá, když za vámi někdo takový přijde, aby si třeba z tohohle povídání mohli nějací budoucí učitelé a učitelky vzít inspiraci?
4: Tak máme výchovnou poradkyni, máme školního metodika prevence a školní metodička prevence právě spolupracuje s organizacemi, jako je třeba Nevypusť duši nebo Blázníš, no a to jsou právě organizace, na které se mohou tito žáci se svými rodiči obracet.
5: Ještě mě k tomu napadá, protože vyučujete na té zdravotnické škole, tak s tím to vlastně i souvisí, že i ti studující, kromě toho, že sami se někteří z nich můžou cítit křehčí, tak oni dál budou vlastně pracovat s pacienty, pacientkami.
4: Ano.
5: Máte i na tohle třeba prostor v těch hodinách psychologie, co jim předáváte vlastně v tomhle ohledu?
4: V rámci výuky psychologie a komunikace máme vyloženě vyčleněné tematické bloky, které se věnují duševní hygieně, duševnímu zdraví, problematice psychosomatiky, čili s žáky povídáme o tom, že si vybrali ohroženou profesi pro syndrom vyhoření, pro stresové situace, a povídáme si a nacvičujeme některé z technik, jak pečovat o své duševní zdraví.
5: Jaké jsou to třeba techniky?
4: Nacvičujeme si různá dechová cvičení, aromaterapii, arteterapii, muzikoterapii a tak dále.
5: Pojďme teď k té soutěži jako takové. Global Teacher Prize Czech Republic. Jak jste se do soutěže dostala a jaká byla ta cesta tou soutěží?
4: Já jsem se do soutěže dostala tak, že mě zkrátka v prosinci přišel e-mail, že jsem byla nominovaná, že mě nominovala žákyně z prvního ročníku, Tereska Roxerová, a že o mě napsala takový kratičký odstaveček, který je podkladem pro to, abych měla možnost vyplnit přihlášku a být součástí tohoto ocenění. Musím říct, že jsem ani na chvíli jsem neváhala a do soutěže se přihlásila, protože jsem cítila jakousi povinnost, když už mě takhle žákyně nominovala, tak jsem cítila povinnost se zaregistrovat a přihlásit. Čili celé to začalo podáním této přihlášky. Potom navazovali online rozhovory s porotci, natáčení vyučovací hodiny, kterou jsme natáčeli my jako škola, a pak nás navštívil tým Global Teacher Prize a vstoupil do naší hodiny, natáčel hodinu a společně jsme ji pak reflektovali a následovala zase řada online rozhovorů s porotci.
5: Jaké to pro vás bylo? Náročné, stresující, nebo užívala jste si to? Jak jste to měla?
4: Já bych ráda řekla, že jsem si to užívala, ale bylo to pro mě náročné. Bylo to takové vypětí v tom smyslu vysoké zodpovědnosti. Na druhou stranu to byla první zkušenost, ale na druhou stranu jsem byla i šťastná, že budu mít příležitost setkat se s těmi ostatními inspirativními učiteli, kteří byli součástí, a za to jsem velice ráda.
5: A podrželi vás i další studenti?
4: Ano, ano. Ta podpora stran nejenom žáků a studentů, ale také kolegů a zejména vedení školy byla neskutečně obrovská a za to jsem velice vděčná.
5: Jaká byla ta vyučující hodina, jak jste zmiňovala, že jste ji natáčeli, tak co to bylo za hodinu, jak to probíhalo?
4: Natáčeli jsme hodinu somatologie a latinské terminologie a procvičovali jsme urogenitální soustavu, čili vylučovací a mužskou pohlavní soustavu. Pracovali jsme s modely, dělali jsme pojmovou mapu, procvičovali jsme latinské termíny a musím říct, že ta hodina byla velice vydařená, bez ohledu na kamery, to bylo velice příjemné.
5: Já jsem latinu nikdy neměla, ale je to vlastně jazyk, který se zdravotníkům a zdravotnicím určitě nejvíc hodí.
4: Ano.
5: Ale jak vyučovat třeba zrovna takový předmět, jako je latina, aby to někoho bavilo, zajímalo, vtáhlo?
4: Je to oříšek právě u té mrtvé latiny, kterou se snažím oživit a vdechnout jí život. Snažím se, usiluji o to, aby byla nějakým způsobem pestrá. Například na začátku v září, na začátku toho bloku latinského jazyka vyhledávají žáci významy křestních různých jmén, vycházející z latinského jazyka, z řečtiny. Potom veškerá ta procvičování se snažím nějakým způsobem vizualizovat a aby to těm žákům přinášelo prožitek. Jsem moc ráda, že jsem součástí teďko nově vznikající předmětové komise latinářů zdravotnických škol České republiky. Minulý týden jsme měli první osobní schůzku, zastřešují ji dvě akademické pracovnice z druhé lékařské fakulty z Ústavu jazyků a naším cílem právě je společně s ostatními učiteli latinského jazyka vymyslet, jak oživit tu latinu, vdechnout jí život a zároveň jak trošku sesekat učivo, aby nebylo zbytečně zatěžující.
5: Jak by to vypadalo podle vás, taková ideální hodina latiny?
4: Ideální hodina latiny by podle mě byla taková, že by vůbec nebylo potřeba osvojovat si gramatiku podstatných jmén a sloves a ani podstatných jmén ve spojení s adjektivy, ale zejména by tady bylo důležité umět vytvářet slovotvorbu v tom smyslu, že to jsou ty diagnózy, které se potom žáci dočítají ve zdravotnické dokumentaci a kterou by měli být schopni dokázat přeložit a pochopit.
5: Zeptám se ještě k té soutěži. Vy jste zmiňovala i další inspirativní kolegy a kolegyně. Tak co jste si třeba navzájem předali, co vy jste si od nich vzala a možná třeba i používáte nebo budete používat ve své výuce?
4: Na tuhle otázku je ještě docela brzo, protože my jsme spolu zatím strávili jenom jedno odpoledne v rámci toho vyhlašování ocenění, ale čeká nás v srpnu 4denní letní škola společná, kde kromě finalistů budou také finalisté z minulého roku a zároveň tam budou někteří porotci a všichni lidé okolo projektu Global Teacher Prize a tam já se právě domnívám, že bude prostor pro vzájemné sdílení, podporu a určitě i vymýšlení nějakých nových projektů.
5: Takže co plánujete dál, na co se chcete zaměřit?
4: Já bych se moc ráda teďko zaměřila na studium školního metodika prevence. Od září jsem již přihlášená. Mým tajným snem je studium psychologie. Nicméně si uvědomuji, že je to náročné studium, dlouhé studium, ale velice by se mně líbilo pohybovat se v oblasti školního psychologa.
5: Takže k tomu všemu byste ještě chtěla nastoupit na bakaláře, znova si dát školu?
4: I to je možné.
5: Je vidět, že se chcete rozvíjet ve všech směrech. Tak kdybyste měla poradit nějakým začínajícím učitelům, učitelkám, kteří taky právě hledají ještě co kde by, jak by se mohli dovzdělat, co byste vy doporučila?
4: Já bych jim v první řadě doporučila, aby si nenechali vzít to nadšení, které se přinášejí do praxe z fakult, aby výuku vedli dle obrazu svého, protože pak je bude bavit a tím pádem bude bavit i ty žáky a studenty. A úplně nejdůležitější vzkaz z mé strany by byl, aby své žáky a studenty vedli skrze laskavost a respekt vzájemný, nikoli skrze formální autoritu a strach.
5: Já se ve studovně ráda ptám na tipy na oblíbené knížky, filmy, cokoliv, co máte ráda, co bychom se mi mohli přečíst, vidět, poslechnout.
4: Tak za mě by to nejspíš byl britský seriál Zavolejte porodní sestřičky, který nádherně mapuje vývoj medicíny 50. a 60. let v chudém Poplaru, kde skutečně tu péči ve své nejličtější a nejláskyplnější podobě poskytují porodní sestřičky chudým lidem a pečují nejenom o rodičky, ale právě i o jejich okolí a o jejich prostředí. Takže určitě tenhle seriál a co se týče publikace, tak v tuhle chvíli mám na nočním stolku knížku, která se jmenuje Konec školní nudy a je to vlastně kniha obsahující různé výukové metody 21. století. Je od Dagmar Sieglové, tak tu bych doporučila na druhém místě.
5: Už se vám některá z těch metod zalíbila?
4: Ano, ano.
5: Která?
4: Nejvíc se mě zalíbila a využívám ji velmi ráda v latinské terminologii a to je úplně obyčejný slovní fotbal na latinské pojmy.
5: Tak jednoduché.
4: Ano, ano.
5: Tak pojďme ještě na závěrečný tip. Co byste poradila sama sobě v době, kdy jste studovala na střední škole?
4: To není jednoduchá otázka, ale myslím si, že bych svému já na gymnáziu, na střední škole vzkázala, aby si nenechalo vzít své nadšení a aby pamatovalo na to, že citlivost není slabost.
5: To je krásný závěr. Hostkou studovny byla Lada Stuchlá, vítězka České Global Teacher Prize. Děkuju za zajímavé povídání a přeju hodně dalších úspěchů, ať už to bude ve školství nebo kdekoliv jinde.
4: Já vám děkuji za příjemně strávený čas.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Špína.
6: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
7: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
8: Špína.
7: Špína.
8: Pořad, který se vám zarije za nehty.
7: Špína.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
9: Yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
10: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: šokne dlozelo.
1: Rádio Wave. Wave. Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
2: Čelisti.
3: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: Elephant Glitter, skutečné dějiny lidstva se budou psát právě teď, kdy jindy než v rámci čelistí na rádiu Chlej. Prosím vás, už se to tady zase rojí, totální emzáci dneska, Tomáš Stejskal.
1: Dobrý večer.
0: Ježiš, ten boha, on je prostě ostříhaný, jako bych ho nepoznal. A Martin Stejskal.
2: No dobrý večer.
0: Ahoj, je to Martin
2: Ahoj.
0: Pleštil.
2: Je to tak,
0: ahoj,
2: no, Martin. Přiletěl jsem,
0: ty jsi talíři. Byl, ty jsi byl na vizích, jaký byly vize teda do roku 2070?
2: Jsem úplně vyvizovaný z toho, úplně... bylo to, koupali jsme se v Kašně, prosím tě.
0: A to bylo v té městě, prosím tě, to
2: bylo v Ústí nad Orlicí.
0: A to je jiná galaxie v podstatě, ale ne.
2: To je jiná galaxie.
0: Já to tušil. A samozřejmě Aleš Stuchlý, prosím vás, rovnou vy uličníci. Rybka uličník, jo. Zemřel ten her Petr Uličný. Smutná zpráva, zasáhla nás právě při probíhajícím jaksi mundialu světovém šampionátu. Věku 670 let, byl takový bořlivák, bavič. Hodně takový lidový člověk, zemitej.
2: Byl, je to vlastně člověk, který dokázal, že ta jako hranice mezi buranstvím a nějakou jako bonvivánskou náturou tak je hodně tenká.
0: Jakou u tebe?
2: Je to těžký srdcář, pokud se nepletu, tak za Petrem Radu má nejvíc odkoučovaných zápasů v první lize tady v historii.
0: Ten řval při zápase.
2: Je to přesně srdcařství starý školy, který razil tu taktiku, že musíme dát gol a nedostat ho. A takhle jednoduchý ten fotbal vlastně.
0: Prosím tě, kolik to je?
2: Cokoliv je, kolik je ten fotbal? Já jsem se nekoukal, doufám, že to ještě 0-0.
0: Česko, já prosím, vy nevíte, to posloucháte, už všechno víte, ale my ne, my prostě vysíláme a nic nevíme.
2: Je to tak, já jsem se rituálně rozhodl, že Aleše v tom nebudu dráždit.
0: Tak
2: a taky
0: si
2: ten vysílání
0: nebudu
2: koukat.
0: Já bych to
2: máme překvapení.
0: Já bych to z toho ksichtu poznal. A ty si to máku na tom uličním oceňoval hlavně takový ten laškovný přístup k novinářům. To máš obecně rád, ne?
1: Já teda jako...
0: Jak to přistupuju, Vary?
1: Samozřejmě si jako pamatuju pana Uličného, ale více pamatuju toho pana Uličného z katedry bohemistiky. Ten mě týral mnohem více.
0: To bylo tvrdá ulička hanby. Po každý samozřejmě, strašný. Prosím tě, on taky teda dostal, nechal nemalý částky na pokutách, protože vlastně řval i na tu disciplinární komisi. On vyřval ty hráče, rozhodčí a pak i tu disciplinárku.
2: Je to tak, ale ona už jako v těch jeho pozdějších letech dotekla ta sebereflexa a právě říkala, asi uvědomuju, že jsem někdy byl zlý, ale prostě jsem to byl já a právě v posledních letech tak ho řídil už nějaký ten sentiment, bude ho škoda. No.
0: Boví, kdo ho řídil, to si pojďme dneska. Den odhalení, přátelé, nastal. Vysíláme odhalení, možná to nevidíte na kamerách, ale od pasu dolů, všichni tři naprostá odhalenost. Bez koho, tak to máme rádi. Rubrika Bauchmanny Mix, prostě tříletá dívka, jejich hrazně faním, rozstříhá oci 100 dolarovky na konfety. To s tebou dost pohnulo, Martin, nevidím, jako bylo to kolik, 18 amerických 100 dolarovek, to je jako 1800 dolarů, 40 tisíc korun, to není málo.
2: No je to tak, no, ty zničený platidly byly součástí jako zásoby bankové, které se běžně používají na nigerijských rodinných oslavách, prosím tě.
0: Tam jsou hosté zasypání penězi, to miluju, tam si bejt někdy pozvaný.
2: No a takhle se jako chystal takovouhle tu akci, ale ta malá Amélie tak si toho všimla, ne, nebo nevšimla si, odkud ty peníze vzal.
0: Ne?
2: No je to tak, malá, no, a pořádně rozstříhala, no, a já tohle to strašně cením.
0: Rozstříhala na kreativní kousky ve stylu konfet. No, ale dělá něco podobného, ty ho vedeš k podobným věcem.
1: Jo, ten s nůžkama umí věci.
0: Fantasticky, si posláš ty fotky z těch víkendů, to je neuvěřitelný. Tam naháňat ty kozy, nebo co to bylo, krávy. To je genius. Vlastně rubrika Kuřim dvojka, jo. Brazilská třicátnice se úspěšně vydávala za 12-letou dívku, oklamaný pár se o ní přes rok stal. Policie brazilské myslí Santa Catarina, to má, co tomu říkáš? To je fantazie, ne?
1: Ona teda napřed jako se tvářila, že jí je 18, jo, takhle, ale jo. Pak teda jako ještě teda přesvědčila ten pár, že jí ve skutečnosti táhne teprve na 12 a že prostě je to tím, že jí otec zneužívala, nutili brát hormony. A tenhle ten fíglí teda vydržel ten neuvěřitelný rok, kdy teda jako zadarmo byla jako ubytována, šacena, živena, bydla v pokojíčku s hračkama, prostě samý krásný věci. A teda jako doteď jako, to je pro mě na Oscara tohle. Je, jako,
0: to se sfilmuje. Brazílii to masivně otřáslo.
1: Stanislavskýho metoda.
0: Jak myslíš, že se ta Brazílie povede v tom turnaji ve fotbale po tomhle tý události?
2: Vlastně? Já doufám, že je to bude motivovat, že i ty Brazilci si řeknou, že můžou hrát jako 12-leté slečny a být takový trošku vbitější, protože bylo to dost těžkopádný.
0: A narval by do nich hormony. Do všech.
2: Jo, ale nejvíc.
0: Hormonální brazilská
2: Don Carlo. Don Carlo už se tam sype do nich, prosím
0: tě. A to Portugalsko, to dneska tak jako trošku jako šéfovat tím stylem, ten Ronaldo, to je zbytečný tam, ne?
2: Pozor, je, abych ho už vyškrtl a poslal bych ho domů, jako zbytečný člověk, jako dokonce si to doufám říct.
0: Jo, pozor, zbytečný lidé v Japonsku, to si dneska pojíme. Naopak, Japonci teda hráli v tuto chvíli fantasticky zatím, ale rubrika rozpuštěný a vypuštěný, ale kultura studu, vypařit se, jo, ten název Tomákova prvního filmu, v Japonsku mizejí 10 000 lidí, johatsu, utíkají před selháním, jo. Znáte to prostě, jako to se stalo nám všem, jo. Při poslední pracovní poradě šéf pokáral, druhý den už nepřišli, neukázali se, jejich telefon je hluchý, vypnutý, na adrese bliště nezastihnete, odstěhovali se ještě v noci, zmizeli. Tomáku, já jsem tam kam?
1: Pozor, to nikdo neví a není to vůbec zřídkavý jev. Ty počty těch, kteří mizí, se odhadují mezi 80 až 100 tisíci lidí ročně. Ty statistiky teda to úplně takhle neposvěcují, navíc tam,
0: jak je
1: tam
0: v Japonsku
1: důraz na to soukromí, že jo, tak ani pořádně se neví o těch, co zmizeli, pokud teda není podezření z nějakého spáchání trestního činu. No, já už to úplně vidím to.
0: Se rozpustí v krajině.
1: Johatsu Monogatari, už to vidím ten film.
0: Ježiši,
2: je to hodně mrazivý teda, no, z toho není příjemně.
0: Na Hokkaido nebo na Kyushu, na který se ostrov, jo?
1: Já nevím, jaká dýně nebo...
0: Na kalická dýně. Jasně. No nic, rubrika spokojený a uklizený, ale kultura řádu. Ještě si tam si takový japonský dvoják, jo, ještě před songem. Japonští fanoušci totiž zároveň si vzali na stadion Pytle, mluvíme samozřejmě zase o fotbalovém mistrovství. Po
1: stadion
0: zápase...
1: Pytle miluju. Oblíbený podnik.
0: Stadion Pytle vynikající. Po sobě tam uklidili, jo. Já musím říct, Martin, asi ten zápas Holandsko, Japonsko 2-2 zatím patřil k vrcholům toho šampionátu. A ty seš taky vlastně fanoušek toho jejich uklízení. Od roku 98, oni si vždycky přesou Pytle, těma Pytlema fanděma je na hlavách a pak uklízej.
2: Je to strašně sympatický, jak jsou jako konzistentní v tomhle ta slušná kultura. A oni to dělají kolikrát i ty hráči, že většinou ty kabiny jsou jako zdemovaný. Šlupky od banánu tam jsou.
0: A tyhle ty, po sobě.
2: A ty Japonci krásně uklidí, složí ručníčky, tyho, skoro se jako bojí, aby ještě někdo nepokáral, že tam je špinavost. Já tohle to hrozně cením.
0: Jediný národ, který prostě uklízí i po soupeři. Fascinující, opravdu. Faním Japonsku.
2: Víc
0: finále Česko-Japonsko.
2: Tak to bude.
0: To vsadím. To bude prohra roku. Tady jsou Future Islands, As Long As You Are. Za chvilku pokračujeme z hospody na návsi. Už je slyšet polko.
2: Jej.
0: Polka.
1: Polka.
0: Twin Lights, polka.

0: Kritika je něco strašného. Bývaly doby, že čeští kritici byli na vysoký úrovni. Kdy opravdu vyšel film a oni třeba na několika stránkách ho rozebrali, jo, ale jako herce, výpravu, prostě všecko. A třeba ten film vytkli mu věci, jo, ale nikdy prostě nenapsali. Už ty titulky jsou sprostý, že jo? Tady jsou sprostý titulky. Si teď zrovna nespomínám, ale hrozný, sprostý. Prostě to je podplyvné.
1: Já chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit.

0: Hraju si s vlastní močí.
1: No samozřejmě, že si hrajou s vlastní močí a rád a leta, už 45 let. Rubrika z hospody na hrázi, je slyšet Polku. Pil vlastní moč, muž přežil týden na moři poté, co uklouzl na hrázi nějakým záhadným způsobem a odnesli ho vlny, Tomáku. A on musel dělat co? 19-letý Číňan.
2: Byl asi až 10 kilometrů od pobřeží.
1: Zajímalo mě teda, kde, ale
2: nicméně tam teda pil vlastní moč a pojídal kraby a tomu teda těch 7 dní nějak vydrželo, než to 39-letého nebožáka zachránil.
1: Martin, kdybys byl nucený z 10 dní jenom krabě pít vlastní moč, jak bys na tom byl?
3: Cením tě, no, jakože já jsem...
2: Já vůbec nevím, jak je rozlousknul.
3: Jako já, když jsem byl malý a jako experimentoval jsem s chutí světa, tak jsem jako moč ochutnal. Ano. A co si to pamatuju, tak to nebylo tak hrozný podle mě, takže já myslím, že to je doable. Jako.
2: My to samozřejmě propagujeme.
1: A pořádná krabí pomazánka do toho. S citronem. Rubrika Martinův víkendový příběh, ale kalifornské vize. Už jsme to načali trošičku. Porovnáme ty příběhy tady s lupičem z Kalifornie. On se napůl dne zaklinil mezi zdi kina a kavárny. Volání o pomoc zaslechli policisté při raní kávě. Martin, nejdřív teda stalo se něco v tom ústí na to lici podobného, jako byl tam nějaký případ.
3: Něco podobného. Náš kolega ten si hodně naběh, protože by tam takový rituál, že tam koupeme v městské kašně.
1: Ano,
3: a právě můj kolega tak v 5 ráno tak se rozběhl a hodil pořádný placáka zádama a pěkně si ty záda sedřel.
1: Doufám, že ho to bolí doteď.
3: Bolí ho to určitě doteď. No, je to ještě porostlý mechem ten spodek, takže tyjo, má to i tenhle ten jakoby přírodní naturalistický vibe.
1: Krásný kalifornský mech v městě Ale nás, prosím tě, oni si šli po noční službě, jak si koupit kávu, ty policisti, a zase rychle slabé volání pomoci. Jak to bylo takový slabý, Mike?
2: Pronesli místní zaměstnanci, že teda to utichlo, no ale pak teda nakonec skvělá práce našich důstojníků, i když jsou unavení, důvěřují svým instinktům, jsou vytrvalí a doslova naslouchají stěnám. Uvedla místní policie. A to je teda
1: vzkaz dnešních čelistí, naslouchat, číst kolem písmen, naslouchat stěnám.
3: Mě fascinuje, že ten jako lupič tak šel jako zrovna mezi kavárnu a kina, což nejsou zrovna jako prosperující biznesy, myslím, že jako příště by měl zvolit lepší lokalitu. A jsme zer hlavně.
1: Jako komár, samozřejmě. Rekordní hmyzí zátah, jo, to mě fascinuje. Chovateli zabavili přes 100 000 nelegálně držených v obřech odporných švábů za skoro 3 miliony. Jo. Ne všichni razy, došlo to minulý dnech k australském městě Bathurst, takže trošičku ta Batmanovitost. V Novém Jižním Walesu policisté zabavili tam němu přes 100 000 švábů a jsou to šváby syčivý a šváby argentinský. Hrajou fotbalovo, samozřejmě.
3: No,
1: šváby syčivý, který to je tým, nesmíš říkat.
2: Syčivý, ty jsou tady zvání madagaskarští, aby se nám to nepletlo, takže pozor.
1: Takže pozor, hodnota toho hmyzí ulovku a dosáhla 200 000 australských dolarů, to je skoro 3 miliony korun.
3: Je to drsný.
1: Drahý ty šváby.
3: Jsou to hodně kapitální jako úlovky, protože jsou fakt jako velký a mají jako rozměry lidských rukou a lidských palců. Fuj. Já teda šváby nesnáším, abych to deratizoval tvrdě.
1: Je fakt jako odporně.
2: V číslech, že jo, ty syčivý mají mezi 5 až 8 cm, což oproti švábům australským, kteří mají průměrně kolem 3,6 cm, to je teda poměrně citelný rozdíl.
3: To je bacha na ně, no.
1: A ministerstvo zveřejnilo ty fotografie, jeden ten zabavený švábů tam je na lidský ruce a svými rozměry opravdu přesahuje palec. A Martin, ukaž svůj palec, ukaž. Centimetry dobře, kolik má palců ten šváb, abych to nechoval.
2: Tři palce skoro.
1: A to máku, to by se to ale moc nehnusí. Jedl bys to třeba,
2: ne,
1: papal bys to, ani bys to nepapal.
2: Švába ne, nevím, jako cvrčka se mi je, ale šváb se mi hnusí, to je takový moc macatý.
3: Je to odporný, no.
1: A takový ty koníci mě chutali, grasshoppers.
2: Ty nožičky hrozně škrábou v krku, jak bylo smažený.
1: Odpornost. Na závěr, prosím tě, nejde v ruce, v nohy. Rubrika Cash na trati se nestratí. Loufránek Hagen slaví 60. Říká, šel jsem kolem trati a probral se za 3 dny bez nohy. Příběh Karla Veselýho zároveň.
2: Nádherný, on samozřejmě nelenil a kromě toho, že jako vyvinul jako teda skrz tuhle svou indispozici nějaké ty vlastní dietologické metody, jejichž základem byl vinný střik, tak potom také začal teda zvedat činky a jako měl pocit, že se dostane na tu paralympiádu v tom svým bench pressu.
1: No,
2: pak teda uznal, že přece jenom ty výkony jsou jako... To trošku slabší.
1: No, žádná diabetická noha, prostě tu si nemůže dovolit, jo. Má jenom jednu, ale já to vlastně nepoznal.
2: Majitel naší hospody v Kobylsích má čerstvě novou nohu a zatím si jako stěžuje, že si ji nemůže takzvaně zachodit.
1: To je smutný. Ale jak jsme ho viděli loni, to bylo letos ty alkohol.
3: To bylo loni už.
1: To bylo loni už, jak tam nastoupil Fránek, prostě neřekl bych to loni. Já jsem myslel, že má novou úplně full novou, full titanovou, jako Karel, jako Komár. Čelisti Radio Clave a za chvilku se bude tvrdě odhalovat. A hlavně nejdřív revolové, ale.
3: Nejdřív revolové.

zabořil jsem s tím zásilkovnu celý autobus a celý byt a celou lednici. Tohle fakt, to ne, to vyhazuju.

0: Dance. Tam se netančili, jo, Martin tančí trošičku, to mám jen takový trochu vyšeptali dneska, vyčerpaný. Ty jsi nejde dva dny, viď?
1: Vyřízený, konec školního roku, konec všeho.
0: Konec všeho, budou sami jedničky, dostaneš sami jedničky od syna.
1: Pěstí.
0: Spíš ne, je mi to úplně jasný, to je výchova, špatná výchova, jak od Almodovara samozřejmě. Jdeme na seriál Rivalové, na mid-season review, protože venku je nějakých 8 díl 16, na podzim teda se dostaví ještě zbylejch. My jsme tady snad mluvili s Martinem kdysi o první sezóně, máme to dost rádi, připomeneme vlastně druhá půlka 80. let, takový jako bezskrupulózní svět britské televize, je to adaptace bestselleru Kronika Ratshire od Jilly Cooper. Ta první sezona to byla v zásadě taková jako dekadentní společenská satira, ale přeločená za takový jako erotický guilty pleasure, různý erotický choutky. Obecně teda musím říct, čím víc sexu, tím líp. Jo. To málo tady říkáme čelistek, jako užíváme si to. Druhá série je ještě možná víc takový melodrama o moci. Ten sex už není jenom jaký cíl, zdá se mi, že to je jako nástroj. Ta první řada byla pro mě jako nečekaný jako osvěžení, takový šťastný bod někde mezi nevím, soap operou, satirou, jako komedii mravu a jako vlastně dobovým mediálním dramatem. Jak feelíš ty druhou sezonu, Martine?
2: Já to feeluju ještě líp než tu první, jako jsou zpátky v plný palbě, ty postavy jsou ještě zlejší, zákeřnější,
0: vlastně,
2: jako ženou se za tou pomstou, jako všechna ta dynamika těch postav tam je hrozně moc, každý si vytvoříte nějaký pouto, je hrozně skvělý, jak se před nima, mezi nima ta dynamika jako přelívá rapidně, je to fakt show, která jako zbožňuje tu svoji jako brakovost, tu svoji identitu a vyzdvihuje to, on se ustále ten termín blockbuster právě, což ta jako Jilly Cooper, tenhle ten jako subžánr dovedla k dokonalosti. Jsou to přesně atraktivní, velmi sexy lidé, kteří nemusí řešit ekonomické jako problémy a tak dále. Sedeme soupeření jako dvou televizních stanic do toho, tam jsou ještě ty politické boje. Já to absolutně miluju, jako nepokrytě. Vlastně
0: skončí v posteli, ale zároveň do koho zničí, jo.
2: Přesně
0: to tam
2: tak, jo, je to fakt, je to, ani to není jako guilty pleasure, podle mě, to je fakt jako věc, která jako čistá v tomhle tom víc takovejhlech věcí. Strašně cením i tu vypolírovanou vizuální identitu, která je fakt na hraně nějakého přepáleného kýče v obrázku z IKEA, ale zároveň vám to vůbec nevadí, protože k tomu jako plastelinovému to světu nějak, jako vám strašně sedí, jsou tam vždycky zakouřený místnosti, aby vám to ještě jako podtrhlo
0: to
2: tu
0: se
2: jako
0: 80.
2: To svět ještě v pořádku takzvaně. Jsou tam ty krásný jako nahatý spektákly, ať už jde o hraní tenisu, ty různý jako závody na koních, já nevím, jak se ten sport jmenuje, no, teda, když tam jako jezdí s těma holema. Takže je to věc, která jako krásně šlape a hlavně je vidět, že všichni, co tam jsou obsazení, brilantní casting a všichni se to strašně užívají, je to z toho hrozně cítit a takováhle pozitivní energie i v těchto těch jako věcech, které jsou zároveň hrozně zlý, tak mě strašně baví.
0: Jo, jsou taky existenční války mezi dvěma skleničkama jako šampaňského. It's so bubbly. Je to fakt jako hodně bubbly sparkling. Režim je to fakt takový, když otevřeš, ale to šampaňský jako motorovkou, rychlý střihy, nájezdy tý jako muziky, vlastně různý fakt expresivní emoce skoro výhradně. Jsem tam nějaký ty vizuální exibice, jak si naznačil, ale ta druhá sezóna je možná ještě sebevědomější, protože nemá potřebu možná tak tlačit něčem na pilu a fakt nechává víc prostoru těm hercům, abych zmínil aspoň Tonyho teda v podání Davida Tennanta, což je jako téměř karikatura, jako mediální tyran, takový jako narcistický jako padouch, člověk, který je schopný proměnit jakoukoliv místnost toxický jako prostředí. Hraje

0: ale který je zároveň směšný a děsivý a hrozně mu to sedí. A těch jako hereckých výkonů v podobný úrovně tam bylo hodně.
1: Tak a ono to jako krásně přistupuje k tomu světu těch bohatých, že na jednu stranu je to kritizuje, na stranu druhou je jako hodně humanizuje. Jo. I tenhle ten jako největší záporák, tak tam má jako dost jako zajímavý vztah s tou svojí manželkou, která má spíš takovou jako mateřskou úlohu k němu, hodně ho usazuje
0: tady
1: na zem.
0: Hanger teďka po té 8. epizodě brr, to je bolest. Tušili jsme to, ale to bolestivý.
1: Je to tak, no, takže já se těším, co bude dál a strašně věřím, že to bude až prostě podzim. Já to chci teď.
0: Ještě samozřejmě Rupert, takový to koňský charisma, jo, toho jeho ksich, to samozřejmě můj docela oblíbenec, jako taková ta přitažlivost, která ale vždycky není znakem nějaký síly, ale spíš takového eskapismu, takový ten útěk od té odpovědnosti. Ty postavy jsou jako napsané vlastně docela komplexně na to, že jde o takovouhle jako soubabli, jako legrácku v něčem erotickou a tak dále. Každopádně ta druhá řada možná jako míň tak jako, já nevím, bezprostředně opojná, jako byla ta první, ale vlastně myslím, že v paměti mi zůstane možná ještě díl. Jak říkáš, těším se vlastně na to, po to vrstvou toho luxusu, nějaký ty erotiky vlastně, je to docela jedovatý. Jo, a čím dál těžší, tím lepší.
1: Ona má jako výhodu v tom, že ta první série byla vlastně jako brilantní expozice, že jo. Proto už máme teďka ty postavy jasně uložený, jsou jasně postavený, ty vazby mezi nima tak jsou nějakým způsobem ustálený a teďka můžeme budovat to vyprávění samotný, jo, což je chytrej tah a funguje to.
0: A za chvilku Spielberg, přátelé, vy jste nám psali na Facebook, asi pozveme taky občas někoho, kdo s náma nesouhlasí, tak dneska bude tvrdý schizma, dneska to bude tvrdý hejt. Avalanches every single weekend, každý víkend. S tím Stevem budu zdravit.
1: No je.
0: 80 let, to je úctyhodně, 60.
1: A točí na 30, hele.

0: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
1: No jo, to jsou

Svět zvířat a svět lidí je odmocněnou nápodobou duchovního světa. Protlačeninou. Protlačeninou.

0: mimozemských argumentů, nudistický speciální mimozemský díl samozřejmě vysíláme z kosmu, jo. Pochopně, málo se to ví, ale my už tam dávno jsme. Tomáku zhruba od roku 96 tam propracoval, vlastně už tam zůstal, se trval. Je tam dobře, Tomáku?
1: V kosmu?
0: No, ale máme se tam jako...
1: Nevím, no, já jsem se začal...
0: Dopočil bys to lidem?
1: Propracovávat do kosmu už od svého narození, mám pocit. No.
0: Máš krásnou rybu na tom triku, oni se tam radši, co to je. Každopádně, bude dneska den odhalení, každý...
1: Paní na Vltavě to chválila před pár lidi.
0: Každý z nás musí říct nějaký odhalení, Tomáku, řekněl jsem nějaký odhalení, co se na sebe neřek?
1: No, bude dlouhý. Tak počkej, moment, jednou, asi v pátý třídě jsem napsal do návštěvný knihy někde na Hradě nápis Depeche Mode a pak jsem byl tak zbabilý, že jsem to nepřiznal.
0: To masivní depešák, máte na palátě něco?
2: Ty jo, já na základní škole, bylo to ve třetí třídě, no. Já jsem si prdnul a svedl jsem to na svoji spolužačku.
0: Fantastický,
2: mi to.
0: To jsou přiznání, dneska čelistí. Já si to nechám až takhle zdílu, prosím
1: vás. Naštěstí Steven Spielberg má trošku epičtější odhalení.
0: O něco samozřejmě, jenom o něco, jo. Jako já nevím, dneska se fakt jako tvrdě rozdělíme, jako mě ten film přišel jako poměrně otřesný, jako přijde fascinující, hlavně jako důkaz, že prostě Spielberg už nedokáže žít jenom z toho jako zvládnutelného nebo zvládnutého řemesla, nějakého vlastního mýtu. Natočil film jako teda o nějakým odhalování pravdy, který paradoxně odhaluje především pro mě nějakou jako vyčerpanost jeho vlastních jako tvůrčích mechanismů. Nevím, je to snímek, který se tváří jako jaká velká, takže výpověď o dezinformacích, whistleblowerech, nevím co, UFO, společenský polarizaci, krizi důvěry, nevím co všechno. A vlastně myslím v nějakých kategoriích pro mě jako člověka, který zaspal poslední 20 let nějaký jako veřejný debaty, je to postavení na představě, že problém dneška spočívá v tom, že jako lidi jako nevidí pravdu, jo, jenomže ten současný svět je definovaný spíš jako tím opakem, že lidi mají přebytek jako práv, tomu jako trochu ignoruje, zdá se mi, nějakých alternativních faktů, prostě konspiračních teorií, nějakých informačních bublin. A on natočil jsem tady jako vznik někde v hlavě někde v roce 97, dostal se do kin v roce 2026. Jo. Největší problém toho filmu byl jako scénář toho Davida Keppa, tedy ani to je nějaká nelogičnost, jako spíš nějaká prostě infantilita, jako intelektuální, nevím, prostě to předstírá nějakou jako složitost, má tam tu korporaci utajování, nějaký mimozemšťany, náboženský motivy, nějaký geopolitický napětí, nevím co všechno, psychické schopnosti, globální krizi. A když to vlastně odstraníte ty jako různý kouřový efekty, prostě tak vlastně zjistíte, že potom nějaká jako pohádka prostě pro dospělé děti, což by nebylo nutně špatně, kdyby vlastně nějakým způsobem se do toho aspoň jsem se na chvilku dostal. Je to film, který byl celou dobu vlastně fatálním způsobem jako jedno. No,
1: já jsem teda byl od té úvodní kopačky do držky, takzvaně, kdy teda bota v detailu na ve wrestlingové aréně kopne do kamery jako vtažený, pohlcený.
0: Tam jsem doufal, 5 vteřin ještě.
1: A musím říct, že to, co jsi zmínil, tak v mnoha ohledech je samozřejmě pravda, ale já jsem ten mix toho paranoidního thrilleru, který se pozvolna překlápí v humanistickou pohádku, vzal vlastně vážně. A nestává se mi to u těchto typů filmů jako rozhodně automaticky nebo vždycky, jako nějaký vnitřní skeptik, jako ve mně taky funguje. Ale tady mi to prostě přišlo, že Spielberg se opravdu pokouší natočit a možná teda pro někoho obstarožní, ale já mám pocit, že nějak jako vědomí, jako gesto, ten návrat k tomu pocitu úžasu nebo k nějakému jako zázraku nebo k něčemu, co nás jako přesahuje, řekněme, k nějaký události, která se právě z toho informačního šumu jako vymkne. A je to vlastně jako samozřejmě jako v něčem bizarní, že to jako se to vlastně celé odehrává v jakési lokální televizi a jako zdánlivě to teda to finále ignoruje nějakou současnou mediální realitu, ale mně to právě jako přišlo pohlcující v tom, jak on pracuje s těmi postavami, které jako pozvolná prostupuje nějaké to setkání s něčím, co je přesahuje.
0: Že se to, přijde, že nemají motivaci, že mají jenom úkoly vlastně, že to je celý mechanický, proto mi to vůbec
1: nevtáhlo. Ono to pracuje s tou jako distribucí informací poměrně, jako že se s tím jako moc nemažou, žádný kontext moc nedávají, ale mě přijde to ty postavy, jak herecky, tak tím, co některé ty dialogy jako jsou explikatorní a jalový, to je jako rozhodně pravda, ale nemyslím si, že by jako celý ten scénář takovej byl. A mě to pro mě to jako teda byl vtahující zážitek a vlastně...
0: To je ten opak toho mýho, že by to nevtáhlo vlastně, nějak chvilku. To je zajímavé, jak to může být tak opačný to prožití toho filmu.
1: Vlastně
0: no?
1: Asi i proto, že je to takový ten pokus teda říct jako že jediná šance, jak z toho zmaru vyjít, je teda opravdu víra v ten zázrak, tomu návratu do té dětské perspektivy, což je jeho odvěký téma. Zároveň
0: to, nevadilo,
1: to samozřejmě pracuje s tím motivem setkání s mimozemšťany, což je žánr, který on si sám nadefinoval v té podobě, kdy to nejsou prostě emzáci z vesmíru, co na nás útočí, tedy něčeho, co je prostě nějaké jako neproniknutelné podstaty, ale nemá to zlé úmysly. A on teď navazuje, že jo, na ty blízká setkání, na to ETho, jako vlastně tím, že jako se posunul někam, kde vlastně my ty bytosti, které jsou podobné teda charakterem asi těm z těch blízkých setkání, ale vlastně tady jde o to, že jako my je nějakým způsobem jako ovládáme, mučíme, kontrolujeme a jako tohle téma tam rozvíjí pro mě dost jako pozoruhodně a zároveň nemám pocit, že by jako vlastně to hlavní téma byla ta konspirace. Já nevím, jestli on nám chtěl sdělit, že jsou mezi námi, ale pro mě to bylo jako obecnější téma nějaký důležitosti empatie a jakoby zpřízený
0: životy. To mi trochu málo, ale Martin už se třese.
2: Ano, já jako podporuji, já jsem z vás tří asi nejnadšenější, já jsem ten film viděl třikrát už teda, půjdu ještě znova určitě jednou teda, pořád tě baví stejně, možná
0: pak
2: ještě
0: to má
2: víc.
0: Být psychický dobře ten klub.
2: A jako já souhlasím s Tomákem, pro mě ten film vůbec není o konspiracích, vůbec není o mimozemštěnech, je pro mě o nějaké ztrátě společného základu, o ztrátě empatie a o nalezení jako toho lidského tepla, té blízkosti, toho dotyku. Strašně se mi líbí, že tam jsou ty protagonisté, kteří jsou vlastně ty vzvolení mesiášové proti vlastní vůli, musí se s tím jako jak popracou hození do té situace, kdy jako během 48 hodin musí jako vyřešit tohleto. Přijde mi to nápaditější s tímhletím konceptem než třeba Duna, ale to je na jinou debatu. Samozřejmě nemusíme se bavit o tom formálním mistrovství, protože podle mě to je nejlíp natočený americký film za jako od té doby, co Spielberg natočil svůj poslední film. Má tam přesně ty jako krásný krouživý pohyby kamery, jsme jako v neustálém pohybu, je to takový jako
0: Thomas Anderson zase naštval, to zase Martin ho urazil zase totálně.
2: Hitchcockovský jako frenetický je to a jako
0: v té formě vlastně bych řekl, že tam jsou věci, které bych jako na tom ocenil, jo. Tady jsem dal nějaký jako základ, proč mě to štvalo, a nějaký pocit, já nemůžu jít proti tomu subjektivnímu pocitu z toho filmu, kde mě opravdu strašně jako nudil, to prostě se nedá s ničím jako porovnat, ale co bych na tom ocenil je jako kamera Janoše Kamenského, on prostě umí pořád obraz komponovat nějakým jako s velkou lehkostí. Ty sekvence vypadají jako prostě, když se pohybuje ilustrace z nějaký jako učebnice filmové režie, jasně, ty tracking shoty jsou pořád nějakým způsobem skvělý, ale ten scénář je pro mě tak jako absurdní nebo jako výduťovité, já chvilka má vlastně mizerné, že všechny ty virtuózní pohyby vlastně často sledují nějaké jako dialogy, které jsou jako druhý draft nějaký epizody v sezóně Soumraku, nebo nevím, je to prostě chvilka má sledovat, jako pozorovat nějaký Rolls Royce, ale převáží jako pytel brambor prostě, jo. Jediný, co vlastně pro tu spravedlnost musím zmínit, ocenit je, že tam několik velmi vtipných jako frků v první půlce, ty mě u toho jakž tak zdrželi a asi se pak dostaneme k hercům, kde to mám zase stejně jako dichotomy, skvělý i jako vlastně miskástový volby.
2: Já si myslím, že ten jako negativní přijetí toho filmu hodně pramení z toho, jaký jako aplikujeme na ten film nároky jako stran realismu, jakože přesně tam se nabídne jako otázka, a proč to nepoustnu na internet a tak dále. Když to jako kde to dává smysl, protože ten internet je strašně jako fragmentovaný místo, kde jako nevíme, co je pravda a co ne. A o tomhle jako ten film pro mě je. A jako na to, že to je Spielberg, který vždycky velmi přímočarej, tak mě ten film přijde hrozně ambivalentní a komplexní, jako stran těch jako myšlenek, jakože ta víra a víra jako v něco nad námi, tak je možná to jediný, co nás ty nesní jako roztříšení době jako zachrání, ale zároveň on není jako bezprostředně jako pozitivní. Ten závěr je naopak, jako jdeme do neznáma a nevíme, jak jako lidstvo zareaguje a v tom je to přijde hořký a vlastně i dost depresivní.
0: Ale jo, to souhlasím, ale nepřijde ti, že vlastně ten požadavek divácky tam Říška jako dává nějaký jako smysl nebo je logická, když vlastně jemu na té kauzalitě vlastně hrozně záleží, to jsou honičky, útěky, odhalení, tajný organizace, záhadný jako artefakty, nadpřirozený schopnosti, ale přitom je to pro mě vlastně strašně bez napětí, jako by tam neexistovalo žádný skutečný tajemství, že to je vlastně jako ty Spielbergovy top filmy pro mě, a to jsou pro mě různý Války světu a Minority Report a další, a nejenom pochopitelně, ale když mluvím o těch sci-fi, že si chtěl jako vlastně něco zoufale vědět, tady vlastně od první minuty jako je to odvážný take, ale vlastně nevyšel, jo? Že vlastně víš všechno podstatný, jasně tyhle existují, tyhle ti lžou, tyhle jsou zlí, tyhle mají spíš pravdu, ale vlastně jako by předstíral, že ještě má 2,5 hodiny co odhalit a ani jako chvilkama ta virtuózní, než je to nezachrání.
1: No tak. Ale on odhaluje pro mě, on odhaluje takhle to, jak se s tím ty postavy vlastně potýkají, jako že se jako získali něco, co je na to, tam, kde jakoby blízká setkání končí, tak ten film tady jako začíná. Je tam, vidím tam nějakou kontinuitu, i třeba v tom, že vlastně paradoxně já vlastně mám vždycky větší problém s těma jeho dramatama, s těma jako Oscarovými filmama, který se jako odehrávají v minulosti, a že vlastně ty sci-fi nebo ty fantastické filmy,
0: ty humanistický kýče, ale Schindlerův seznam podobně.
1: Ty sci-fi odčelistí dát jako fantastnější filmy, vlastně jsou skoro jediný, který se odehrávají v současnosti, a vždycky to jsou nějaký dobový komentáře od Války světů vlastně nic takového nenatočil, a tam to bylo teda film pro nějakou post jako 11. září a tohle je film pro dobu postfaktickou, a on se k ní teda staví hodně jinak, než by dělali nějaký mladí režiséři, a asi je to film, který jako odmítne mladý publikum většinově, a jakoby, ale já jako vlastně cením právě ten nějaký pokus smířit nějakou minulost, ale ani jako nemám pocit, že sentiment a nostalgie, ale
0: to v těch ideích, já bych vlastně s těma ideema souhlasil, to jejich naplnění mě jako vlastně dráždí, stejně jako pak ty volby, to nejsou jenom jako volby tohoto typu, ale pak i ty herecký, na jedné straně jako naprosto skvělá Emily Blunt, která potvrzuje jako neuvěřitelný i vlastně komediální talent a timing, dodává tím scénám nějakou jako ironii, nervozitu, nějakou únavu, prostě jako lidskost, všechno možný, jako jediná pro mě dokáže jako úspěšně předstírat nějakou jako, že součástí nějakého hlubšího filmu. Zároveň vedle toho ale Colin Firth jako jeden z největších miskástů. Fakt castingový omyl Spielbergovy kariéry totálně nikdy nepůsobí jako vlastně nebezpečně, působí jako člověk, který vlastně
1: ale to je podle mě záměr.
0: Nech mě to dořít, který chce jako vysvětlit pravidla nějakého golfového klubu jako, a záporák může být určitě administrativní, ale tady je to pro mě na hraně nezáměrný parodie. No pak třeba vedle objevu jako ty Courtney Grace, což je ta bývalá zprávařka, která tady vlastně jako jeden z prvních případů jako hraje a vlastně dostává v roli teda té moderátorky sebe sama trošičku emoce do příběhu, který mě jinak jako zcela míjel.
1: A tam někdy ty momenty do kolena Firta, když se na dálku napojuje, tam prostě to drama.
0: Cukali mi u toho koutky, nemůžu si pomoct.
1: Teda bylo jako
0: ale možná je to součástí celého nějakého jako klastru, v jakém jsme ten film jako přijali nebo nepřijali. Prostě film o kontaktu jako s neznámým, který ale se pro mě bojí nějaký skutečný neznámost. Je to vlastně strašně safe a bezpečný a to mě jako vlastně něčím dráží.
2: Tak to já fakt nesouhlasím. No. Mně to přijde na to, že to je jako letní blockbuster, tak mi přijde strašně komplikovaný i v tom, že tam jako není jasně definovaný ten jeden protagonista. Hodně si to pohrává s tím konceptem nějakého kolektivního protagonisty.
0: Já ti říkám, že ten cosplayuje sám sebe, ten
2: jsou
0: člověk.
2: Jsou tam splitany jako tři liniéry, to je strašně atypický jako pro hollywoodský blockbuster.
0: Film v budoucnosti, který myslí minulostí. Končím tuhle debatu, bylo to skvělý. Ne, konečně jste dostali, myslím, co jste chtěli. My budeme pokračovat, my se porodeme samozřejmě. Jo.
2: Už to my si podáme ručičky, hoši, v duchu toho filmu podáme si ruce.
0: Bohu, Martine, by se to bohu, kolik to je, my nevíme, my nechceme vědět. Jo. Nenazačujte nám nikdo. Kevin Morby, 100,000. Máme toho ještě poměrně.
1: To bude asi to skoro, 100,000.
0: Budeme muset přidat. Kolik dneska hraje Ohio?

Řeknu vám tajemství. Všechno je vytvořeno podle několika základních vzorců. Já jsem to teď zase pochopil, když jsem začal dávat dohromady košily. Měl jsem jí pohozenou a když jsem tu košili pak dal konečně na ramínko, tak jsem zjistil, přátelé, že ona je pomačkaná. Stačily 2-3 dny a na tom materiálu se udělaly záhyby. Chápete to? A já ji musím vyvěsit. A když tu košili vyvěsím, záhyby se postupně narovnají. A víte, přátelé, co to znamená? Že takhle funguje lidská psychika, takhle funguje člověk. Když jsme ve špatném vztahu, jsme v podřízeném stavu pracovním, jsme frustrovaní, nešťastní, pomačká se nám psychika. Musíme se co? Ne pověsit, ale vyvěsit, vyčistit, narovnat. Přátelé, hlavu vzhůru, nádech, výdech, svět je krásný. Dejte si duševní košili na věšák. Respekt!

0: Krásný nový Kevin Morby. Ale my už jsme se dostali úplně do šedý zóny veřejnoprávnosti, to je neuvěřitelný. Stejně jako Guy Ritchie, o kterém jsem se domníval, že jeho filmy už točí tak trošku AI, Tomáku, jak to vypadá? Jaký je aktuální stav?
1: Já jsem přesně zážitek ze svého teda sledování tohle filmu popsal slovy, že to vypadá, jako kdyby někdo zadal prompt, jako udělat co nejgenerativnější film v duchu Guy Ritchie.
0: Šedá zóna se teda jmenuje, jo?
1: Protože ten film, jakoby, on samozřejmě pokračuje nějak v tom tématu těch různých jako podvodníků a jako manipulátorů a lidí, co teda na sebe jako zkouší různé podfuky, tak jako pokračuje dál a dál už prostě od počátku kariéry. Ale vlastně mi přijde, že tady se přesunul jako od těch grázlíčků a prostě neumětelů a od těch jako bizarních, ale zapamatovatelných postav v teplákovkách a bekovkách jako do nějaký vyšší zóny, šedý jako by světa nějakého jako bankovnictví a po podvodu prostě už nějakých jako velkých biznisech a kdy vlastně se jako operuje tak trošku legálně a tak trošku nelegálně, aby se vyřešili teda nějaké dluhy, co má kdo si vůči nějaké luxusní bance, nebo abych tak jako načrtl tu zápletku a teda sledujeme tedy ženu, která je najatá jako z dvojicí svých pohůnků operativců, aby ten problém nějak teda vyřešili teda jako způsobem, že ten biznis toho dotyčného likvidují jednak teda nějak papírově a podplácením úředníků a různých lidí a pak také hodně akčně a zamotanými plány a Ritchie nám jako popisuje celé obrazovky písmenkama, co všechno plánujou, tak nějak jako vlastně to tak jako trošku je ten pocit, co jsem z toho měl, no, že mi to musí vypsat na tu obrazovku, co zrovna dělá, ale jakoby ty plány vlastně docela jako vychází, ty postavy si nepamatuju, a byť se Ritchie snaží jako vymyslet atraktivní prostředí, banánovníková pole na jako prosluněném ostroje, zajímavý honičky, tak když tě nezajímají ty postavy, tak je mi jedno, kdo koho honí a jak dlouho to bude trvat a kdo kde vyskočí.
0: Jak si být jako táta,
1: ze schodu, no.
0: Je třeba se s tím honit, Martine, potom?
2: No, jako mě stálo za to se s tím pohonit, teda mě to jako přijde, já jsem ty jeho dvě věci, co točil pro ty streamy, tak ty jsem taky zavrhl, teda přišlo mi to hrozný, ale přijde mi jako fascinující, že tvůrce, který dokáže natočit tak sebevážné, jako mačistické film, jako je Rozhněvaný muž, pak natočí jako hodně parodickou Operaci Fortune a tak dále. Baví mě, jak se v tomhletom žánru cítí doma a proplouvá tím a hlavně, že to je tvůrce, který si ty B-čkový narrativy, který by ty streamovací platformy jako odflákly, což je i případ tyhletý šedý zóny, takže natočí s takovým láskyplným citem a podle mě on má furt jako oko pro detail, který mě u něj jako baví, ty různorodý nuance, kde nám tam třeba jako popisuje ingredience v drinku a tak dále, jako po vzoru, to má mluvit o těch nediegetických jako popiscích. Mě tohle to baví, já mu to sežral, i to střídání těch lokací, přijde mi, že ten film, byť teda Tomák říká, že jsou nezapamatovatelný, ty dvě postavy, především ty ústřední, který stvárnili Henry Cavill a Jake Gyllenhaal, pokud se nepletu, tak mě vlastně ta jejich jako křehká, zároveň mačistická jako poloha přišla podmanivá, protože oni tam si doslova v jednom jako záběru řeknou, já tě miluju a jako má to být jako vtip, ale on to vlastně jako vtip úplně není, mě bavilo se jako klíčovat ten vztah, který tam není úplně rozkreslený, jak to mezi spolu mají. A teďka nemyslím jako z milostného hlediska, myslím spíš toho jako přátelského, tak tahle ta dynamika mezi nima, tak mě ten film jako utáhla spolehlivě, byť
1: tyhle
2: jako
1: drobnosti ty podepíšu, no, jo, ale nevzalo mě to, jo, prostě jako skrz ty jako a ty detaily nějak jako jasně. Ale jak jsem vždy potom viděl Spielberga, když se bavíme o akčních scénách, no, tak on najednou natočí scénu prostě na honičku u vlaku jako nikdo dlouho, no. Tak
2: jo, prostě určitě jako podepisuju, ale je to jiný typ filmu, je to fakt to poslední tvůrce, který točí tyhle ty mid-budget filmy a pokud se nepletu, tak tenhle film byl natočený v roce 23, byl poslaný až teďka ven.
0: Ale 1923,
2: pravda.
0: Friku na mašině, už je to zase tady.
2: Je to tady, no, ale podle, jako pro mě opravdu ten Guy Ritchie stělesňuje nějakého novodobího Howarda Hawksa, jo, jako v tom, jak jako přistupuje k té tradiční zábavě a dokáže jako opentlit něčím vlastně, něčím svým, já ho mám rád.
0: Martin dneska v laskavém módu, prosím vás, kameru dělal Ed Wild, jo. Wood, podle mě zároveň trošičku. Dneska je to totální studio kamarád, přátelé. Za chvilku už Windows Bay a kandidáta seriál roku. Vyhlavu!

0: Život vám pohrozí, Martin, kam šel ten člověk?
1: Já myslím, že to máš sešel najíst konečně, já doufám, že sešel najíst, ať neskolabuje, pro boha.
0: Vlastní moči sešel najíst.
1: Vlastní moči, no je, tam je proteinů, prosím tě, a ještě ty brouky někde
0: vybere. Já jsem se hrozně nadechnout, a ty jsi mi slíbil, že se na video zvej fakt podíváš.
1: Já se na to fakt podívám, jako slibuju ti, že příští týden budu mít o víkendu volno, tak si nad tím sednu, než odejme do Varu a takhle se na to připravím.
0: Musíš mi pak napsat, protože budeme mluvit o tom celý Vary samozřejmě. Přátelé, tohle je totální underdog seriál, nenápadný, z kterého je pro mě 100% samozřejmě virální senzace a právem. Pro mě zatím jako číslo jedna kvality TV letos, výroční žebříčky i ceny Emmy potečou jak pračka, prostě na odříznutém ostrově, protože někde Nový Anglie, starosta Tom Lofty, samozřejmě snaží se proměnit jako skomírající komunitu, řekněme v turistickou atrakci, jo. Známe to, ale má problém, místní jsou přesvědčený, že ten ostrov je prokletý a mají trochu pravdu, jo. Ten seriál míchá fenomenálně žánry, což se říká, že dneska už vlastně to není nic novýho nebo tak, ale takhle jsem to už opravdu dlouho neviděl, takhle chytře, myslím, takhle lehce, až mi z toho vlastně spadla brada. Vlastně největší triumf tohoto seriálu spočívá v tom, jak vlastně nějak jako ladně a s takovým jako dokonalým jemnocitem kombinuje prostě komedii a horor, na druhé straně třeba i mystery nebo nějaký jako rodinný drama. Je to výtečně napsaný, hlavně to znamenitě napsaný svět, prostě není to jenom seriál s twistama, zápletkama, ale fakt jako vybudovaný svět. Chvilkama jsem u toho močil smích, abych zůstal u té tematiky, záhy jsem se vlastně bál, zároveň to nikdy nepůsobí jako vlastně nějaký jako produkt, je to spoura spíš nějakým generickým a vykalkulovaným takovým žánrovým hybridům, kterých je teďka všude plno. Režie Hiro Murai, samozřejmě skvělý klipy, Massive Attack a další. Režie, která chápe nějakou sílu podivnosti, samozřejmě stojí za Atlantou, takže jako pro mě jako tam se realita tady posouvá jako několik stupňů jako mimo osu, ale nikdy netolik, aby se to rozpadlo. Jsou tam jako vlastně moderní problémy, ale starý televize, starý hospody. Je to takový jako postmoderní, zároveň jako starosvětský něčím, ale spousta režijních rozhodnutí strašně chytrých, spousta hilarious momentů. Je to, máš pocit, že sleduješ nějakou současnost, na kterou někdo tak trošku jako zapomněl. Ten ostrov působí jako nějaký jako svět vedle toho našeho. Kloubí to nějakou jako pro mě povědomost, vtipnost, děs. V poměru roky jsem fakt strašně dlouho neviděl. Možná nějaký inspirace Stephen King trošičku, samozřejmě mluví se o Jaws, čelisti Twin Peaks a jasně. A asi myslím, že tam co z toho Martina ještě budeš koukat, najdeš nějaká ta komunita definovaná prostě těma vlastníma mýtama. Na druhé straně třeba ta ekonomická panika z té turistické sezóny jako v Jaws, pak taková ta zvláštní jako folklorní bizarní logika jako v Twin Peaks a tak dál. A navzdory těm různým jako ingrediencím je to vlastně hrozně jako původní. A musím zmínit jméno Matthew Rhys, protože to je první, co ti kdo řekne, jako týpek, který umí hrát porážku jako nikdo. Jako to je skvělý, ale to je jiný porážka úplná samozřejmě.
2: Jo. Prostě hovězí, doufám.
0: Člověk, který se snaží působit jako telecí kompetentně a zároveň ví, že jako není. Jo. Je to, fakt, tady to je mistrovský cast, to je naprosto, ten jeho výkon stojí na nějakých jako pauzách, zvláštních prostě pohledech únavy, nějaký jako sebeironii. A většina herců by z toho udělal nějakou komickou figurku, ale on v žádném případě prostě je takový neodolatelný tragikomický hrdina, starosta Omero Fotr. Je to fakt skvělý. Vlastně díky němu fungují ty nadpřirozené momenty, protože vlastně jim věří někdo, komu celou dobu nějak jako věříme my. Jako nemůžu to dost vynachválit. Včera bylo finále, který já si ještě schovávám, ale co jsem tak koukal, tak naplnilo ty očekávání, protože ty fakt vyeskalovaly s každým dílem lepší. Jeden díl na začátku prostě 18. století režíroval ho Ty West, to je úplně vynikající záležitost. Prostě musím zmínit geniální prostě Kate O'Flynnovou, kterou znáte vlastně výhradně z filmu Michael Lee. Tady je naprosto fenomenální ta asistentka starostky, na to hned tak nezapomeňte. To jsou vlastně virální momenty pro celý rok. Za mě naprosto jako výjimečná záležitost, nejenom nějaká jednoduchá atrakce a myslím si, že na všech výročních žebříčích třetně toho čelistního na konci roku se s tím zase jako potkáme. Jedeme dál, Boards of Canada, Into the Magic Land, tam už vyrážíme, ještě nás čeká pár věcí, nějaký Spider Noir, nějaký Scary Movie a pak se zeptám Tomáku, co je ti holka? Neblázni mi tady, já jsem se zadechal už.
1: Tomák zkusí to z té rubriky, taky se přivleče za 12 let.
0: Já jsem se to omotal kolem ruky, já mám zastavený krevní oběh.
1: Ty jsi taky Spider-Man.
0: Odporný, ale.

0: perníčkové grule s perníkovým...
1: Ne. S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým per...
1: Perníkové... Perníkové kremé.
0: Brule.
1: S...
0: Pomerančovo-mandarinkovým gelem.
1: Pomerančovo-mandarinkovým gelem. Perníčkové
0: brule s pomerančovým grelem.

0: Bones of Canada, nový deska, nová deska Inferno, Into the Magic Land. A já se tě ptám, co je ti holka, konečně už. Slovinský debut, režisérka Uroška Džukič. Film, který já jsem viděl vlastně loni ve Varech, takže pro mě už je to trošičku archeologie. Zároveň teda si vybavuju takovou tu zvláštní smyslovou a trošku jako spirituální rozbušku. Já jako absolvent křesťanského gymnázia vlastně musím říct, že jako vím, jak to chodí. Jo? Já to trošku vím, ono takový to sexuální a spirituální zrání Tomáku, ono to může být někdy to samý, nemyslíš?
1: No určitě.
0: Ty jsi to tak neměl, viď?
1: To my hippíci taky známe, ty paralely. No.
0: Za mě hlavně režijně suverénní záležitost, takový coming of age drama s hodně senzuálním přístupem ty režisérky, tak jako to hezky propuje organicky tu jako křesťanskou symboliku, tělesnost, to se asi jako nabízí, ale je to jako nápaditý citlivých detailů. Mluvili jsme se o tom, že to je možná připomíná nějaký ty trošku by the numbers festivalový filmy, ale přesto si myslím, že na debit je to fakt jako zralý a jde to trošku i za tenhle ten jako formát.
2: Jo, určitě téma toho sexual awakening, právě jako na pozadí toho jako příběhu 16-leté dívky, je to teda queer drama, hodně vypolírovaný, Little Trouble Girls, tyhle, to nevěřím, neřeknu to, už se nevím, proč to přeložil radši tato, ale ten anglický název je krásně jako přiléhavý. Ten film je nesmírně haptický, hrozně citlivý, fakt jako z něho cítíte to fyzično, ale jako já s tím vlastně nemám vůbec žádný problém, jenom jsem tam nedostal asi něco navíc, co bych od toho filmu nečekal, protože těhle těch jako coming of age křehkých dramat, tak
0: jako obzvláště
2: v festivalní sezóně vidíme hodně, kort společnost Artcam Films, která distribuje tenhle ten film, tak jako sází vlastně v podstatě jenom tyhle ty filmy, s čímž já vlastně problém nemám, ale neměl jsem tam takovou
0: šťávičku
2: navíc, že by mi to dalo něco, ale jako ten film je strašně kompetentní, suverénní, a to, že to je debut Ježíš Maria, jako boží.
0: Trošku Celine Siama jsem si možná spomněl nějaký jemnosti, ale možná ne tak artově vyhraněný. Jsou tam ty Sonic Youth, taková ta hezká spoura hudby, na to já vždycky slyším, takový ten track, který jako říká, že taková ta nějaká vnitřní rebelie proti nějaký církevní indoktrinaci a dalším věcem, nějakým ponižování, jako musí být. Ten možná bych zmínil závěr filmu, který na mě jediný jako vlastně významně nefungoval. Jestli si to vyšlo to opouští takovou tu klasickou jako narrativní strukturu, vrhá se to takový možná až nový jako logiky a zároveň to ale něčím doslovný s těma hroznama a tak dále. Tam jsem se malinko, tam mě ten film trošku ztratil.
2: Jo, s tím vlastně souhlasím, podepisu, já jsem na tom netrpěl tolik, ale jako právě, jako lavírování mezi tou dětskou perspektivou a nějakou tou jako vnější realitou, tak mi jinak přišlo ukočírovaný dost vkusně a já to mám rád, no, když jako přepnu do tyhle ty imaginativnější fáze, protože si myslím, že kor u těchto těch jako náctiletějších perspektiv je to strašně potřeba a je to vlastně dost funkční.
0: Ty hrdinky měly koukat na studio kamarád víc, ale to je ty křesťanský prostě výjezdy těch zborů, to je vždycky, to je problém na problém.
2: Jo a hele, prostě.
0: Pořádný červivý jabka, za chvilku ještě Spider-Noir a Scary Movie, ale to bude muset být asi stručný poměrně. Tak kolik ty tady díl už?
1: To už se nikdo nepamatuje.
2: Šestej, prosím tě. Šestej. Ve čtvrtém umřel Charlie Sheen.
3: Život vám ohrá!

0: náma samozřejmě. Ty tady lezou po studiu.
1: Život vám ohrozí.
0: Hele, Scary Movie, život vám ohrozí? Nebo spíš ne? Můj syn to má rád třetí, čtvrtý díl.
2: No já nevím, no, jako na rozdíl od toho čtvrtého dílu to rovnou od začátku říká, že to ten život se ohrozí. No já nevím, ten čtvrtý díl to už pro mě bylo takový leporelo z války světu a doplňte si další soudobý filmy, že už nějak se mi tam jako úplně z toho vytratilo jako nějaký ten teda pokus jako budovat z toho nějaký horor, tady se teda vracíme k té vyvražďovačce, začíná to scénou jako rovnou z předposledního Vřískotu, jako její teda nějakou parodii a bohužel vlastně víc se tu parodují a citují takové ty soudobé ambiciozní horor jako Hříšníci a prostě tyhle ty záležitosti, ale bohužel ta poetika zůstala zamrzlá teda někde hluboko v těch devadesátkách a vlastně to na sebe už jenom tak jako bezzubě naráží až na pár jako vtipných opravdu momentů, je tam jako taková hromada hlušiny a vlastně taková ta frustrace z toho, jak vlastně se tady buduje ten nějaký zvláštní proud nějakého sebevědomího afroamerického hororu a tohle je teda takový jako takový vyhulený devadesátky a to nám stačí, no.
3: Mě jako fascinuje na tom filmu, že na to přišlo tolik lidí. Já jsem nečekal, že to bude takovejhle hit, protože to je opravdu taková blast from the past, je to takový spíš pro mě to fascinující, víc fascinující jako nějaký kulturní artikl, nějaká věc k diskuzi o tom, jak to nakládá s tou tradicí legacy sequelu, kterou tady jako vyřeší vlastně dost radikálně a vlastně vtipně, jinak je to těžký hit or miss, jeden dobrý vtip na 10 špatných, ten film mně přijde hrozně jako bezzubej a trošku tápe v tom, jak bejt jako korektní a nekorektní zároveň, strašně se tam hrajou s těma progresivníma témata, ale je to tak od nikud nikam, ale zároveň to má daleko od nějaký jako cíle vědomí a uvědomělý absurdity, jo.
2: Je to takový otraně furt bourá ta čtvrtá zeď, nebo se říká, když náhodou by to byl film, o kterým nevíme, tak se řekne, o co teď jde, aby to jako všichni věděli, což je takový hrozně nesebevědomý vlastně jako otravný.
3: Zároveň jako samozřejmě jako rezignuje nějakoukoliv naraci, je to prostě slepenina, gegu, takový leporelo, jako to bylo vždycky. Je tam jako jedna krásná jako anima sekvence, která mě jako opravdu odbourala, jako ty huličský jako žvejky, co tam občas mají, tak jako zaútočej, ale to přesně je to vykoupený tím, že pak sledujete 10 minut nudy.
4: No a co Spider-Noir teda, chlapci? To si koukal ty jenom Tomáku?
3: Já jsem viděl taky.
4: Jo?
2: Jako musím říct, že to mě jako příjemně překvapilo, no, že jsem úplně si říkal, jako obsadit Nicolase Cage jednak do role Spidermana a jednak do role noárového hrdiny, který má teda mlčet a být alkoholikem v klobouku, že jako v obojím jsem se obtížně dovedl představit a vlastně paradoxně to docela funguje. Vychází to teda z nějakých těch noárových, že jo, komiksů, kde teda ten to alter ego nebo to civilní ego není Peter Parker, ten usměvavý kluček ze sousedství, ale teda noárový hrdina z New Yorku doby prohibice a vlastně on tou svojí podivnou jako tváří pomačkané skály prostě nějakým způsobem vizuálně připomíná ty prostě hrdiny těch jako ty Philly Marlowe, že jo, toho
3: to těžký Bogart.
2: Andrew Bogarda, no a jako nějak imituje ho zručně a vlastně i to jako celá ta věc jako vlastně si z toho komiksového žánru bere jako trochu těch padouchů, jinak je to tady nějaká podstatě hardboiled jako noárovým krimi, jako natočená v černobílý barvě, byť teda si můžete přepínat na Amazonu do barevný, to jsem
4: párkrát
2: udělal. Nelíbilo se mi tam.
3: Já jsem takový technikolor, no, přesaturovaný, nesedí to k tomu.
2: A vlastně to nějak jako, ta zápletka je celkem tuctová, ale nějakým způsobem to vlastně jako je to docela stylový a mě to na ten styl umotalo.
3: Jo, na mě taky, já doufám, že nebudu dělat druhou sérii, protože tě jako 8 dílů jako soběstačná věc, ke který si nemusíte načítat manuály multiverzu a tak dále. Přijde že tohle je ta cesta mít spíš takovýhle malý překvapení. Ten Cage podepisuje absolutně boží, ještě jak on tam může jako občas na sebe přejmout cizí identitu,
2: takže se rozjede full Cage.
3: Rozjede full Cage, když jako
2: outside the cage.
3: Když si hraje jako na instalatéra nebo neodbitného hosta, formálně naprosto suverénní imitace, byť jako se co se týče střihové skladby a pohybu kamery, tak to jde spíš na nebo jde to spíš moderní, moderním trendům, ale jako vykloubený úhly kamery, potřebený rakursy, jako dvojexpozice. Já tyhle ty manieristické hříčky mám rád a taky mě to bylo mi v tomhle zasmraděném New Yorku hrozně dobře a ta věc přesně jako má jasně omezený mantinely hracího pole, ale v rámci něho jako suverénně hraje dobrou hru.
4: A mě bylo v tomhle tom zasmraděném studiu bylo taky dobře. Ne, že se zdíval, nevíme nic,
3: nevíme
4: nechci
3: nic,
4: nic
3: podívat,
4: ne,
3: konečně.
4: Ještě 2 minuty nechci vůbec si zvědět, já si to tvrdě osadím. Děkuju Martinu Pleštilovi, Tomášovi Stejskalovi, ale v tuhle finále Česko-Japonsko je to úplně jasný a za týden zase už s Vítkem a takhle Fálek zpívá bez nohy. No to je bláhle!
2: Jak to uspívá bez tý nohy, nechápu!

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+. Na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádiu Wave.
4: Ahoj, Kájo.
5: Ahoj, Pájo. Vítáme vás u nové epizody
4: Psycho. Jak se máš, Kájo?
5: Dobrý, Pájo.
4: Tobě to dneska sluší, Kájo?
5: Je, děkuju.
4: Fakt, jsi taková jako úplně jako jiná a jsi tak jako vyspělá na svůj věk.
5: Opravdu? Pojďte, vole! Co je z toho fukusinu? Ty jsi z toho zrudnul.
4: No.
5: Pavel se mi tady snaží grumovat. Co to nejde? Dobrý.
4: Je to dostatečně creepy.
5: Ano. Ahoj, tady Kája.
4: A tady Pavel.
5: A vítáme vás u nové epizody podcastu Psycho.
4: Hele, Kájo, co je dneska Psycho?
5: No, grooming. Je to teda, samozřejmě, je to slovo jako v překladu znamená starat se, nebo něco jako upravovat se, nebo něco takového, ale je to teda nějaký typ velmi dlouhodobý psychický manipulace oběti. Většinou nějakého sexuálního nebo násilí. Tím pádem se dostáváme...
4: Takže se to používá vlastně jako zastřešující výraz pro chování člověka, který vlastně potom jako nějak zneužije sexuálně?
5: Je to většinou člověka. Sexuálně nebo jo. Za účelem třeba nějakého obchodu s bílým masem, jo, nucený prostituce, nuceného nějakého manželství.
4: Většinou se o groomingu zmiňují autoři v souvislosti se sexuálním predátorstvím na dětech.
5: Přesně tak, ale nemusí to být jenom na dětech, může to být i na dospělých osobách, ale tak tímhle dáváme i nějaký pro vás jako trigger warning, že se budeme bavit o poměrně citlivým tématu.
4: Právě, měli bychom zmínit, že pokud je to pro vás téma, který může být citlivé, pokud třeba máte nějakou vlastní zkušenost nebo zkušenost vašeho okolí a víte, že by poslouchání rozhovoru dvou lidí o tomhle tom vlastně poměrně ne snadném tématu pro vás mohlo být náročné, doporučujeme vám všechny naše ostatní díly, tenhle ten klidně vynechte.
5: Přesně tak. Tak se k tomu teda přesuneme. Já když jsem si tu epizodu připravovala, tak jsem si říkala, že vlastně teď vyšel film z Bormistr, nebo on vyšel před nějakou dobou. Nicméně teď je kolem toho filmu velká kontroverze. Mm-hmm. Abych to uvedla do kontextu, autoři teda říkají, že je to fiktivní, ale je to inspirované kauzou Bohumila Kulínského, který byl vedoucím nebo sbormistrem sboru Bambini di Praga.
4: Tak vedoucím.
5: No vedoucím, jo. A on právě měl jakoby na svědomí několik obětí vlastně tohohle groomingu. Byl za to teda nějakým způsobem odsouzen.
4: Takže vlastně sexuálně zneužil mladiství, prostě ty svoje svěřenkyně.
5: Ano, jo, byly to jako už jako holky v pubertě, což nijak nezmenšuje tu tíhu toho činu, kterou udělal, ale byly to teda už pubertální slečny a on vlastně je zneužil i tím, že jednak byl, tím, že byl sbormistr, tak měl velkou moc v tom, třeba koho vezme na ty zahraniční cesty a podobně.
4: Jo, to je ale spousta moci.
5: A je tam právě velký ten podíl té moci. A
4: což je důležitý pro naše téma, protože to je jeden z aspektů groomingu.
5: Přesně tak. No a další věc tam byla ta, že co je tam ta kontroverze, to je právě pohled té oběti. Protože no, vlastně ti scénáristi, tvůrci toho filmu použili velmi detailní předobraz té hlavní hrdinky té Karolíny, která byla inspirovaná právě tou jednou z obětí, tou Karolínou. Mm-hmm. A dneska, těsně než jsme šli natáčet, vyšel článek, že to změní to jméno, protože už jako, že ten nátlak byl veliký. A co si myslím, že je tady důležitý, protože já si to pamatuju, tu kauzu Bohumila Kulínského velmi, velmi živě, když mě bylo v té době takový 12-13, mi bylo, že jsem byla nějak na gimplu. A pamatuju si, jak právě tato holka, ta Karolína, byla fakt tahaná těma médiema, kdy vlastně oni tam opravdu, ona, protože ona tam fakt šla vypovídat, což vlastně taky žádná ochrana té oběti, jméno tam bylo celý, jo, pomalu, kde bydlí, bylo napsáno, všude byl její obličej a jako ta veřejnost se tý oběti chovala strašně, protože on byl ten Bohumil Kulinský vysoce uznávaný, což je další věc, že je to často postava v tom okolí, která je silně, jako má silný vliv.
4: Ano.
5: Jo, je opravdu třeba nějakým...
4: Je to součást groomingových taktik. Jo, jako skutečně si vlastně najít takové místo a takové zařazení v rámci nějaké organizace, které člověku vlastně umožní nabírat si oběti.
5: A problém tam byl i v tom, že ona vlastně byla ta, která vystoupila, popsala to. A ty ostatní třeba rodiče nebo i ty jiné slečny toho Kulínského hodně hájily a prostě na ní házely špínu. Což je tady právě za mě zase moje taková část, protože jsem se taky nějak jako věnuju obětem, nebo mě zajímá ta problematika viktimologie, že právě oběti groomingu a sexuálního zneužívání, hlavně třeba ty jako adolescentní holky, nebo i kluci, ta jejich jako váha toho činu je strašně snižovaná kvůli tomu, že je tam představa, že no tak oni to taky chtěli, když ví, jak se mají rozhodnout a oni se za to stydí, jak mohli na to naletět. Takže tady taková ta sekundární viktimizace, což je ta druhotná viktimizace, je strašně velký problém. A je to vlastně asi největší příčina těch psychických potíží a zároveň a toho dlouhodobého dopadu, co se budeme ještě bavit, ale zároveň i to, že často mají problém s tím někam jít a někomu to říct, protože se stydí sami za sebe, za své selhání, že na to mohli naletět.
4: Jo, jsme opět u tématu studu, o kterém už jsme se bavili v jednom z našich předešlých dílů.
5: Jo.
4: Jsme zase u tématu primárních psychopatů, o kterých jsme se bavili dříve, to jsou ty groomeři.
5: A vracíme se zase k těm manipulačním technikám, jako jsme se bavili minule v sektách.
4: Přesně tak.
5: Takže se to furt jako vlastně trčí dohromady.
4: Takže pokud vám přijde, že mluvíme furt o tom samém, trochu jo.
5: Trochu jo, o čem jako já jsem přemýšlela. Já bych chtěla jako hrozně doporučit ještě knížky a vlastně podcasty Tomáše Paprštejna, teda pokavať na to máte žaludek, si to poslechnou.
4: Jasně.
5: On vlastně byl zneužíván svým učitelem, zase, jo, úplně stejný model, jako v tom sbormistrovi. Silně uznávaný člověk v té komunitě, nikdo mu to nevěřil, tak je důležitý, jak oni si vyberou tu oběť. Jak si myslíš, že vypadá dobrá oběť pro takovéhohle groomera?
4: Ale já jsem si samozřejmě o tom něco málo přečet v těch článcích, který jsme na to našli, takže samozřejmě jsem si nějakou malou představu udělal.
5: Naštěstí na tohle té literatury opravdu dost.
4: Ona ta logika je poměrně přímočará. Když chceš prostě někoho zneužít, tak nebudeš zneužívat někoho, s kým ti to bude hůř. Budeš se nacházet lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Jo, takže třeba člověk může být znevýhodněný tím, že je z nějakého jako prostředí, které není příliš podporující, z rozpadlých rodin. Lidé se častěji setkávají se sexuálním zneužitím tehdy, když sami pocházejí z rodiny, kde se něco takového dělo, nebo jejich rodiče měli takovou zkušenost. Mm-hmm. Jo. Takže nepodporující rodiny, třeba nějaké sociálně slabé rodiny, tohle všechno jsou vlastně jakoby snažší oběti, ať to zní jako super hrozně.
5: Je to tak. Samozřejmě, že také mě neminula kauza okolo Jeffreyho Epsteina. Nebudu se teď, nebo nebudeme se tady věnovat tomu, co vychází ohledně těch dokumentů, protože jasně, je tam strašně konspirací, nepravd, není to ověřený. Ale z čeho budu vycházet? Je teda dokument, který se jmenuje Nechutně bohatý, moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina. Mm-hmm. Je to tam i o té Ghislaine Maxwell, té jeho partnerce.
4: Jasně.
5: A jsou tam rozhovory s oběťmi, které ho šly nahlásit. Vlastně on byl odsouzený v roce 2008 a 2019 za obchod s prostituci mladistvých. Mm-hmm. Takže on byl i, jak mají v Americe, taky to, že můžeš najít ten seznam sexuálních predátorů ve svém okolí, tak on tam byl.
4: Jasně.
5: A byl jeden z nejnebezpečnějších. Mm-hmm. Takže ten dokument vychází z pohledu těch obětí, které ho pak vlastně dotáhly k tomu poslednímu soudu, jo, skoro doslova, protože pak teda spáchal sebevraždu.
4: No.
5: No, to je, to nebo nechci, no. Nechci se...
4: No.
5: Ano, podle oficiální zprávy to byla sebevražda. Nebudeme... Mm-hmm. Ano. Mm-hmm. Dobře, a to je dobře, tak. Nicméně, a právě tam vypovídá, myslím si, že se jmenuje Victoria Jufri, ona má strašně zvláštní příjmení.
4: Okay.
5: Virginia Jufri, která napsala knížku Nobody's Girl, ta knížka vyšla posmrtně, protože měla velmi záhadnou autonehodu nedávno. Mm-hmm. Ale ona tam vlastně popisuje, jak se dostala k tomu Epsteinovi.
4: Velmi záhadnou.
5: Velmi záhadnou, no. A...
4: Dobře vysvětlenou.
5: Mhm. Takže jak se dostala vlastně k Jeffrey Epsteinovi a jak tam ten dokument teda můžu zase doporučit, pokud na to máte žaludek, ale vypovídají tam třeba i psychologové a psychiatři, kteří pracují s dětmi, kteří pocházejí z domácího násilí nebo prošli se sexuálním násilím. Hmm. A tam byl taky zase zajímavá věc, jo. On byl strašně záhadný, o něm nikdo moc nic nevěděl.
4: Hmm.
5: A když vždycky vyplavili na něj nějaký tyhle ty problémy, problematické vztahy s velmi mladými holkami, v zásadě jako upřímně dětma. Jo, byly to prostě holky okolo 15 let. Tak když o tom chtěl někdo něco napsat, tak třeba našel pak mrtvou kočku na zahradě.
4: Hmm.
5: Jo, takže jako...
4: Takový decentní zprávička.
5: No, taková decentní zprávička šéfredaktorovi Vanity Fair, jo, a podobně. Hmm. A byl takový jako nenápadný, byl takový ten člověk v pozadí. A on to tam popisovala ty slečny tak, že on si vlastně přesně vybíral, bylo to teda v tom území tý Palm Beach na Floridě, děvčata z nějaký takový chudší částky toho Palm Beach.
4: Jasně. Jo.
5: Většina z nich přesně chtěla třeba peníze na školu. Byly to chudý holky, často zneužívaný z rozvedených rodin, násilných rodin. A on využíval toho, že tam byla ta Ghislaine, ta jeho partnerka, která je tam jednak jim dělal ten prostor toho bezpečí, což tam všechny popisali, že tam byla ta ženská, tak jim to přeci nepřišlo divný přijít k někomu domů a udělat ty masáže, nehledě na to, že dostali na ruku $200-300, jo.
4: Jasně.
5: A pak ono to samozřejmě šlo pomalu a vlastně oni se dostali do situace, že nemohli utéct.
4: Takže důmaři nemusí být pouze muži.
5: Ne, to vůbec. A co tam bylo taky zajímavé, že ona říkala, že byla jedna z těch obětí, že byla zhrozená tím, co se jí stalo. Ale když jí řekli, přijdeš zase znovu, tak řekla ano.
4: Hmm.
5: Ale to je právě ono, člověk si řekl, a jak to mohla říct? Jak to mohla přeci udělat? Dík ví, že ten, no jo, ale to je ten grooming, protože jí dali jednak ze začátku pocit toho, že ji vidí, slyší,
4: jasně,
5: zajímají se o ní, ptali se jí konečně, jednak jí taky přesně chválili, jak vypadá, že je hezká, že to já jsem slyšela třeba poprvé v životě, že o mě někdo řekne, že jsem hezká. A zároveň třeba udělal pro ní, hele, tak my ti tady zaplatíme někam výlet, aby si mohla, nějakou stáž nebo něco, aby si mohla se dostat na lepší vysokou školu. A už to jelo.
4: A proč říkáme, že to je ten grooming, to je skutečně jako to, čím se zaobírá věda psychologická, existuje cosi jako model, to znamená, jak to vlastně probíhá, jak většina těch groomerů nebo těch jako lidí, kteří se snaží takhle zneužít někoho, jak postupují. Jo? A že jsou tam poměrně rozpoznatelná stádia, že samozřejmě nejdříve nějaký výběr oběti, jak jsme teď se dozvěděli, tak většinou jsou to jako lidi kteří nějakým způsobem jsou zranitelnější. A potom právě přichází postupný proces toho, jak si jako tu oběť vlastně zmanipulovat aby za A vám důvěřovala a za B, aby nevnímala nebezpečí, když se začínáte pokoušet o to, co vám jde, to znamená nějaký jako sexuální kontakt.
5: To bylo právě vidět třeba právě v tom filmu Zbormistr, že to je jako je velmi, velmi ukázám právě, že to je taky jako hrozně pozvolný, že on jí nejdřív tý hlavní hrdince dá jako velkou důvěru v to, že na to má, že ji tam vezme mnohem jako dřív, než by vzal jiný holky.
4: Jasně.
5: Zároveň tam ty holky si to mezi sebou říkají. Oni mezi sebou ví, že je jako okoukává a že jako si na ně rád sáhne, že tam jsou ty sauny a podobně. A samozřejmě, že jo, tam je pak taky přesně taková věc, že jí dá napít vína. Prostě ty holce je asi 13, on jí tam dá jako napít toho vína. A to je přesně vidět, to je takový to, ty vypadáš tak dospěle na svůj věk. Jo? Ale taky je tam to, že má nad ní tu autoritu, že jí prostě tam seřve. Jo? Ona má vůči němu obrovský respekt, ona se jí vlastně bojí.
4: Je taková jako metoda cukru a biče.
5: Přesně tak.
4: Tohle funguje.
5: Jo, přesně
4: tak. A ten okamžik, když ten člověk, a to je jako další součást groomingu, kde se nemluví jenom o groomingu jako vůči oběti, ale i ve vztahu například k institucím, že si člověk opravdu nachází místo v institucích, který mu umožní nějaký kontakt s těmi oběťmi. Mm-hmm. Jo?
5: Často. Bormester. Jo, přesně. Vedoucí, skautský vedoucí, učitelé.
4: Prosím vás, většina skautských vedoucích jsou super lidi. Jo, jako,
5: jo jasně, pardon.
4: A to si důležitý tady jako připomenout.
5: Jo, ale tak jako vedu, ale jo, často jsou to právě přesně lidi na táborech, jo, který jako...
4: Ale zároveň je to jedno jako z míst, kde by se nějaký takovýhle groomer mohl vyskytovat.
5: Jo, vedoucí kroužku, to si pamatuju, že nám vždycky říkal Weiss, že jo. Jako Petr Weiss, že nás učil sexuologii. A on vlastně, když jsme právě řešili jako sexuální delikventy, hlavně teda pedofily, tak vlastně on říkal, že oni jsou vlastně skvělí v té své profesi, když teda nesahají na ty děti.
4: Jasně.
5: Protože oni perfektně rozumí dětskému světu. Že? Fogler byl pravděpodobně pedofil. Se podívej na ty knížky, že ty příběhy jsou fakt jako velmi, velmi to, ale rozuměl skvěle tomu klučičímu světu.
4: Ale teďkon čteme s Elou Chatu v jezerní kotlině, tyjo, a jako nelze to tam nevidět, no, prostě.
5: No, jako you can't unsee, to jako, když to už jednou víš.
4: Jasně.
5: Jako ty světy jsou jako hezký, nebo oni tomu rozumí. Ve chvíli, když šáhnu na to dítě, tak je to průšvih. Do té doby je to v pohodě. A tím ještě jeden disclaimer.
4: Ano.
5: Ne všichni pedofilové jsou sexuální delikventi.
4: Přesně tak, to bychom rádi tohle z toho opravdu jako odlišili od sebe.
5: Nebo hebefilové, efebofilové.
4: Když člověk má vlastně tohleto prokletí, že je pro něj sexuálně atraktivní jako nedospělý člověk, tak pro většinu lidí, kteří nechtějí ostatním ubližovat, tak jo, není to úplně jako vlastně příjemný s tím žít, jo. Je to opravdu spíš jako prokletí, než že bychom měli takhle z toho člověka primárně udělat nějakýho padoucha. Člověk, který zneužívá ostatní lidi, který je groomuje, to je ten padouch.
5: Jo, je to prostě sexuální predátor a je to fakt, že i třeba když jsem zkoumala nějaký případy, nebo jsme to jako řešili ve škole, většina prostě těch lidí, kteří jsou ty sexuální predátoři, tak jim je jedno, jestli je to dítě, jejich babička nebo náhodná paní na ulici.
4: Jasně.
5: Jo, a akorát, že to dítě je většinou velmi blízko, je lehce manipulovatelný,
4: ano.
5: A je jako pro ně velmi přístupný.
4: No, takže my jsme vlastně, o čem jsme mluvili? Mluvili jsme o tom, jak si teda vybírají svoje oběti, jak z nich vzbuzují důvěru. Snižují jejich ostražitost vůči nějakým jako sexuálním tématům, že jim například...
5: A hlavně, co mi tam přišlo zajímavý ještě, to bylo i v tom dokumentu, že oni to strašně normalizují. To tam i mi popisuje, že strašně jako... Ale to je v pořádku, že kysta sahá mezi stehna při té masáži. Ne, a to by to není... Vždyť je to příjemný, vždyť se ti to líbí.
4: Nebo můžou začít

0: pohladím po vlasech, že jo. A ty koníček, kdy ta oběť jako ucukne a kdy ne.
1: Mm-hmm.
0: A tam právě ty oběti v tom dokumentu jako to popisují velmi, velmi jako barvitě, jak se vlastně cítili. Oni věděli, že to není správný, oni věděli, jo, že to nechtějí dělat, ale jsou v situaci, že nemůžou utéct.
1: No, anebo, jasně, nemůžou utéct, anebo že nějakým způsobem, jo, jako jim vyjadřuje ten groomer, že oni jsou teda jako nějakým způsobem výjimečný, jedinečný, jo, že jim cítí nějakou potřebu.
0: Jo, to tam bylo taky, že oni věděli, že to není správný, že se jim to vlastně nelíbí, že jim v tomhle není dobře, ale zároveň, no jo, ale on pro mě udělal tohle.
1: Jo.
0: A fakt to splnil.
1: Jasně.
0: Jo, a tam taky právě ta reportérka, která redaktorka z toho Vanity Fair, která o něm v nějakých nultých letech psala právě jako takový ten článek, takový finančník tady neznámý z New Yorku, že on bydlel jen tak mimochodem v jednom z nejdražších baráků v New Yorku, jo, a podobně.
1: Jasně.
0: Tak vlastně, když se dostala k tomu, že právě mluvila s těma dvěma sestrama, které jim byly zneužívaný, no tak když to mělo vyjít, tak taky přišel jako velmi zajímavý e-mail o tom, že má rodit a on zná každého doktora jako v okolí. Takže to je fakt hnusný. A teďkon vlastně i ty groomeři, a i když jsou, i ty vlastně, ty vůdci se jsou taky ve svý, taky nějaký groomeři.
1: No jasně, to je jako nemlich ten samý proces.
0: Akorát, že u těch mladistvých
1: akorát,
0: je to...
1: Akorát, že těm jde o nějaký vlastní představu vlastního božství a groomerům jde o sexuální kontakt. To je jako celý rozdíl.
0: A hlavně mít moc nad tím člověkem, že jo? To je tam nejdůležitější. A právě, že u těch mladistvích, já jsem se jako prostě přesně psychologicky. Jo. Ty v tu dobu zažíváš fakt jako ty první věci, první intimní vztahy, proto oni si nedovolí na starší osobu, na staršího člověka, který prostě to jednak umí rychle odhalit, ale sekundárně...
1: Takže ten samotný nízký věk je vlastně ta jako zranitelnost.
0: Je to zranitelnost, tvoje. Ale hlavně... jako třeba za mě důležitý třeba přesně ty děti vést k tomu sebevědomí, protože to si na to pak nedovolí, že na sebevědomího
1: jasně,
0: člověka.
1: Jasně. Když těch článcích, který jsme si k tomu našli, tak jsem našel, v jednom článku ten se zaobírá právě vyloženě oběťmi dětského sexuálního násilí, no prostě zneužití v dětství. A že existují dost rozdíly mezi tím, jaký to má na tebe dopad potom do dalšího života. A že i takhle vlastně jako negativní zkušenost se dá relativně, dobře, možná špatný výraz, jo, ale že se dá zvládnout s menším dopadem na tvůj další život. A vede k tomu několik věcí. Jo. Za A, že třeba máš někoho, s kým, komu se můžeš svěřit, komu důvěřuješ, kdo ti v tom pomůže, jo, nějakého prostě dospělého, na kterého se můžeš obrátit, a nebo prostě někoho, komu věříš. A zároveň má na tebe daleko menší dopad, když seš schopnej nebo schopná to pojmout tak, že teda tím viníkem je ten groomer. Jo? A to tě chrání před nějakýma pocitama vlastního provinění nebo studu, který často kdy právě vede k těm negativním důsledkům dál v budoucnosti.
0: Já jsem si to právě vzpomněla na jednu kazuistiku, když jsem byla na konferenci jedný a tam ta kazuistika spočívala v tom, že oběť dlouhodobého sexuálního násilí ze strany rodinného příslušníka neměla, jako nevykazovala PTSD, tedy posttraumatickou stresovou poruchu, což je u těch případů naprosto standardní. A oni teda, jak s ní pracovali, tak přemýšlí o tom, proč, protože ona to šla nahlásit až po hrozně dlouhý době. Jelikož se přesně její jako právě sestra dostala do toho věku, kdy začala být zneužívaná ona. A ten predátor už šel po té sestře, že jo? Takže ona se zvedla a řekla, takhle to teda nemůže být, já to můžu vydržet, ale ona ne.
1: Jo.
0: A neměla PTSD a bylo tam hrozně důležitý, že jednak ona měla dobrýho partnera, jeho rodina byla hrozně fajn, měla tam školu, měla tam zájmy, takže jí to vlastně drželo, že měla se pod sobou přijít a nebyla tím jako v vozovkách zasažena, tím nechci schazovat to, co se stalo, ale jasně, že vlastně tam měla strašně těch prvků sama o sobě, že asi měla opravdu tu silnou osobnost, jak se říká, že to udržela. Jo.
1: Mě to připomíná hrozně studii z Kauai,
0: jo.
1: Což je taková jako za mě prostě úplně super studie dlouhodobá, jo, kde sledovali děti narozený v roce 1955, asi do jejich jako 40. Jo. A vybrali si děti, které se narodili právě do nějakých jako dysfunkčních rodin, třeba rodin alkoholiků, jo, že opravdu jako měli vlastně špatnou výchozí pozici. A koukali se na to, jak to budou zvládat. A který děti to zvládali líp, tak se koukali na to proč, nebo co by se s tím mohlo souviset. A co tam jednoznačně našli, nebo co jako tvrdí, že co bylo vlastně tím ochranným.

0: prvkem, tak bylo, že ty děti, který to relativně dobře zvládly, tak si velmi brzo našli v tom svém dysfunkčním prostředí někoho funkčního. Mm-hmm. Ať to byl sourozenec, tetička, babička, jo, jako někdo prostě, kdo byl funkční a koho vlastně mohli jako přivzít do té svojí výchovy. Jestli vlastně jako takhle jako vzali prostě toho,
1: no, jako je to důležitý dospělý, že jo? To je ten koncept, jako že vlastně, když ti nikdo nefunguje a najednou přesně právě objevíš nějakého jako třeba učitele, soused, jo, někdo takovej, jo, nějaká cool tetička, tohle, tak ten člověk funguje, blbý, když si ty lidi tohle člověka najdou a je to groomer,
0: no,
1: že jo?
0: Ano.
1: Jo, no. ale za to nikdo nemůže, že jo, jako teda to dítě nebo ten, to může, ten groomer, ale ano. Tady přesně v této kazuistice bylo vidět, že taky měla pevný ty jako nějaký základní kameny okolo sebe,
0: jasně,
1: kterých se mohla chytit a i tady právě v tom dokumentu, jak mluví ty oběky, taky vidět, že měli těžký život předtím, pak jim právě něco s tím pomohlo se s tím jako vyrovnávat, ale často, to je taky další věc, jakýkoliv oběti do sexuálního domácího násilí nebo něco, se většinou nechovají podle vašich představ.
0: Jasně, jasně.
1: Jo, velmi často jsou třeba hypersexuální. To znamená, že třeba mají hodně, střídají hodně partnery.
0: Případně častě, kdy uvádějí nějaké jako problémy vztahový, jo, že mají problém prostě ve vztazích vydržet, navazovat
1: a tak
0: dále.
1: Je pravda, že vlastně ve chvíli, kdy jste obětí groomingu v nějakým tom dospívání, tak jako to je nejstvárný období pro vás, pro vaše vztahy, jasně, do budoucna. A tady vám to někdo naruší, že vlastně vaše úplně první zkušenost je vztah, že je naprosto nefunkční, je jednostranný a je vlastně hrozně jako založený na tom využívání vás.
0: Já bych teď z té souvislosti zmínil tu vlastně poslední fázi groomingu a to je jako ten post-grooming, jo? Že teda když už se něco přehodilo, nějaký jako sexuální kontakty nebo kontakty prostě, který se neměly stát, tak ty groomeři si to samozřejmě budou chtít pojistit. Takže jo, jako bude to naše tajemství, nikomu o tom neřekneš, když o tom někomu řekneš, tak bude mít celá rodina ostudu. Jo, většinou to hrajou na nějaký jako pocit třeba viny, jo, jako ty za to můžeš, říkají té oběti a podobně. V této souvislosti je důležité říct, že skutečně to, co jako pomáhá tuhle tu zkušenost zvládnout, je si opravdu jako připustit, já za to nemůžu. Jo. Není to něco, za co bych mohla já jako oběť, ten útočník nebo ten predátor je plně vinen.
1: Ano.
0: Je to i pro okolí. Jo, opravdu jako sekundární viktimizace, tím se chce říct, jako když ostatní lidi říkají, hele, ale ty jsi tam přece jako šla, že jo, a nějak
1: a
0: tě
1: to bavilo, když tě bavily ty party s tím člověkem a když se ti to líbilo.
0: Prosím, ne. Nedělejte to, ne, fakt ne. To lidem ubližuje.
1: Jo, je to, a je to i ten objekt si to často vyčítá, právě taky běžel dokument na České televizi kdysi tam byla žena, která byla dlouhodobě zneužívaná knězem. A ještě co se jí tam stalo, že třeba během toho styku měla orgazmus. Což je fyziologická reakce, jo?
0: Což je právě, jo? Ale o to vlastně víc potom.
1: Ona měla ten shame.
0: Ano, oběti, jakože bylo to špatně, ale přitom jsem se cítila dobře a je tam ten zmatek, že jo? A potom na základě toho se člověk prostě cítí provinilej, že vůbec jako měl třeba ten orgazmus, jo?
1: A i třeba to je i u těch kluků, u všech, jako je to hrozně si tam právě vyčítají, jak mohli na to naletět, jak si to mohli nechat líbit,
0: jasně,
1: ale oni často právě třeba opravdu neměli nikoho jiného. A to byl jediný třeba ten člověk, který se o ně fakt reálně zajímal.
0: Ale já si trochu myslím, že možná pro kluky je to ještě složitější. A teď jako proč si to myslím? Protože on je docela zajímavý se podívat na to, jako kolik lidí udává, že se jim něco takového stalo v dětství. Jo. To číslo je nezvykle vysoký a zároveň různý v různých společnostech.
1: Aha.
0: Takže evidentně s tím asi nějak bude jako cvičit kultura, jo, do které se člověk narodil, ať už v různém směru. A je docela jako zajímavý v tomhle tom ohledu, člověk by se mohl říct na základě naší prostě západní kultury, že se to víc teda děje ženám než mužům, protože ta prevalence je zhruba nějakých 5-8% chlapců a dívek kolem, já nevím, 14 až 19. Ale potom jako v řadě míst, jako třeba v rámci Afriky nebo v rámci Jižní Ameriky, ty čísla jsou vyrovnaný, jo, mužů a žen, který se s něčím takovým setkali. Takže je otázka, jestli třeba v naší kultuře západní to prostě pro ty kluky není vlastně jako jako větší ostuda, něco takového přiznat nebo si přiznat, že se něco takového dělo.
1: Opravdu obdivuju toho Tomáše Paprštejna, jak o tom mluví jako velmi otevřeně a moc jako, jako hezky to popisuje. Že pro ty kluky je to ještě ze strany, když je to muže, tak je to o to jako ještě větší ten shame na to. A i on vlastně tam mluvil, že vlastně zpochybňoval vlastně svou sexualitu, jo? Že vlastně nevěděl, že on ani pořádně předtím neměl nic moc s holkou.
0: Jo.
1: No vlastně ho nějaký první sexuální kontakt jako je s dospělým chlapem. Takže vlastně i tomu jako dělá hrozný bordel v hlavě.
0: No jasně.
1: No, pojďme se na to podívat, pojďme si to nějak shrnout, co jsme si vlastně dozvěděli dneska. Mně přijde jako hustý, že jak to okolí často nerozeznává u těch jako lidí, že těch groomerů, že je často nepozná, naopak, že mají v té společnosti rádi.
0: To v tom článku se taky psalo, že spousta jako odborníků vlastně se divilo těm číslům té prevalence, prostě toho, jak je to, jo, kolik lidí říká, že se s tím setkalo. Říká, to je divný, to přece toho tolik nemůže být jako té naší společnosti. No, je to jako vlastně překvapení, že to může být až jako každý vlastně pátý člověk. Jo.
1: Jo. To je právě jedna věc. Ještě k tomu filmu s Bormistr, jo, teď on teda byl opravdu na ně velký nátlak, aby jako s kým něco dělali, protože to s těma oběťma jako neřešili, nehledě na to, že opravdu ta slečna, která jako byla, nebo ty kušpaní, že jo, která byla jako takhle jakoby tahaná těmi soudy, protože ona tam teda vystoupila, což jako chce obrovskou jako sílu, to jako ještě, tak jí znovu to vlastně otevřeli. A to se mi teda musím říct, že co jako udělali dobře třeba producenti toho seriálu Ostrakovi, Metody Markovič Straka, tak jsem tam ozvala právě jedna z pozůstalých, jejíž maminku zabil Straka a ta scéna byla hodně drastická a ona prostě řekla, hele, takhle ne, já jako nechci, aby moje děti viděly, jak zabili moji maminku, protože ona si ani sama pořádně nepamatovala, že byla malinka a oni si vzali a opravdu to s ní projednali a to násilí v té scéně jako snížili.
0: Super.
1: A to si myslím, že je takhle skvělý, protože ve chvíli, kdy děláte takovýhle filmy, tak jako je potřeba fakt k tomu přistovat hrozně citlivě.
0: Nebo takovýhle pořady o těle těch tématech.
1: No.
0: A ano, teď
1: střílíme do vlastních.
0: Mluvím o nás. Ne. Doufáme, že jsme nikomu nespůsobili ještě nějakou druhotnou škodu.
1: Za mě moje message je taková, že pro ty oběti už je tak těžký si vůbec přiznat to, že se jim něco takového stalo.
0: Mm-hmm.
1: Vůbec jít s tím někam a když tam ještě někdo je, který je za to schodí, tak to je úplně nejhorší, takže nikoho neskazovat.
0: Ano.
1: Jo, ano, existuje presumpce neviny, ale taky věříme obětem.
0: Ano.
1: A kdybychom věřili obětem vždycky, tak Epstein už je dal. Takže... Epstein files vůbec nemuseli existovat.
0: No jasně, no. Takže dvě věci, takže negrumujte, prosím.
1: Jenom svýho psa. Nebo teda
0: a nedělejte to obětem těžší, než to mají.
2: Domácí úkol.
1: Já jsem nad tím přemýšlela, aby to nebylo...
0: Musíme ho trochu zlehčit, ten domácí
1: úkol.
0: Musíme
1: to trošku zlehčili.
0: To je fakt jako těžký téma.
1: Jo, a jako nechci, aby to vypadalo blbě, ale já, když jsem právě hledala grooming, tak jsem našla prostě někdo groomuje toho psa, že jako grooming psu, jakože víš, jakože najdeš, jako dáš do Google grooming a tam ti vyjde, jo, grooming of your dogs a tam prostě jsou nějaký odkazy na to, jakože s nastříhání psů.
0: Mm-hmm.
1: A pak jsou takový ty vtipný videa, že týpek groomuje toho psa a říkám, jak je vyspělé já. A tam je ta rozklepaná volezlá čivava chuděrka. Ta neví, co se děje. No tak jako ty taky je můj coupingový mechanic, že si dělám stranu blbou. Ale jdeme tedy k tomu tématu. A jestli jste si někdy všimli, že se vám stala taková právě tak pomalá, postupná manipulace v nějakým jako... kontextu, jako třeba práce nebo školy.
0: Vůbec o manipulace nemusíme uvažovat, že to jako dělá jenom někdo. Pravděpodobně jste ve svém životě někdy s někým manipulovali.
1: Jo.
0: To jako není něco, co by nebylo vlastní našemu chování.
1: No a mě právě napadlo, že jsem kdysi dávno, no nemůžu říkat přesně, kde to bylo a tak, ale byla to prostě nějaká práce, jako už to bylo na vysoký, já jsem dělal něco už trošku s lidma, takže to trošku souviselo s těma mýma praxema.
0: Jasně.
1: A já jsem potřebovala pro to nějaké školení, které jsem v tu dobu neměla, ale ta organizace si nahrabala hodně peněz, který potřebovali jako rozdělit, takže vlastně těch měli málo těch lidí, kteří by dělali za ně tu práci, ale hodně, peněz, hodně klientů. A to bylo furt jenom, hele, ale my víme, jak jsi šikovná a jak to zvládneš. A já říkám, no ale já nemám ten kurz. Ne, to nevadí, hele, to je dobrý. A říkám, no ale lidem, kteří jsou tady několik let, tolik práce jako neměli hnedka na začátku, že? A jako, mind you, v té době jsem neměla ani bakaláře, jo? Já jsem byla jako, bylo 22, no ale takhle mě na to namotali, pak jsem to nestíhala, byla jsem z toho úplně hotová. Peníze 0-0 nic vlastně ve skutečnosti, ale strašný zodpovědnosti a práce. A to si myslím, že taky byl takový jako, jo, že já jsem měla hroznou radost z toho, že je, někdo mě bere vážně, někdo mi dává tu zodpovědnost. A až pak pár let zpátky jsem si říkala, no to bylo hrozný, teď to bylo celý špatně. Když vám někdo říká jako sladký slova, větičky a vy si nejste jistý, jestli to jako myslí s váma vážně nebo ne.
0: Tak je asi na místě obezřetnost.
1: No.
0: Dobře, tak dobře. Jo. Děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi.
1: Tady Kája.
0: A tady Pavel a náš pořad Psycho.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave a jak jste slyšeli, tak dneska pojedeme na vlnách taky jako psychedelie, amerikány, bluesu, všeho možného. A máme tu dneska kapelu, která právě hrála a ta se jmenuje Stepní běžec. Já jsem Šamán, je tady se mnou Judita.
1: Ahoj, je tady Judita, je to tak?
0: A máme tady tři čtvrtiny Stepního běžce, taky si s námi můžete představit, kdo
2: ahoj,
0: tady jste
2: Kuba,
0: s náma.
2: Čau.
3: Ahoj Lukáš.
4: Ahoj Fanda.
2: A chybí tady s náma Honza.
0: Tak ho zdravíme.
4: Zdravíme Honzu.
2: Kde roznáší pivka.
4: Dělá záslužnou činnost.
0: Ale vy jste kapela, která hraje už jako nějakou dobu, ale vlastně podle mě tak víc se začala pronikat do té scény, kde se pohybujeme my v posledních třeba rok, dva, bych tak řekl.
1: Já nevím, já třeba za mě, já jsem vás viděla poprvé na Čičáku.
0: No?
1: A to byl možná i první koncert, ne? Nějaký.
0: Okay.
2: A já vzpomínám moc rád za koncert.
1: Já si to moc nepamatuju celkově ten Čičák, to bylo takový hodně.
4: Já jsem tam ani nehrál.
0: No právě, já vás osobně registruju spíš třeba přes skateboarding a nezaregistroval jsem, že byste předtím měli nějaký kapely, tak jestli nám ten začátek můžete říct nějakou genezi prostě tady té kapely, jak to celý vzniklo.
4: To je tak 6 let zpátky, co vy dva jste se tady nějak sešli ve zkušebně, ne?
5: No, tak nějak to bude.
2: Jo, šli jsme poprvé do zkušebny a vím, že jsme ani jeden nevěděli, jak se dává dohromady hajtka. Ne.
5: Jsme
2: volali jsme kámošovi kvůli tomu,
5: který byl na rybách.
2: Já to ještě furt asi nevím, ale
5: já už jo.
2: No a pak jsme se nějak tam scházeli a hráli jsme nějaký blbosti takový.
5: Ještě to vlastně neměl vůbec žádný westernový nádech, to neměl nádech to vlastně ničeho.
4: Jo, počkej, teď to jsem s váma vlastně chodil, než jsem přestal chodit, ne? To bylo
2: jo,
4: nějaký
2: to jsme měli ještě
4: ty
2: Fandu tenkrát za mikrofonem, na nic nehrál a on se na to pak jako vykašlal, že ho to nebaví. A
5: ona to teda kašlal celou dobu.
2: Já jsem se s ním
5: dobu
2: asi týden nebavil.
4: Týden, to se mnou nebavil tak měsíc.
1: A teď jako nebavilo koukat na to, jak se jako kluci začínají učit hrát na ty nástroje, nebo?
4: No, já jsem tam vlastně chodil jako
3: on skateoval.
4: Já jsem skateoval, to bylo to hlavní. A chodil jsem tam něco kvákat do mikrofonu a vlastně jsem zjistil, že jako mě to úplně nenaplňuje.
2: A mně se to líbilo, jak tam hřoval do toho vždycky.
5: Bylo to super.
4: Nakonec si ustejí.
2: No, vždyť říkám.
1: Takže se muselo navázat. A zároveň, já bych se ještě vrátila úplně na ten začátek, jako by ten popud k tomu, bo jste si říkali, hej, vlastně, chci se naučit na nástroj a jako vždycky je lepší udělat nějaký body doubling a rovnou jako být do zkušebny, nebo to bylo jako zástěrka, jako potkávat se ještě jinde, než na skateu třeba, nebo
2: to nebyla zástěrka vůbec. Nebo já jsem chodil furt na koncerty, úplně jsem to jako žral, tak jsem jako to chtěl zkusit, protože skateboarding už jako odcházel pomaličku, takže tenhle jsem hrál doma PlayStation, že
5: vlastně, já jsem na skateu měl tak zlom jednu hůl, to je jako jediný. Já jsem nikdy nejezdil, takže vlastně my se známe z práce, že jo. Vlastně.
4: To je dobrý říct, no. My všichni makáme v jedný práci.
5: Jo. Mně vlastně to vzniklo tak, že jste původně chtěli, aby jsem hrál na basu, že jo.
2: Fakt?
5: Úplně
2: fakt?
5: Původně, myslím, že to úplně původně, akorát já jsem říkal, že jako basa možná, protože když mi bylo 15, tak jsem zkoušel kytaru, ale po 14 dnech mě bolely prstíky, že jo, takže to vlastně přišel nápad s bubnama, říkám, na ty jsem nikdy nehrál, tak jsem si to chtěl jako zkusit a byla to láska na první úder, no.
2: Ten krásný heslo.
1: To si poznamenám snad tady.
0: No, mě by právě zajímalo, jako mě překvapuje, že jste teda začali chodit do zkušebny a tam se učit na nástroje, protože to, co hrajete teďka, tak mi přijde, že máte strašně jako najetej vlastně ten styl. Tak kdy přišel ten moment, kdy jste si řekli, hele, budeme hrát tady ten styl, nebo to nepřišlo nikdy a prostě z vás začalo líst tohle?
2: Ne, tak jakoby já jsem nějak, jako už třeba na střední jsem poslouchal nějaký jako country, takový americký.
1: Můžeš být specifický třeba, co to bylo konkrétně? Nebo
2: nějaký Hank Williams a takový. A hodně ty Sadies třeba. A pak jsem objevil ty Spindrift, ty jsou úplně zásadní, ty hrajou ty westerny prostě.
0: Já jenom tady doplním, že to jsou věci, které nám budou hrát v playlistu, tak si na to počkejte.
2: No a bavily mě hrozně takový ty filmy, jako jak tam jsou ty prérie a takový ty prostě, to prostě miluju, no. Pak jsem na to jako zapomněl úplně, no a pak, když jsme začínali hrát pak s tím Davidem už i, tak jsme řekli, že bychom mohli hrát takový nějaký špinavý western.
4: Zdravíme Davida Mohylu.
2: Jo.
5: Ahoj.
2: Tam to jako nějak vzniklo.
4: Jo, no, jako vlastně úplně první pokusy o kapelu byly spíš takový doom metalový.
2: Jo, stoner hodně takový. A to.
1: Tak to patří k tomu skateu, ne? Tak trošku, no, nebo já to tak jako
2: jo,
1: vnímám.
2: Nějak, no,
1: že to jde ruku v ruce.
4: Jo, a furt je tam i nějaký odkaz teď v těch skladbách.
2: Jo, asi jako... jo, občas nějaký.
1: To se nedá odpárat prostě.
4: Nedá, no. Je to jednoduchý a dobrý.
0: No, já myslím, že teďka je dobrý moment na to pustit nějakou z těch inspirací, tak ty jsi možná zmiňoval ty Sadies, že bychom to dali, co?
1: Přesně tak, takže pustíme si Sadies a skladbu Tell Her What I Said. A vlastně si k tomu asi nemusíme nic říkat, ne? Nebo chceš to ještě k tomu něco
2: jenom,
1: dodat?
2: Že,
1: k tomu
2: že songu? Už jí mám třeba 15 let v top songách a vždycky mám z ní husinu.
1: Výborně.
0: No tak to ověříme tady za chvíli.
1: My to zjistíme, můžeme pak podat zprávu a každopádně teď si to jdeme pustit.
6: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave. Právě jsme slyšeli skladbu od Sadies, Tell Her What I Said, a kterou si tady dneska nechali zahrát tři čtvrtiny kapely Stepní běžec, která nedávno vydala svoje druhý EPčko, a kvůli tomu jsme si je pozvali do pořadu, aby jsme nejenom to probrali.
1: My jsme si všimli, že teďka, co ten song hrál, tak jste jako tvrdě diskutovali nějaký personální obsazení té kapely nebo nějaký takový jako reálie ohledně toho. Tak mě tak napadá, jestli vy tady ty věci, co máte rádi a co tam jde do toho playlistu, jestli je to věc, na který se všichni shodnete a všichni to prostě jako žerete, nebo že každý má trošku jiný vkus a každý do toho vkládá něco. Protože to, co hrajete, je dost taky sevřený, taky jako vyhraněný hodně.
2: Já si myslím, že každý máme trošku jako jiný kapely, který posloucháme, a vlastně to jde fakt od nějakého hardcoreu až fakt po country, možná i bych řekl, že až skoro nějaký dream pop, nějaký takovýhle věci.
3: Mám rád moc, no. A vlastně black metal.
2: Black metal, je to tam to, ale myslím, že vlastně každý posloucháme tak nějak trochu něco jiného.
3: Trošku asi jo, určitě no.
2: Třeba tady Fousík, tak ten jede spíš jako v tvrdších nějakých black metalech, hardcorech. Kuba, ten má zase přesně takový ty už spíš jemnější věci.
3: Ne? Poslední dobou, jo, no.
2: Je to takový jako, je to různorodý, no. Ale je to pak fajn, že vlastně každý nosí trošku něco jiného, jako do té kapely vlastně.
1: No, když jdete do zkušebny, tak říkáte si, tak dneska bychom chtěli udělat song jako CDs, anebo to prostě vyjamujete všechno.
3: To takhle vůbec není. Spíš jako, co vznikne nějak doma, nebo to, tak někdo přinese, a není to nějak, že by to bylo nějak, teď budem Sadies, ale že prostě musí to být jako westernový, aspoň trošku.
2: Vždycky tam je jako ten point, že to mělo znít tak westernový.
3: Ale to udělá už ten sound prostě, tak je to to.
2: My ani nemůžeme být tak Sadies, protože bychom to neuhráli ani neodspívali. Tak...
3: Ani nechce.
1: No jasně, to byla spíš otázka právě na to, jakoby, jestli jako plánovitě přicházíte s těma nápadama, nebo jestli to vyjamujete, ale tak teďka odpověď jsme dostali. Ale zmínili jste důležitou věc právě, ten western.
3: To je důležitá.
1: No, my jsme zaregistrovali, že právě v posledních letech tady bylo několik kapel, který se nějakým způsobem právě vztahují jako k tomu westernu nebo k nějakému country, nevím, trampství, všemu možnému, Dingo, prostě Frankie and the Deadbeat, no, jsou už docela velký, tak...
0: Ale zároveň u z těch kapel to vždycky třeba působilo trochu jako takovej LARP, by se dalo říct.
1: Jako cosplay, nebo...
0: Mindrsně řečeno.
1: Taková věc, která se jakoby, která je jakoby přinadná k té hudbě. Když to u vás ta hudba je jakoby dost taková lupy, vážná, no, tak to by mě právě zajímalo, jak tady to máte
3: jako
1: vy, jak jste to...
3: Sice vypadá jako kovboj, ale...
4: ale já vlastně normálně vypadám jenom na Halloweena.
2: To je pravda, jsou storky, kde ho...
3: Řekni to historku.
2: Jo, to je výborná storka.
4: Bylo ve Vršovicích na Halloween a prostě mě po cestě na vlak zastavil borec a říká mi, je super kostým. A může vyfotit. A tam má cenu říkat, člověk takový vypadá normálně.
2: Důležitý, no, že ten týpek měl kostým vampíra, když jsem...
3: Jsi neřekl ten základ. To byl přivlečený za upíra a fotil si tě, ty.
4: Věci se dějou, no.
0: Takže tady to není cosplay, teda jsme se teďka a i skrz tu historku dozvěděli. Takže pro vás je to takový, jak to říct, jakože, protože třeba těma textama to trošku jakoby do takový ironie nebo nadsázky jde, nebo minimálně, co jsme se tak jako se Šamanem shodli, ale že právě ta hudba jakoby je taková fakt jakoby seriózní hodně, takže berete to vážně, děláte si pouštičky westernový a podobně, to zase ne.
2: No, to bych taky neřekl.
4: Ono to, já si myslím, že to tak jako přirozeně plyne, jako tady ta věc. Jako na westerny se všichni podíváme rádi.
2: To,
4: jako,
2: to určitě.
4: To jako nějaký inspotami, ale vždycky to jako nějak to z toho prostě jako vyleze.
2: Ono je, podle mě dobrý jako říct, že vlastně ty texty, který většina z těch textů je dělaná tak, aby zněla jako soundtrack westernu. Mm-hmm. Ale
3: až jako, na pár výjimek.
2: Až na pár výjimek. Ale ve spoustě z nich je vlastně jako kolikrát nějaká osobní zkušenost, nebo to, že vlastně ten první song, který tady dneska od nás hrál, tak to je ten song Son of a Gun, tak to je třeba fakt jako čistě příběh z filmu Tahle země není pro starý. A je to prostě normálně čistě úplně takhle, jakoby od vlastně zkrácená verze toho filmu.
0: Takže kdo se nechce koukat na film, kdo by to náhodou ještě neviděl, tak se může pustit song.
2: Jo, přesně, je to výborný. Naspíval to Lukáš Polák a je to super.
0: To je pravda, to jsme nezmínili, že to
2: je pro nás docela
0: že ten hlas

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme si pouštěli Spindrift, Lobou, Last Stand. Opravujeme se, protože Šaman to tady špatně napsal a já prostě tak bezmezně důvěřuju, že přečtu Pardon. Každou blbost. Ne, to je v pohodě. A hnedka na to nám ale ještě navázali The Lazy Eyes in the Sand. Obě dvě skladby si vybrali tady členové, kteří za námi dorazili do Špíny z kapely Stepní běžec, a než se budeme dál bavit o jejich nejnovějším EPčku, tak ještě, jestli můžete nějak decentně rychle shrnout, proč jste vybrali ty Lazy Eyes? Kdo to vybral? Nebo?
1: To je vlastně jediná kapela, kterou jsem tam vybral já, ale jenom na tady s kolegama, co jsme se bavili. Protože já
0: co
1: jsem
0: ti
1: tam
0: dovolili?
1: No, protože já jsem vlastně jako nevěděl, nebo aspoň jsem to tak pochopil, že bychom to chtěli nějak žánrově podobný, nebo prostě jako
2: to
1: ať tam nic ne. Dobře, tak jsem to blbě pochopil jenom já.
3: Jsi říkal, že bys chtěl vybrat nějakou zvýzněnou duši.
1: Jo, nějakou prostě kapelu, co s náma hrála, nějak jako podpořit nebo tohle, a tak kluci říkali Oči a tady ten song, takže proto.
4: Tohle je super westernovka.
1: Jo, to jsem fakt tímto zdravíme takže Oči.
0: Takže familiárně Oči, ale jinak to byly Lazy Eyes in the Sand. A v minulém vstupu už se tady naťuklo jméno Lukáše Poláka, který vlastně naspíval ten první song od vás, který jsme si tady dneska pouštěli. Zároveň obě ty EPčka vznikaly u Lukáše Poláka. Na tom první vám hrála na varhany, teďka teda rovnou zaspíval takzvaně. Tak proč padla třeba volba zrovna na něj a na studio Tropical Cell, a jak velký třeba podíl samotný Lukáš má na tom vzniku té desky? Jak moc jakoby jsou ty prsty i třeba producentský do toho zapuštěný?
5: No, ten Lukáš, ta volba na Lukáše padla, protože je úplně extrémně milej a sympatický. A vlastně my, vzhledem k tomu, že jsme fakt jako úplný nováčci v tomhle a nemáme s kým žádný zkušenosti, tak
0: učili jste se nahrávat v nahrávacím studiu.
5: Přesně tak. A on je fakt úplně zlatý, takže to. A jeho prsty jsou v tom celkem vlastně dost, protože spousta věcí, co nám přišla, že vlastně ve zkušebně zní jako fajn, tak pak najednou, když se to nahraje, tak je to takový mdlý kolikrát. A právě on je jako hrozně super, že je takový akční a začne vymýšlet různý zvuk, vytahuje aparáty, vytahuje krabičky a fakt jako vlastně tomu věnuje ten čas, takže
4: A nahrál super alba.
5: A nahrál super alba.
4: Jsme si ho vzali do hledáčku hned, no.
6: No a došlo k tomu, že tam zpívá.
5: No, tak za to můžu já, nebo respektive vlastně nemůžu, za to může on, protože on ve finále řekl, že to odspívá, ale prostě já jsem se tam nějak nad tím trápil, protože mi ta skladba mi prostě nejde.
4: A no, Fanda prostě má takový dvě polohy, co mu super jdou, což je takový jako vyprávění, a pak ultra zrvaní.
5: Ale jako zpěv to není, no.
4: A pak když zpíváš, tak se trápíš, víš?
5: Jo, stojí to za prd. No a právě jsme tam tak jakoby nad tím furt laborovali, co prostě s tím budeme dělat, zkoušeli jsme to v různých těch. Zkoušeli jsme právě tady Tarziče, jestli by to neskusil.
4: No, to jste ale jenom zkusili, já jsem to ani neskusil.
5: On to ani neskusil. My jsme zkusili, že by to zkusil, on to neskusil. No a potom, co jsme se tam takhle bavili, tak 10 minut, tak tak Lukáš nakonec, ještě jak seděl vlastně v oddělený místnosti, my jsme ho slyšeli jenom skrz sluchátka, jak říká: no tak já to zkusím, no.
4: On to tamhle tady nějaká odspíval, pak nám to pustila, bylo to úplně nejlepší.
6: Už tam řekli, hotovo, dobrý, mám.
5: Jo, přesně.
4: On s tím byl v pohodě. To fakt líbí, jak to naspíval.
5: Jo, je to super. Je to taky plíživý.
4: Jo.
6: No ale tady to EPčko má ještě takový jakoby zvláštní příběh, že nebo aspoň já jsem pochopil, že jsou to songy, které jste vlastně vytáhli ze šuplíku předtím, než budete dělat velkou desku, a jsou teda starší ještě než to předchozí EPčko,
5: nebo
6: je
5: to? Je to dva a dva.
4: Jsou to prostě songy, které nechceme dát na album chystaný.
5: No, jako dva songy jsou starý, ale hrajeme normálně.
4: Ale hrajeme a furt nebyly nahrány, tak jsme říkali, by to bylo fajn.
5: A dva jsou vlastně novější. No. Jeden je úplně novej, no, jeden
4: ale nehodí
5: novější
4: se do toho alba, tak prostě. No. Možná by to mělo být naopak, že nejdřív nahrajeme album a pak co tam nezbylo, tak teda co tam se nevyšlo, tak nahrajeme.
5: Jenže to album bude takový konceptuální, no, že tam jako bude byl nějaký příběh, takže
0: a můžeš prozradit, jaký příběh? Takový teaser na to album?
5: No, vlastně už když jsme vydávali takový ten první sedmipalec, tak tam byly dvě skladby, které už vlastně ty byly propojený příběhově. Byl tomu i komiks, kde se to vlastně celý jako nějakým způsobem stvárnilo. To dělal Matěj Solucký, povedlo se mu to úplně skvěle. A Matěj Solucký vlastně bude dělat i cover a všechno k tomu albu.
4: Ví už to?
5: Ví už to.
0: Když tak se to dozví teďka.
5: No a vlastně to album bude jakoby navazovat na tohle a bude pokračovat v tomhle nějakým příběhu, který kdybych tady teď měl nějak popsat, tak se do toho úplně extrémně zamotám a nezvládnu to. Ale
6: no, aspoň
5: to...
6: necháme to v tajemství, ne? Že to bude takový.
2: No, to je vlastně tak, že jak bude to budoucí album, tak když to vemem, tak ten, co jsme vydali,
5: ten sedmipalec,
2: tak je to datadisk vlastně k tomu.
5: No, to je tak nějak někde, podle mě v první půlce toho alba bude jeden song a v druhý půlce bude druhý. Tak nějak to funguje.
0: Takže no, si musíte pořídit všechny tři alba a pak si doma udělat takový jako pavouka slash gamebook, no, ale jo, z vinilu.
5: Ne, dvě.
4: Tady to k tomu dvě. Nepatří.
5: To IPčko nový k tomu nepatří. Ale myslím si, že
0: to je to, co se ztratilo z tašky, jako by prostě během příběhu.
4: Ale pořídit se ho může.
5: Ale myslím si, že co by tady mělo určitě padnout, je, že ty dva starší songy, které vlastně na tom albu jsou, tak jsme ještě kdysi vlastně hráli. To jsem tam vlastně ještě já ani nehrál, jo, když vy jste hráli.
2: To je pravda vlastně.
5: S Davidem Mohylou a Terkou Novákovou.
2: Jo. Tím to zdravíme.
4: Fanda nám dělal řidiče a Vidňák.
5: Já jsem dělal řidiče a Vidňák.
4: To najednou dělám dělá frontmana.
6: Povýšil.
5: Lemmy taky jeho toho Vidňáka Jimmy může.
4: To je pravda.
0: A kdy vlastně došlo k té změně? My jsme to asi tady ani si neřekli na začátku, kdy se vlastně, kdy došlo k tvýmu povýšení.
6: Fanda zjistil, že už se naučili hrát.
5: Já jsem se někdy 5 let zpátky jakoby začal učit hrát na basu a vy jste vlastně neměli basáka v té době, že jo?
4: No to bylo, jak odešel, jak zpíval a nebavilo ho to. Mě pak právě v práci vždycky říkal, no já bych možná na tu basu. Tak jsem mu říkal, si ji koup, ne? Tak jsem si ji koupil, ne? Tak si ji koupil.
2: To byly první slova, co jsem mu řekl.
5: No a pak nějak, já vím, že Terka měla hodně školy, tak ta jako tak nějak odstoupila, i když jakoby jsme furt tak jako s ní počítali, ale vlastně už k tomu nedošlo.
4: Měla moc času na to.
5: No a s Davidem to tam pak bylo takový složitější. Nevím, jak to popsat. Asi není třeba.
6: Ještě dopadlo. Ještě než pustíme teda další track, tak ještě mám jako dotaz na tvojí basu, protože ty jsi snad první člověk, který ho vidím naživo hrát na takovou tu basu, co měl Paul McCartney, ne? Že to vypadá jako velký housle.
5: Ne,
6: tak...
5: ne. Já mám teda taky jako Hofnerku, ale Paul McCartney hrál, že mám na takovou tu violin bas.
6: Jo, to jsem myslel, že máš
5: pravdu. Ne, já mám, to se jmenuje snad very thin bas. Je to normálně double cut. Prostě. No, jakože je velmi úzká, protože teď nikdo nevidí, jako co ukazuju, ale ta basa je fakt jakoby úplně třeba jako takhle úzoučká.
0: Jsou třeba 3 cm, si myslím, podle mýho odhadu, tady se ukazuje.
5: No, možná bude mít 5, ale je to prostě polodutá basa, double cut. Takový to.
6: Každopádně to má velmi specifický zvuk, který tam tak jako pěkně zapadá.
5: Jo, to jo, ale poslední dobou mě to nějak začíná trošku štvát, že mám pocit, že by to občas mohlo být plnější.
0: Tak asi bude potřeba přepřáhnout. Každopádně, teďka si pustíme další song. A co si dáme z toho playlistu, který jste si přinesli?
5: Dáme tu tvoji oblíbenou.
4: Tak dáme si První hoře.
0: Dáme První hoře, Křehký mechanismus pozemského štěstí a jak tomu nějak. No, omáčka navíc, omáčka. Krom toho, že je to třeba super.
2: Nejlepší kapela na světě.
4: Jo, moje určitě nejoblíbenější kapela česká. Mm-hmm. A kdykoliv jdu na jejich koncert, tak je to pro mě nejlepší koncert v životě.
0: Je nádhera. Ale jako
4: to je úplně neuvěřitelná kapela prostě.
0: Věříme, jenom vždycky tyhle věci vždycky ve špíně padají, mi přijde poslední dobu jako ke konci. Takový ty, že má člověk úplně pocit, ale to byl takový pozitivní celý. Tak teďka si to dáváme ještě těsně před koncem. Každopádně První hoře je Křehký mechanismus pozemského štěstí.
7: Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě nám dozněli první hoře Křehký mechanismus pozemského štěstí, další skladba z playlistu Tři čtvrtin kapely Stepní běžec, se kterou tady dneska řešíme nejenom jejich nejnovější EPčko.
1: My jsme se ještě chtěli zeptat taky na to, že vy jste jako kapela právě spojená s tím skateboardingem, trošku jsme tam kousili na začátku a zajímalo by mě, jestli v těch vašich začátcích to bylo něco, co vám pomohlo třeba schánět koncerty, protože pro úplně nový kapely to vlastně není úplně lehký se dostat, prostě hrát třeba mimo své vlastní město, kde člověk bydlí, tak jak...
0: Na Mystiku začínali.
2: No. Sorry. Vlastně my to s tím ani spojený tak nemáme, ne. tu kapelu. Ne. Náš první koncert byl na tom Punkstrefenu. A to vlastně nemá se skateboardingem nic společného. Pak byl ten Čičák.
1: Jo, já jsem si právě říkal, jestli třeba vás lidi pak nezvou na nějaký zajímavý místa, prostě kam by se jako člověk nedostal, že třeba to nejsou kluby, ale může to být nějaký akce, protože mi přijde, že většinou ty kapely, které mají kořeny v nějaký, ať už ve skateu nebo v něčem prostě jiným trošku, tak mají vlastně mnohem pestřejší paletu toho hraní.
3: Já si myslím, že hodně se to pak jako nějakým způsobem podepsalo, že nás zvali kluci ze Světa dílů, z Budějovic, vlastně Čaký, protože tam jsme se znali vyloženě z toho skateu a vlastně jako díky tomu nás, on nás tak nějak věděl, takže nás pak zval na akce. A nebo teď naposled jsme vlastně hráli v Plzni na takovém DIY spotu pod mostem. A to bylo úplně super, to bylo prostě super. Fakt jako taková prostě undergroundová akce, i když to bylo vlastně jakoby pro veřejnost, ale bylo to úplně skvělý, hráli tam s námi ještě Guts a Stepmother z Austrálie. Yep. A to bylo jako fajn a to bylo vlastně s tím skatem vyloženě spojený, no, takže...
1: To je super, no, hrajete hodně takových jako zajímavých nevšedních koncertů?
3: To ani nevím...
4: Nevím, co je tak nevšední.
3: To je, jak jsme vlastně celý život jezdili na skateu, tak pro nás jsou spíš nevšední takový ty koncerty, co pro normální kapely jsou všední.
2: Pro mě bylo nevšední hrát na Sedmičce třeba.
3: No jasný, no. Tam chodíme na koncerty a pak tam najednou si zahrát, to je fajn.
1: No a zvali vás někdy třeba na nějakou i jako westernovou
0: žánrovou
1: akci. To by to mě zajímalo právě.
0: No. Taky Bluzovice nebo tak něco.
3: Něco takovýho.
1: Porta.
3: Prošlo vzduchem.
2: Jo, byla nějaká ta akce na to, v tom Josefově, jak nás zval na nějaký folkový festival.
3: Jo, to bylo vtipný, no. To byl folk, ale spíš, no.
2: No.
3: Jako to bylo takový, jako to bylo vlastně vtipný, no, že nás zvali na folkový festival a my jsme se jako říkali,
2: ale my jsme nějak, co tam. Někdo z nás nemohl, tak jsme tam.
1: To je škoda.
3: No, ale jinak proběhlo nějaký westernový městečko, ale nějak to taky nedopadlo a tam je to, nevím, to nevím moc vlastně, co to bylo. Jako.
4: Přijde, že vždycky jako přijdu lidi, nebo tak ono se to píše, že jo, když hrajem, že jako country a pak vždycky po tom koncertě někdo přijde, co možná šel na to country, ale jako nepřijde s negativním nějakým tím, a že to vůbec není country, ale je to super.
2: Jak nám posílal Edův syn tu hlasovku, ne?
3: Jo.
2: My jsme s ním hráli v Eterny a on nám pak druhý den poslal hlasovku, jakože chalani říkali, že byl nějaký country.
3: Že ho tím strašili.
2: Ale bylo to super.
3: Myslíš, že western je country.
0: Až kolem toho country jsou vždycky taky jakoby velký nervy a zároveň ty skalní fanouškovstvo, skalní country je takový, bych řekla, hodně puristický. A zrovna, jak jsem jednou slyšela jakoby v Soulkostele od nějakého návštěvníka, tak prostě každý metalista poslouchá jeden jediný další žánr a většinou je to country. Takže když to pak to country není, tak to asi jsou ty nervy kolem toho. Nevím.
1: No a vlastně jste tady kvůli tomu, že jste vydali to nový EPčko. Zatím jste to vydali digitálně, ale v plánu máte vinyl, přicelovali jste nám plány na to velký album, který teda bude někdy v budoucnosti. Bude,
0: s příběhem.
1: Bude ten vinyl nějaký speciální, nebo už máte k tomu připravený podklady a tak?
3: Ten vinyl už je ve výrobě a vlastně speciální nějak nebude. Bude to vlastně, nebude v tom žádný komiks jako v tom minulém, ani plagát.
2: Ale na přebalu je fotka z dovolený z Kanárů.
3: To je pravda.
1: Tak krásně.
3: Kdo to viděl, tak přebal a zadní fotku jsme fotili já a Kuba a bylo to, když jsme se to toulali po Kanárech.
2: A spousta kaktusů, tak dobrý.
1: Bude k tomu nějaký křest?
2: Já ani nevím.
3: Já taky nevím. Těžko říct.
2: Možná by mohl být, ne?
4: Možná škoda ho neudělat.
2: No, tak...
3: Uvidíme, kdy to vyjde.
2: Jo.
0: Takže klasicky, pokud byste chtěli zajít na křest, tak tady to vypadá, že se možná něco domluví, takže rozhodně sledujte stepního běžce a třeba se dozvíte, kdy ten křest bude, ale ještě teda, když už jsme tady u tohohle z toho superplánování, tak máte nějaký jako obyčejný nebo nevšedně všední koncerty, které budou v dohledné době, i když to nebude křest, takže vás aspoň můžou lidé vidět naživo? No, máte to tady napsaný,
3: máme tak to nám tady napsaný, my jsme tak, tady tak nám to dali, řekněte. Protože si nepamatujeme datum.
4: Mně se líbí tady Vandr třeba.
3: Jo, na Vandr, jo, to byl minulý víkend.
4: A na tom jsme nebyli.
3: Na tom jsme nebyli.
0: A takže s vámi můžou i fanouškovstvo jet jako na Vandr.
3: Rozhodně, rozhodně.
4: Můžou.
3: Ale jinak tady je vlastně první víkend v červenci je
2: datum,
3: Stone Smoker.
2: 26. Fanda svatba.
4: Jo.
3: Jo. Jo, no, to se žením. A tam nemůžete přijet.
0: Musíte na ten Vandr.
3: Musíte na Vandr. A nebo na Stone Smoker, že jo, které je první víkend v červenci.
0: A
3: nebo na Živou vilu druhý víkend.
2: Tam se těším moc.
3: To jo, je krásný festival v Prachaticích na jihu Čech. Úžasný.
2: A pak?
3: A pak? Kdo ví?
0: Pak kdo ví, takže začátek července bude zasvěcený objížení festivalu. A pak možná ten křest. Můžeme se těšit. A my už se teda teďka bohužel nemůžeme těšit na nic dalšího, než na písničku, kterou ten dnešní díl a to povídání s váma uzavřeme. A co si pustíme, než se rozloučíme?
1: No tak teďka to uvedu já, protože
0: teď
1: tady máme ještě jednu písničku tady od stepního běžce z toho prvního EPčka, ale pokud se nám tam vejde, tak ještě budou hrát Earth, tak jestli k tomu ještě chcete něco říct, tak máte možnost.
3: Jo, tak k těm Earth, to je velká srdcovka, protože zase jako všechno, co tady zaznělo, tak to má nějaký podpis na tom, co děláme. Jsme celkem dronoví fanoušci a tohle zní úplně šíleně.
0: Je to tak, tak ještě jednou díky moc za to, že jste za náma dorazili do studia a ahoj.
2: My děkujeme za pozvání.
4: My děkujeme.
3: Děkujeme.
4: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
5: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Jméno Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čau, byl Rytíři, my vás vítáme u našeho historicky prvního dílu pořadu Excalibur.
2: Scéna z opakem disu skončila, je tu nový rapový rytířství, do kterého dneska dorazil.
3: Děkuji moc za slovo, Jakube, dorazil rapper Pain.
2: Máme od něj hodinovou selektu britského zvuku a po první hodině našich skladeb vás čeká od 10 večer rozhovor s Painem.
1: O desce cíl.
3: Yeah!

Should have 9 man, bro.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Nějaký rapper, který aktuálně nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys ho mohl kouzelným proutkem probrat.
2: Opak, kde jsou, kámo? Já jsem trošku hledač talentů, kámo. Jakoby není to zálové nic, ale už jsem takhle objevil spoustu lidí, kteří teď znají lidi, takže fakt jako nakoupenou selekci a vždycky, když mám někde hrát, tak poctivě si jdu nakupovat nové věci a jsem si to představil, že každý den si prostě od 11 do 3 sednu k hudbě, ale prostě to takhle nefunguje, ten kreativní proces.
3: Takže všichni pozvedněte meče
1: a vytáhněte svůj Excalibur
3: a budem v kontaktu.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Belo rytíři.
2: Čago Belo rytíři.
1: My vás zdravíme.
2: My se jmenujeme Excalibur.
1: Excalibur.
2: Nejostřejší rapová show v éteru. Je potřeba vás přivítat, protože je to pilot.
1: Je to pilot, je to první díl.
2: A možná je dobrý říct, kdo jsme, kdo by nevěděl, kdo jsme. Tak
1: tohle mě hodně lidí neví.
2: Tohle Dominik. Já jsem Jakub. Je tady s námi i Stanislav.
3: Čau.
1: Širá eminence.
2: Možná nás znáte jako Opak Disu, Scéna s opakem Disu. 9 let jsme vysílali na rádiu Wave každý čtvrtek, zelený čtvrtek. Máme za sebou stovky dílů a to celé se teda přelilo do našeho nového, do naší nový show, do našeho
1: pořadu. Pořadu.
2: A budeme se potkávat jednou za dva týdny, vždycky ve čtvrtek v 9 večer. Budete nás moc vlastně poslouchat normálně v živém vysílání na rozhlasu na Waveu, kde vždycky pojede i hodinovej doprovodný takový playlist.
1: Playlist k tomu, co vlastně bude zrovna téma.
2: Přesně, budeme tahat normálně tracky od hostů a budeme taky k nalezení ve všech těch podcastových aplikacích na YouTube s videem, kámo, konečně we did it.
1: Konečně máme
2: YouTube. A taky nás budete moc poslouchat na všech takových těch třetích stranách, takže ve vašich oblíbených aplikacích najdete nás všude a kámo.
1: A finally budeme mít Instagram.
2: Je to tak, už teď můžete dávat follow Excalibur / Radio Wave. Je v plánu tam dávat výtahy z těch dílů, klasický reelska, top 3 desky a tak dále a tak dále.
1: Bude to nabitý.
2: Chystáme toho hodně. Jinak obecně budeme navazovat vlastně na to,
1: co jsme dělali doteď.
2: Přesně, takže rapoví hosti.
1: A jenom vyvolení vytáhnou meč ze skály.
2: Yes. Je potřeba možná říct, proč se jmenujeme Excalibur a proč Dominik na začátku říkal Čago Belo rytíři, protože rytíři byli naši nejvěrnější posluchači.
1: Přesně tak. Takže pokud ještě nejste rytíři, nabíhejte na náš Instagram, kde se tvoří nová komunita.
2: Nová komunita je tady, ano.
1: Rytířů, takže všichni pozvedněte meče.
2: A vytáhněte svůj Excalibur.
1: A budem v kontaktu.
2: Je to tak.
1: Budem s váma komunikovat, takže není problém, jsme teď noví kámoši.
2: Hele, možná ještě zmíním jednu věc. Excalibur v originálu má jedno R, my máme dvě R. Kdo by nevěděl, Gucci Mane má takový legendární adlib.
1: Brr.
2: Soldier Boy flexin a tak dále. Brr je legendární Gucci Maneův adlib, když je něco hard nebo když je to too cold, takže to je přesně náš.
1: No spíš hořící.
2: Jako hořící, prostě fire. Excalibur, jak říkám, nejostřejší rapová show široko daleko.
1: Ano, tak. Takže proto dvě RK.
2: Yes sir. To je asi tak na úvod.
1: Přesně tak.
2: Je potřeba říct, dneska tady máme našeho prvního oficiálního
1: prvního
2: hosta.
1: Velectěného hosta, a to je Pain.
2: Yes, sir.
3: Děkuji za pozvání, hoši.
1: Čau, kámo.
2: Rapper, producent, jeden z top MCs, milovník matematiky a pražských ulic.
1: Náš dlouholetý kámoš.
2: Je to tak šest let zpátky, jsme ho měli na Radio Wave, ve Scéně s opakem Disu. Dneska na to trošku navazujem.
1: Ano.
2: Dík, že jsi došel.
3: Tyjo, já děkuji za pozvání, hoši.
2: Ty jsi taky jeden z těch lidí, co úplně nikam moc nechodí, o to víc my jsme rádi vlastně, jakoby, že jsi dorazil.
3: No jasně, tak jsme kamarádi, takže věřím, že pokud bude dobrý.
2: Probereme desku, probereme nějaký speciality,
1: nějaké pikantnosti,
2: nějaké pikošky a musíme zároveň taky začít tradičně, to bude v každém Excalibru, nějaký newsky hnedka ze
1: Co nového ve světě, co nového v ulicích.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Hele, jak říká náš host v intru desky, čau, píp, vezu dobrý zprávy, my máme nějaký dobrý zprávy, kamo, klidně to vykopni.
1: Mám to nakopnout.
2: Dneska je to tematicky vlastně jakoby k Anglii, takže
1: jo, dáme něco,
2: yes,
1: dáme hezky něco ze západu. Na konci dubna dropuje Lancy Fuchs svoje album.
2: The Time of Our Lives.
1: Jest tak, jelikož tentokrát hodně přetáčíme.
2: Už to bude možná venku asi.
1: Tak, vlastně, jestli se koukáte, tak už to bude venku.
2: Yes.
1: Takže
2: je na to asi cover, možná je to cover. Těším se hodně na Lancyho, posloucháš Lancyho?
3: Znám nějaký tracky, nemám to úplně v playlistu jako celýho projektu, ale určitě se to poslechnu, až to vyjde. No.
2: Zároveň další deska, která bude vycházet, to je možná artist, který je rozhodně v playlistu Casablanky, a možná sure i tebe. Khan's Deep Medi bude vydávat Hezky teďka nový projekt.
3: Pod celý
2: Deep
3: album Medi vlastně.
2: Celý album. Hezky. A na to se hodně těším, to je docela podle mě po dlouhý době.
1: 15. května vlastně zahrál v Ankali.
2: Mm-hmm. Správně? Jo, je to tak, je to tak. Bylo to pecka dobrý podle mě. Rozhodně jsme všichni byli. A něco máme i z Tuzemska?
1: Yes, bude vlastně, vydal už EP vlastně Smack s Milly
2: to
1: Majorem.
2: To vydal s Milly Majorem a oznámil ještě novinku.
1: A oznámil novinku, že bude vydávat album, mm-hmm. Tady máme cover.
2: Jo, on napsal jakoby na Instagram něco, že první album, mm-hmm. A zároveň je tady jakoby title, že Smack One, takže nevíme. Hmm. První album jeho to jakoby není. Zase slovní hříčky víme.
1: Vyšel single vlastně s Brucem.
2: Je to tak? Je to tak? To jsi, dával jsi to?
3: No, jsem s Magentou znám.
2: Aha, yes. Magento, vy už jste se párkrát viděli. Že?
3: No, jasně.
2: No, já si myslím, že zrovna tady u toho nemusíme moc to jakoby řešit. Posvítíme si na to.
1: Posvítíme si na to. Mrk, co kdyby.
2: Je to tak. No a podle množství snippets to vypadá, že za chvíli začne deskou hrozit i Dave. Máš Dave'a v playlistu?
3: Mám.
2: To jsem typoval právě.
3: Boss.
2: No. Takže ten asi taky vydá desku. Desky. No a je něco, co jsi třeba ty viděl, že má vycházet, nebo nějaká novinka v tvém životě, když jsme v té novinkové sekci?
1: Musí to být tady hudební.
3: Tyma, asi ne, kámo. Nebo nějak si teď nevybavím. Jsem tady před tabulí, takže...
2: venku je rozhodně už několik týdnů nová deska, o který se dneska budeme bavit. A tohle jsou věci, které vyjdou vlastně jakoby soon. A já bych skoro řekl, že to můžeme poslat do té naší hlavní fáze, do fáze rozhovoru.
4: Jste ve studiu, jaká je odpověď? Přesně
1: tak. Pain, cíl, taky novinka vlastně.
2: Je to velká novinka?
1: Ne, horká, ale furt stále žhavá.
2: Je to
3: hezky,
2: tak.
3: Hezky.
0: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
2: Kamo, ty 13 let rapuješ, jsem spočítal. Možná deal?
3: No, nějak tak 13-14.
2: Za chvíli to bude možná polovina tvýho života, no, jakoby rapování. A včera jsem koukal na Genius, že ty máš venku třeba 12 projektů. Mm-hmm. To je docela dobrá workflow, co rok to projekt to vypadá. Tak se vlastně možná tak na start chci zeptat a říct rovnou takový disclaimer, úplně nebudeme řešit taky ty DJ Vičovky, jakoby všechny...
1: Jak jsi dostal k rapu,
2: to už no, jsme jasný. Řešili v éteru. Já se ti možná rovnou zeptám, jestli vnímáš nějakou třeba svoji desku, že to byl ten zlomový moment, že jsi řekl prostě, hej, jdu si vydělávat prostě rapem, jakoby leave job.
3: S tímhle, s tou tvojí poslední větou, jdu si vydělávat rapem, tak to asi přišlo s ksichtem, no.
2: Jo.
3: Že to byly takový první koncerty jako za vejplatu a tak, takže...
1: Což je rok 2020?
3: Jo, přesně 2020, no.
2: To je to naše poslední setkání vlastně.
1: Pamatuju, běžel jsem pro ní přes Žižkov.
3: Jo, ty jsi vlastně se mnou i obíhal, jsem dělal ten Venom Hunt, jo.
1: Nice, ale nice, nechtěl nice. Jsem, nebyl jsem první, ale i tak mě i pain dal, takže kámo, co mám i doma.
3: Super, ty ocením, že jsi to se mnou obíhal.
1: Musí být.
2: Takže pět let živnostník.
3: No, 6, no.
2: Jo. Hele, tak to možná se rovnou zeptám. Jestli je něco, co jsi jakoby v sobě musel třeba nějak přenastavit, když jakoby leave s job, pravidelný příjem, jestli jsi to nějak řešil, jakože...
3: No, tak asi... Já jsem teda ještě makal, i když už jsem se jako vydělával v pohodě s tou hudbou, tak jsem normálně pracoval třeba do roku 2023.
2: Jo.
3: Nebo vlastně teď to budou druhý rok, co nemakám. A asi hlavně ten mindset, no, nebo protože já jsem byl prostě zvyklý od jakživa na takový ten režim prostě klasický školský, pak pracovní, že jo. Chápu. Že jsem se snažil držet v normálním životě, jako, tak pak prostě, když najednou tam nemáš tady ty povinnosti, že někam musíš vstát a tak jsem z toho byl hrozně nervózní první měsíce, no, že jsem měl furt pocit, jak kdybych zatáhl školu, nebo něco, no. Takže hlavně tohle jsem musel jako přenastavit, abych se jakoby cítil dobře, protože jsem si říkal, že lívnu ten job a budu se cítit nejlíp a první dva měsíce to tak úplně nebylo. No. Jsem...
1: A co ti pak jakoby nejvíc pomohlo, nastavil ses jako nějaký režim, že OK, tak v tenhle čas budu něco dělat.
3: Jako snažil jsem se takhle fungovat, nebo s tou hudbou, hlavně jsem si to představil, že každý den si prostě od 11 do 3 sednu k hudbě, ale prostě to takhle nefunguje, ten kreativní proces, takže asi nějak spíš jsem si musel uvědomit, že vlastně nikam nespěchám, nikde nemusím bejt a že to je v pohodě a že samozřejmě nemůžu celý den jenom doma sedět na gauči a to a musím nad tím přemýšlet prostě, abych se nějak uživil, že nemůžu nic dělat. Protože v tomto zaměstnání je jistota, tam prostě stačí přijít, odejít a dostaneš výplatu. No, ale asi nic jako úplně zásadního, spíš ten mindset, no, že jsem se na to musel zvyknout v hlavě, že to tak je a nebejt z toho nervózní. No.
1: Máš třeba nějaký hack na nějakou tvůrčí krizi, když si jako, když ráno vstaneš a řekneš si OK, tak teď mě fakt nic nenapadá a něco, co ti v tom jako nějak pomáhá?
3: To je asi úplně ne, kámo, nebo jsou takovýhle tvůrčí krize docela často u mě, ale že bych na to měl nějaký hack, asi úplně ne, spíš prostě jít i přesto, no, prostě zkoušet i přesto, že to nejde, tak tomu zkusit věnovat ten čas a ne 20 minut, ale zkusit tomu fakt dát vždycky aspoň tu hodinu, protože dost často i v té tvůrčí krizi se po té hodině snahy jako
2: něco stane.
3: Objeví nějaká jiskra, která to probere, jako no, takže prostě věnovat tomu čas, to je takový můj jako...
2: Zároveň to jako někdy přijde samo, že? Jako v nějakém rozhovoru, co si dával teďka v minulosti, a ne, že jich bylo jakoby hodně, si říkal, že ti někdy napadne věc v autě jakoby za jízdy, nahráváš hlasovky si prostě, nebo si děláš nějaký notes jako bokem.
3: Všechno, co řeknu, hlasovky, nebo si píšu podle toho, jakou mám, v jaký jsem zrovna situaci, ale všem jsem si, že já nejlíp funguje jakoby večer, no, že občas jako i přes den to jde, ale nejvíc mi ta tvořivá situace jde, když prostě celý den nějak normálně funguje a večer už máš takový ten klídek, tak to se to ve mně nějak probouzí. Jako no.
1: Nebliká ti tolik telefon,
2: To je svatý čas, jakoby ten večer v tomhle jako ohledu. No.
3: Jo, no, bohužel jako občas, no, nebo třeba když jsem chodil do práce ještě, tak to bylo takový, že prostě tě to najednou přepadne prostě v 11 večer, potřebuješ 7 vstát, no tak jsem to stejně lámal, prostě jsem na to kašlal a byl jsem vzhůru do noci a pak druhý dne boleli, no. A bylo
2: Shadow deficit, každý ho máme.
1: A všechno kolem toho rapu, jakoby, co se týče vydávání tady těch věcí, zastřešuješ si to, jak...
2: Jak Lukas Doup, maestro Rocketino.
1: Nebo máš ještě třeba, vím, že máš e-shop, staráš se i sám jakoby o e-shop, nebo...
3: Hele, já jsem to dlouho měl, takže jsem měl jednoho externího člověka na ten e-shop. Jinak se vlastně asi o všechno se starám sám, jinak mám booking manažera, na bookingy mám prostě člověka, ale jinak si vlastně asi všechno řeším sám, tu distribuci mi pomáhá Warner Music a jinak asi všechno sám. E-shop mi teda teď dělá moje máma.
2: Nice, zdravíme mámu.
3: Zdravíme mámu, a protože mi to dělal ten člověk a já to vůbec nehrotím ten e-shop a tak, takže tam nedoskladňuju, takže to logicky moc nejede a platil jsem za to člověkovi měsíčně prachy a vlastně jsem na tom
2: víc... do rodiny.
3: No přesně tak, tak jsem si řekl, že to dám radši mámě, která vlastně nemám.
1: No a balíčky dělat. Jsou aspoň zabalený s láskou.
3: Jo, přesně, ona to fakt dělá mega poctivě, viděl jsem už.
1: Kupujte, dobrý servis.
2: No to je zrovna náročná jakoby věc tady to dělání, jakože věřím, no není to nic úplně zábavného.
3: No jasně, no, ale tak mamka z toho má radost, že se může zúčastnit a já z toho mám taky radost.
2: To je dobrý. Já bych možná zůstal jakoby u té desky a... Zeptal bych se tě, jestli se třeba nějak jakoby za tvoji dobu, co těch prostě 13 let jakoby se věnuješ music, 13 a víc, jestli se nějak třeba změnil nějaký tvůj jakoby muster nebo proces toho jako nahrávání, jestli nějak...
3: Jako myslíš...
2: Jak funguješ prostě, když děláš jakoby hudbu, nahráváš se třeba sám nebo předtím schodil třeba do studia, jak to máš teďka?
3: Hele, asi jak já jsem odjakživa, já už třeba v roce 2013, když jsem začínal podle mě, tak jsem si už koupil domů mikrofon, že jsem si jako měl představu, že si to všechno budu dělat sám. První projekty takhle nějak vznikaly, ale od roku 2016, co jsem udělal Nezajímá EP, který byl vlastně taky takový průlomový pro mě v té době.
2: To sklety jsem vlastně.
3: Jo, přesně, to je sklety jsem. Tak jsem si řekl, že vždycky každý takovýhle důležitý projekt budu normálně nahrát do profi studia, zaplatím za zvuk a tak, protože jsem slyšel fakt obrovský rozdíl v tom, jak to zní, když to uděláš ty nebo tvůj kámoš, co to dělá rok, anebo když to dáš profíkovi za prachy. Jo. Takže vlastně odjakživa to mám takhle, no, že ty důležitý projekty prostě nahrávám na profi studiu.
2: Mixmaster, takový věci, máš na to svý lidi, nějaký stálý koně prostě.
3: Jo, přesně tak, to mi teď na těch posledních deskách mi to dělal Gajex.
2: A zdravíme.
3: A takže s ním jsem mega spokojený, vždycky se dostaneme k tomu, co chci a občas nějaký singly jsem si třeba i udělal sám, jako ve finále docela úspěšný single, nebo jeden třeba z mých nejúspěšnějších singlů jsem
2: jako
3: si
2: ono, co si budeme, jako my jsou lidi, kteří to uslyší a pak je spousta lidí, co to pustí na nějakých peckách. A...
3: No jasně, přesně, ono jako normální lidi vlastně v tom ty rozdíly za stolik nevidějí. Jako.
2: Já zase můžu říct, že když se posílají masterový verze, tak já už dávám jako ruce pryč, říkám dobrý, to je.
3: No jasně, taky v tom už moc pak nedokážu se ještě urat. No.
1: Lost in the sauce. Tak
3: přesně.
1: Ty vím, že jsi v rozhovoru jiným říkal, že jsi dělal vlastně dřív beaty, než se rapoval.
3: Jo.
1: A teď i, že se vlastně jako dost věnuješ produkci. Plánuješ třeba nějaký producentský projekt? Nebo že bys třeba jak se Houseovi dělal desku, takže bys někomu udělal jakože desku produkci?
3: To už se teď vlastně děje, jako no, nebo asi to můžu líknout, nebo jeden rapper z Hradce FTH si říkají, takový grimeový uskupení a jeden z nich Donny D, tak teď vlastně má nahraný projekt do mých beatů.
1: Okay.
3: A jako vzniklo to totálně přirozeně, že tady měl nějaký školení jako v Praze a spal u mě a nějak jsme prostě dělali věci a...
2: Shadow školení.
1: Já jsem právě, že možná viděl nějakou ukázku do takového boom-bapovýho beatu.
3: Jo, jo,
1: jsem byl vlastně překvapený, že vždycky dělal grime. Že teď se vlastně docela i dost vrací, jakoby vlna, nechci říkat ani boom bapu, protože to je takový
2: handelý výraz. Je to ta Griselda,
3: ne? No, jasně.
1: A Griselda Beats.
3: Jo, přesně.
1: Vnímáš to taky, jako že budeš hodně dělat takovýhle věci teďka, nebo?
3: Tak asi ne úplně na základě tady té vlny, ale já to prostě od jak živat to mám rád, tak vždycky jsem poslouchal prostě různý odnože toho rapu a tady, jako tady to tempo, prostě to hiphopový, tak to je, mám to rád prostě, takže dělám i takovýhle beaty dost často a tak, takže jsem s tím v pohodě, určitě to není tak, že bych čekal na to, že teď bude ta vlna, tak to, to budu dělat spíš tak přirozeně podle pocitu v tu chvíli, no.
1: Což vlastně o tom mi hodně vypovídá to tvoje album, že je takový hodně jakoby multižánrový, že každý beat je tam úplně jiný. Přemýšlel jsi nad tím tak jako záměrně, že jsi řekl OK, jako namíchám to co nejvíc, nebo to tak vzniklo jako přirozeně?
3: Hele, vlastně asi přirozeně, no, jako možná jsem chvilkama jsem nad tím přemýšlel, že jsem třeba měl tam je vlastně docela dost i těch jako boom-bapových věcí, že jo. A vím, že v jednu chvíli jsem si řekl, že musím udělat už i něco jiného, jako, ale jinak jsem na, nějak jsem to nekalkuloval, prostě vždycky podle pocitu. Já to takhle mám i jako s výběrem beatů, že nevím, jestli jdu dělat drum and bass nebo grime nebo něco, prostě si dopustit složku a co mě zrovna sejme v tu chvíli, já to udělám.
2: Srovno možná zeptám, jak to máš právě jako s beats, seš takový ten, že ti lidi posílají beats, nebo hledáš třeba ještě nějaký nový, nebo ty Magenta zavalí prostě za sobou?
3: Dokážu být, můžu být i zavalený, ale je to tak, že prostě přesně ten tvořivý proces je tak složitý, že já od něj mám třeba složku s 20 beatama, všechny jsou skvělý, ale jdu si sednout ve chvíli, co jdu dělat věci a nezrovna mám náladu na ty věci, tak dost často se stane, že i normálně brouzdám na netu nějaký beat.
2: To jsem se chtěl zeptat právě, no, jestli jdeš BeatStars nebo jako dneska je docela jakoby už rozjetý taky to, že producer si dělají vlastně jakoby přes Type Beats jako promo na svý BeatStars. Takže
3: tak jak kdy, no, víš, jako hledám to primárně přes YouTube, ale pak vždycky mě to dostane nějaký ten BeatStars.
2: Ty shoutout YouTube, musím to říct znova, no. Je to studnice velká, no.
3: Je, no.
1: Vím, že ty se věnoval nebo věnuješ nebo věnoval víc DJingu. Že jsem tě viděl hrát různě jako sety. Pamatuješ si, kdy jsi poprvé někde hrál, nebo za jaký jako příležitosti to bylo, kdo tě k tomu jako dostal?
3: Jako v klubu nebo i doma třeba? Jako?
1: Třeba jakoby v klubu, jo. Nějaká první akce.
3: Tyjo, nejsem si jistý, ale mám v hlavě jednu z prvních, že Surfree, že on tehdy pořádal takový akce, snad každý pondělí nebo něco ve Váku, ve Vršovicích, v takovém baru malém.
2: Ano, pamatuju.
3: A zval tam právě i lidi, co třeba nikdy nehráli a tak, a myslím, že to, tam byl jeden z mých prvních jako setů, co jsem dal na veřejnosti, ale jinak jsem zkoušel třeba v roce 2011, my jsme jako byli hrozný grimeheads, že jo, a do toho prostě ty sety patřili, takže jsme hned měli kontroler a prostě jsme se to učili a fakt jsme jako vlastně byli docela dobrý, nebo jsme míchali i, že jsme měli nastahovaný čistě a kapely a míchali jsme jako beaty do sebe, do toho nějakou a kapelu ještě, že jsme to fakt jako kombili do toho.
2: Ještě po staru, jakoby.
3: Jo, no.
1: Máš to v plánu i do budoucna, jako vyloženě hrát jako DJ?
3: Jo, tak vlastně už teď za poslední rok už jsem měl třeba 5 bookingů nějakých.
2: Jak jsem viděl, že teď v dubnu jsi někde hrál vlastně,
3: ne? Přesně, teď taky budu někde za měsíc v Plzni hrát, že občas někdo vozuje, tak když někdo bude chtít, tak rád zahraju, no, jako jsem takovej poctivý, že mám fakt jako nakoupenou selekci a vždycky, když mám někde hrát, tak poctivě si jdu nakupovat nové věci a
2: to mě tady maestro Casablanca velmi oceňuje.
3: A to mě vlastně na tom i hrozně baví, když se mi takhle někdo vozve, jakože skrz toho objevím spoustu nových věcí, že jo, protože normálně si jen tak nesednu a nejdu digovat nějaký prostě ty portály, kde si

0: ekonomii.
1: Jako koupit si písničku je vlastně dost jako easy.
2: Jo, jo, ono jako když nemáš žádnou a když si jich nakoupit na ten hodinový set, tak to možná v tu chvíli něco stojí,
3: to
2: ale
3: padne
2: když,
3: ta výplata, no.
2: No, když si jako koupíš prostě vždycky před tím setem 15 nových věcí, tak to dáš 300 a vlastně mě to ani nevadí.
3: Lidi, slyšíte to? Začínající DJové.
4: Prostě jaký DJský koncesionářský poplatky.
1: Prostě. Můj kámoš, který není začínající DJ, tak si před pár dníma kupoval nový písničky a říkal mi, že zaplatil třeba 2000.
2: No, ty jo,
1: tak se jako vyloženě jako, okay. Fakt jako ujel.
2: Tak to nakoupil prostě.
4: Máš taky DJ, co hraje už 6-hodinový sety.
3: Chceš vygrantovat už potom, jako no.
4: Co bys poradil začínajícím raperům, který by chtěli udejchat show jako ty a nezdechnout?
5: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
2: Hej, používat mozek a přemýšlet takový. To je podle mě
4: píšeš bars, už ne asi rovnou.
2: To taky, ale zároveň ani ne. Jako v těch bars já si umím taky napsat bars, že to je fakt prostě a není tam místo, ale jsou tam jako zbytečný slova, ale a takovýhle, který prostě můžeš vynechat a vůbec to tomu tracku nevadí, tak prostě jenom se naučit pořád někdy dejchat, víš, že já to nejsem nějaký, že bych byl nějaký běžec a měl nějaký hardcore plíce, jenom je to jenom o tom, že mám ty tracky najetý a že vím, kdy se mám nadechnout a že vím, že můžu vynechat slovo ale a nebo, víš, takovýhle zbytečný slova, který vlastně jsou k ničemu.
3: Nedělá žádný dechový cvičení, kromě těch...
2: Ne.
3: O kterých tady nebudem mluvit.
2: Ne. Fakt vůbec, jako jenom prostě to mám naučený, že vím, kdy se mám nadechnout. Yes.
3: A ty jdeš live shows jakoby 100% prostě do beatu, žádnej half playback, ne, prostě stará dobrá.
2: Jo, ale občas je to asi chyba trošku, nebo občas si říkám, že bych mohl aspoň nějaký ty refrenky si tam dát, že jo, nebo něco, ale já jsem takový, že prostě, hele, teď jsem třeba měl křest a tam prostě lidi platili 600 za lístek, jo. Tak jsem si říkal, kámo, tak když už platíš 600 za lístek, tak tam nebudu skákat do mých tracků, jo, a dám prostě hodinu a půl poctivě prostě a neměl jsem tam ani jeden jako back vokál žádný.
3: To bylo v Meat Factory, ne? To...
2: Jo, no, takže hej, je to jenom o tom se naučit dejchat a naučit se pracovat asi s tou nervozitou, protože taky když jsi nervózní a urveš se tam hned na prvním tracku, tak máš pak sevřený jako hrudník.
4: Jasně,
2: a prostě to. Rozmyslet si to, kdy si zaskáčeš, kdy si to můžeš dovolit a kdy ne, taky víš. Vím ty situace, kdy si můžu dovolit tam víc skákat, pak situace, kdy spíš jenom stojím a fakt se soustředím na to dechání.
3: Vždycky vzpomenu na Gleba, který prostě stojí, jako fakt stojí na té stage a jede prostě kilomet.
2: Tak ten to taky jede vlastně poctivě dost, no, takže chápu, v tu chvíli totálně chápu, že tam někdo stojí jako jenom, a protože prostě to fakt nejde tam jako skákat tak? A do toho to ujet celý. No.
3: Hej. Ještě mám něco málo k té desce, tak trošku jsem zabrouzdal do nějakých komentářů na internetu. Docela dost lidí nepochopilo tu skladbu Scalp.
2: Mm-hmm.
3: Jakože no, tak dobrý lidi prostě.
2: No,
3: chtěl jsem se zeptat, jestli zažil jakoby za poslední dobu v Praze nějaký moment, jako kde jsi fakt viděl nějaký takový bizar. Protože disclaimer, kdo by nevěděl, ten track je z tvý hlavy vlastně ty věci se nestaly, ne?
2: No jasně.
3: Ale žiješ v Praze, tak jestli se ti stalo za poslední dobu, že jsi viděl nějaký bizar na ulici?
2: Jako se slavnýma lidma nějakýma?
3: Klidně, no.
2: Asi úplně, že bych... Tady ty situace jsou fakt vymyšlený, i když to na ty lidi sedí, jako...
3: Mohly by se stát,
2: ale že bych... Hej, spíš, jak se ty lidi chovají, mi přijde trapný, než že bych viděl, že jsi někde jako zakopli nebo něco trapného, jako, nebo já nevím, ale... Spíš jako tak objevuješ se na těch akcích, na festiákách, kluby, backstage, sami to znáte, že jo, potkáváš ty lidi a vidíš, jak se chovají, tak kolikrát je prostě směšný už jenom to, jak se ty lidi chovají, že jo, to je takový bizár už dost často.
4: Když jsi to měl procentuálně porovnat, tak víc třeba těch lidí ze scény tě spíš příjemně překvapilo nebo zklamalo?
2: To mi hrozně záleží, tak půl na půl asi, ale vlastně já to nějak neřeším, spíš jde o to, že... Jako vy každý, když ho potkáš a je sám, tak je v pohodě, že jo?
4: Ale je
2: pak je v tom kruhu, nebo tam pobíhá po té backstage mezi těma lidma, mezi těma fanouškama, jak se chová k lidem, k tobě, k lidem okolo, nebo vidíš, jak k tobě se chová úplně v pohodě, protože tě nějak respektuje k dalšímu člověkovi, protože ho nezná, jak se k němu chová k odpadkům, tak hej, tak páďo na páďo, ale jako dost často jsou ty lidi relativně jako normální, jako asi, nebo spíš pak nějaký ty jako vlastnosti, jako povrchnost a takovýhle věci.
4: No jasně, no, pak už se to jako každý má něco.
2: No, ale přesně, já už jako, já se vůbec nechci jako bavit s každým, nepotřebuju, když si s někým sedneš, tak to většinou je už tak od prvních jako momentů cítíš, že to tam je jako, a když ne, tak se s nima nebavím a neřeším, no.
3: Ještě se vrátím k tomu Scalpu, já jsem se totiž na Instagramu dozvěděl, že máš jakoby malý čísla na to, abys mohl disovat lidi, tak se tě chci zeptat, od kolika followers jakoby můžeme disovat?
2: Jako? Podle mě třeba tak 75 000.
3: Já jsem si říkal, tak od 60 000 prostě, tak
4: napište do komentáře.
3: Bacha lidi, prostě, až budete mít 60 000, tak můžete.
2: Tady to je zajímavý názor, no. Jako
3: to je bizar.
2: Lidi jsou prostě pomatený, no, nebo víš, že všichni jsou dneska jak kalkulačky.

0: prostě.
1: Měří se to moc na ty čísla, no.
0: Takový, no co, no, tak asi bych neměl nic říkat, no, když mám malý čísla.
1: Jako vypínáme, končíme naši nejostřejší rapovou show tady široko daleko, prostě. Náš Instagram, nevím, kolik má aktuálně, ale míříme na těch 60 tisíc.
2: Nějaký moment třeba v tvojí rapový kariéře, který ho jako fakt lituješ, že si říkáš, sakra, tohle, to jsem jako neměl dělat.
0: To jo, asi ne, nebo nějak si takhle, jako historicky byly nějaký momenty, kdy jsem jakoby si řekl, že to, ale zpětně asi je všechno, jak být má, jako určitě v nějakých úsekách, že jsem třeba s někým udělal track a za rok jsem zjistil, že to je úplný idiot, tak jsem si říkal, no tak tohle fakt lituju, ale takhle zpětně mi to je všechno nějak jednou.
1: Akorát zmizela ta deska s tím Blakem, ne? To jsem slyšel v rozhovoru, že ex přítelkyně tě všude spamovala jako pod ty písničky.
0: Jo, ale toho jsem jako ani nelitoval, tak to jsou takový...
1: To se radši smazalo, aby se nemělo kde psát.
0: No, ale hele, nějak asi ničeho nelitu, jako stojím si, já jsem nikdy jako neudělal žádný kroky, asi kterých bych měl litovat, kromě toho, že občas nevychytáš člověka, uděláš track s někým, kdo pak zjistí, že je idiot, ale to se prostě může stát vždycky.
2: To už neovlivníš.
0: No, přesně.
1: Ještě bych zůstal u toho dělání tracků s lidma, lebo tyjo, 5 let zpátky, už je to taky docela dlouhá doba, jste fungovali jako Studio Session, to nazbíralo vlastně jen crazy čísla, když jsme se bavili o těch číslech, tak jsem jakoby, tady po větru se nám doneslo, že možná by se mohla stát Studio Sessions jakoby soon, tak se chci zeptat, můžu se toho dočkat třeba v roce 2026, nebo je to v procesu?
0: Myslím si, že jo, nebo takhle. Studio Session 5 uvidíme, jestli se povede tenhle rok. Máme to už prostě jako naplánovaný teoreticky, že by tam mohl být třeba nějaký další host jeden. Ale nevím, tady to nedokážu říct, ale teď zrovna děláme desku, takže věřím, že tenhle rok se minimálně dočkáme nějaký
1: Studio
0: desky.
1: Studio Session z desku?
0: Jo, nebo EPčko. My už jsme jednu vlastně udělali v roce 2024, myslím.
1: A to byl vždycky Magenta?
0: Jo, vždycky všechny beaty Magenta. Tady ten projekt je fakt čistě o tom, že to je Magenta a my jako a nic navíc. Jako no.
2: Patří do toho konceptu.
0: No, přesně tak.
1: Pobavilo mě, že vás psali na plakáty takhle.
0: Jo, no, já. No comment.
1: Zase ty lidi.
2: No, jo, no. A teď kapitola sama o sobě. A je možný, že vím, že jste jeli nějakou jako menší tour takhle společně, tak toho se ještě jako lidi můžou taky dočkat.
0: Jo, tak když vydáme nějaký ten projekt, tak určitě si bookneme nějaký, asi to nebude žádná obří tour, jako protože prostě nemáme zase takovou fanbase, aby jsme dělali tour po celé republice, 20 klubů, ale nějaký ty zásadní města, 5 nějakých měst dáme asi, no. Nebo věřím tomu, když uděláme nějaký projekt, tak to určitě nějak uděláme, ať toho pak nelitujeme, že jsme to neudělali.
1: Nice.
2: Já se vlastně pamatuju tenkrát tu obří show na otvíráku, co jste měli.
0: Jo, to bylo super, no.
2: Masivní crowd.
1: Jo, to oni mají rádi.
2: Otvírák.
1: Na to možná rovnou má Dominik otázku, k tomu angažovanému rapu.
2: Jo, co si myslíš o politicky angažovaném rapu a jestli si umíš sám představit, že bys něco takového udělal? Dejme tomu, kdyby
1: to šlo fakt do kopru tady, jako.
2: Kdyby přišel nějaký režim, tak jestli bys bojoval třeba tou hudbou, jako.
0: Kdybych cítil, že je správný moment, tak asi proč ne, ale já jsem takový, že já se o politiku fakt bohužel moc nezajímám a tak, takže to prostě není totálně pro mě v tuhle chvíli, ale hej, kdyby byl třeba nějaký, by se tady děli fakt nějaký šílený hardcore a už bych jako se o to i začal zajímat a hitlo by mě to a řekl bych si, to je fakt crazy, tak bych o tom mluvil klidně, nebo tak proč ne, jako, nebo.
2: Takže nejsou zavřený vrátka úplně.
0: Nejsou, ale jelikož se o to nezajímám, tak zatím jo. No, ale...
2: Což je zase rozumný, že spousta lidí se kolikrát jakoby vyjadřuje a...
1: A nezajímá
0: se. Hej, přesně, tady ten týpek nechci bejt, no. Ale jinak vlastně, že bych to jako úplně cenil, to asi se říct nedá, ale tak když tomu někdo rozumí a chce k tomu něco říct a dává to smysl, tak ať si každý dělá, co chce. Jako, no.
1: Na to bych se rovnou možná zeptal, jestli je tady něco, co tě třeba na tuzemský scéně nějak jako by vyloženě dráždí, nemusím ani name dropovat, ale spíš nějaký třeba tendence, jako...
0: Taková jako generičnost těch věcí, no, že je tak jediný, ale tak to se děje všude, to není asi jenom u nás, ale asi ne, nebo hej, možná jako třeba před 5, 6, 7 lety bych mluvil jinak, ale dneska už jsem takový, že mě všechno...
1: Vyrovnaný pain tady s námi.
0: Tak jedno, hej, občas něco slyším a jako naštve mě to, ale tyhle, ne, asi mě nic úplně nedráždí, nebo nějak si teď nic nevybavím, jako možná když lidi zbytečně dělají gangstry, jako a vůbec to tak není, víš, nebo takovýhle prostě nějaký pózy, jako tohle mě jako dráždí, dráždí mě věci, když vidím, že to nejsou ty lidi, víš, nebo prostě póza, to mě dráždí. Jasne. Není asi jedna konkrétní věc, ale když vidím, že to je prostě, že to tak není, to, co ten člověk mluví, tak to mě dráždí, jako no.
2: Rozumím. Máš nějaký, já třeba o tobě vím, že ty jsi takový jako člověk, který má hodně těch guilty pleasures, tak jestli máš teď nějak, aktuálně nějaký guilty pleasure, co se fakt jako jedeš.
1: Taký bizárek, to se o tobě ví, že máš rád bizárek.
2: No, nějaká...
0: Hudbu, jo?
1: Cokoliv no, vlastně, videjka, hudbu. Videjka, jsem neřekl to slovo, pardon.
0: Hele, vlastně nevím, hej, já jsem tehdy třeba, jsem mě docela i hitnul ten Clash tehdy, že jsem to jako jel a bavilo mě to, ale kámo, normálně už nevím, jestli, furt asi mám rád ten bizárek, ale už je tam u mě
1: tenká, zamotalo,
0: už je tam jakoby tenká hranice mezi tím, kdy fakt, kámo, už to nedávám prostě a to se mi teď přesně stalo třeba s tím Clashem, že ten začátek jsem docela si ještě užíval, všechny ty blbosti okolo, ale teď, kámo, na to už prostě nemůžu koukat, už je to
1: takže
0: fakt...
1: neexistuje částka, za kterou bys tam šel?
0: Ne, nebo jako, ty vole,
1: no to
0: jako
1: jsou jaký ty věci
0: částka, money talks no. Prostě, že jo, takže já nevím, jako, ale...
1: Asi ti nikdo nedá 50 milionů.
0: No, jako já bych, hej, podle mě bych to dal třeba i za 5, jako. Ale to mi taky nikdo nedá. Mě nikdo nedá ani mít, že jo, protože nikoho jako nezajímám reálně na ten potenciál pro ně, že jo, a já bych jim tam neudělal srandu, protože bych tam ze sebe idiota nedělal.
1: Jo.
0: Takže jasně. To a jinak nějakou guilty pleasure, já si teď asi nevybavím něco.
2: Třeba middleman, baví tě?
0: No jasně, to je boss.
2: Marko, co je třeba?
0: Jo, hej, no jako, pojďme se k tomuhle jako vyjádřit, ne, jako v pohodě, když se to objevilo třeba tady ten Marko, jako, tak jsem si vlastně říkal, tyjo, že to je v pohodě chvílema, jako, že jsem to normálně, jsem si dával ty reelska, ale kámo, ty jsem viděl, on už se tam převlíká za nějakou holku viděl, no. A to už
1: ty
0: ne.
1: Jako, no, nějak.
0: To už ne, to už je za, pro mě moc, jako no.
2: Takže Marko, co je, no, budeš muset se vrátit ke starým, prostě.
0: Udělal by líp,
2: ke starý Atlantě, no.
0: Udělal by líp.
1: My se vlastně dostaneme i k té muzice, jako úplně celkově. Máš ještě nějaký dotaz, jakoby, k té desce, nebo?
2: Komu bys, jakýmu rapperovi bys dělal účetního a kterýmu ne?
0: Jo, asi bych nechtěl dělat třeba Hartwickovi účetního.
1: Tam to je hard, no.
0: Tam budou určitě nějaký šmelíčka. A komu jo?
1: Tam se musí otáčet účetní, bych řekl, jak to všechno schovat.
0: Ne, těžko říct, jak to je, ale to, ale třeba vám bych dělal účetního klidně.
1: Díky. To by se nenadřel.
2: Bys moc nevydělal.
0: To nevadí, ale aspoň by to bylo friendly. Prostě.
1: Já bych ti svěřil moje účetnictví.
2: Tak já se když tak ozvu. Já se když tak ozvu.
1: Ještě poslední lifestyleová otázka. Je těžký se jako rapper najít holku v dnešní době?
0: Tyhle, bylo to docela
2: normální holku.
1: Jo, to je dobrý disclaimer. No.
0: Přesně tak, normální holku je mega lehký si najít holku,
2: ale
0: normální holku, kámo, to je docela problém. No. Ale...
1: To je těžký, když nejseš rapper. Problém.
0: Přesně, asi ono, ještě v dnešní době. Ne, ale mě se poštěstilo teď, takže jsem...
1: Gratulujem, takže jsi spokojený.
0: Teď jsem spokojený určitě.
2: Držíme palečky.
0: A našel jsem si normální holku, ale musím říct, že to je složitý, no, nebo hrozně záleží, jak tomu člověk přistupuje. Nebo já jsem si chtěl fakt najít holku na vztah, mít normální holku. A to je docela těžký. Když si chceš najít nějakou holku na nějaký srandičky a tak, tak to je velice jednoduchý, ale pak to jako postrádá nějaký věci. Mm. A zároveň jako mě tady ta jednoduchost moc nebaví. No. Když je to jednoduchý, tak to vlastně mě moc neláká.
1: Jo.
2: Máš ale v tom to srdíčko. Prostě.
0: No a hlavně, když vidíš, že tě balí nějaká holka, ty to nedáš hned zadarmo a za hodinu už balí nějaký kámoše tvýho, víš, že...
1: Tak to zabalit radši.
0: No a takovýhle přesně většinou ty holky, co jdou jako po tom repu, tak takovýhle jsou dost často, no, že nevidějí...
1: Tak panoptikum plný, jo.
0: No,
2: kvituju.
0: Je to jednoduchý, no.
1: Já bych zůstal u té hudby, my se teďka takým krátkým jinglem dostaneme do naší další fáze, kdy probereme obecně víc muziku a koncerty, takže dáváme si to right now.
2: Right now.
3: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
1: Hele, mě by vlastně zajímalo, co říkáš na aktuální britskou scénu, jedeš si nějaký ty svý jména, nebo jedeš třeba nějaký underground jména?
0: Hele, jedu samozřejmě a vlastně krutý, děl jsem tam spoustu super věcí, jako mega hustý. Takhle bych to shrnul.
1: Yes.
0: Určitě dobrý.
1: My tě pak určitě požádáme o nějaký tracky, takže lidi si budou moct právě dát nějaký tvoje oblíbený tracky v playlistu na streamovacích platformách a dáme to i do vysílání.
2: Nahodíme hezky. Playlist.
1: Yes.
2: Ty, co hezky, nás znají, hezky. Tak ví.
1: Tak víme, ano. Mám tady takovou jednu ještě otázku speciální, kterou se chci aplikovat na všechny hosty, co tady budou. A kdybys mohl kouzelným proutkem aktivovat nějakého spícího rapera, tak jestli je nějaký rapper, který aktuálně nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys ho mohl kouzelným proutkem probrat.
0: Opak, kde jsou, kámo? ale fakt.
2: Jsme si naběhli, co?
1: To jsme si naběhli,
4: jste si dost naběhli.
0: Jo, nebo hej, když takhle o té tuzemské scéně, tak, tak jako asi takhle, nebo a mě takhle asi nic nenapadne, no, nebo tyve, kdo třeba byl krutý jako a nedělá věci.
1: Já vím o lidech, co nerepovali, já jsem rád, že nerepujou vlastně.
0: Jo, no jasně. Tak
1: těch je dost.
2: To jako za mě kapučíno rozhodně.
1: On kdyby dal ale dneska jakoby ten comeback, tak podle mě jakoby to kůruje podle mě.
2: Jako teď by to sedlo. Tenkrát to podle mě bylo těžce jako nepochopený.
0: Jo, jo.
2: Ale myslím, že už by dneska by to lidi jako byli schopni strávit.
0: Já si taky myslím, že na tenhle track jako, tak ty vole, to by jelo.
2: No, to by jelo.
0: To bylo dobře. Hej, jinak fakt, tyhle, nevím.
1: Já to je zákeřná otázka trošku. No.
0: Přemýšlím, nevím. Opak, když bych dal.
1: Dobře. Rušíme otázku do příštích podcastů. Hele, dneska je taková doba, jakože lidi hodně dropou singly, ty jsi docela věrný těm deskám, tak jak to cítíš jako do budoucna? Jedeš prostě ten deskový muster, nebo?
0: Možná změním taktiku. Mm-hmm. Nebo takhle, no, já jsem takový, že prostě nedělám ty věci úplně rychle, že bych vlastně každý rok vydal desku prostě a tak a v dnešní době je to vlastně i docela kontraproduktivní, no, jsem si všiml, nebo že třeba teď jsem udělal tu desku, má 15 tracků a mohla mít 10 a mělo by to úplně stejný impact, že to je vlastně
1: ani nic nevydával předtím z té desky, nebo?
0: Ne.
1: Rovnou prostě jo, deska.
0: Přesně a myslím si, že lepší taktika, nebo určitě pro lidi, co třeba potřebují nějak ještě nahnat pozornost, tak určitě je lepší taktika dělat single prostě a maximálně nějaký krátký EPčko, ale když jsi třeba člověk, který nemá nějaký posluchače, tak určitě ty singly, to je cesta podle mě.
1: A ty sám jedeš třeba singly nebo desky spíš, tě, když posloucháš music?
0: Ty mi hrozně záleží, jako asi singly, ale když narazím na interpretace, co mi přijde zajímavý, tak normálně digu skrz celou diskografii, poslouchám všechno poctivě. Jako.
1: Jo, to je vždycky velmi dobrý.
0: No.
4: Mě napadlo, jak jsi říkal, že změníš tu taktiku i v rámci třeba těch singlů, napadlo tě někdy, jako i třeba teď jak mladý vlastně se snaží tu hudbu třeba procpat tím TikTokem. Mm-hmm. Že nemusíš jako u toho dělat vyloženě za sebe nějaký tanečky, ale jestli tě to vůbec jako někdy napadlo, jako říct si, OK, vypadá to, že to jako funguje, můžu to dávat i na tu platformu, anebo se ti to vyloženě jako, ale jenom jestli ti to vůbec jako proběhlo hlavou.
0: Mm-hmm. Hele, mně se příčí jenom to, když tam ze sebe lidi dělají idioty, ale jinak vlastně ta platforma prostě OK, to je v pohodě prostě.
4: Takže
0: prostě
4: jako v nějaký jako v mezi toho, kdy tam budeš dávat lidem tu hudbu, nějaký ukázky, tak vlastně ti to přijde furt jako v pohodě,
0: úplně v pohodě.
4: Než kdyby jsi tam ze sebe začal dělat prostě.
0: Úplně jako v pohodě a teď právě jsem, když jsem vydal tu desku, tak mě přesně lidi kolem mě mi říkali, nebuď prostě blbej a udělej nějaký takovýhle kroky a udělal jsem přesně vlastně skoro ke každému tracku na desce jsem udělal aspoň reelsko jako na ten Instagram, kde prostě to rapuje, to prostě jak kousek one take klipu nebo něco.
1: Jako sedí mi to k tobě, no, jakože přesně no. To není, že bys tam byl nějaký křeči, jako.
0: No přesně, tak a jako i to pro mě bylo docela náročné to udělat, protože prostě já jsem takový, prostě jsem ještě z té starší doby jako a musím se na tohle ještě navyknout. No ale vlastně v pohodě, přesně když to bude mít nějaký OK formát, tak dobrý, no mě jenom nevoní, když tam lidi zase dělají idioty, že jo, nebo takový věci, ale asi je to v dnešní době potřeba tady ty věci dělat jako.
4: Já to vnímám jako stejně, taky si říkám, že to je potřeba, zároveň to teda nedělám, protože mě to...
1: Nerepuješ.
4: Nerepu a nechci, jo. Ale zajímá mě to, protože jako jsem si jako všiml, že víc lidí právě s tím začalo jako komunikovat a že je vlastně velký rozdíl, když tam jdeš se sebe dělat to blbečka, anebo když si řekneš OK, tak v rámci jakoby třeba nějakého nového kontentu a nachytání nějakých lidí vlastně, tak tam můžu jakoby dávat tu hudbu.
0: Jo, ale všem jsem si to, já taky občas na ten TikTok jsem si ho založil, aby mi tam někdo neukradl nick a mám tam taky pár těch reelsek, co jsem dal i na Instagram, jsem dal i jako na ten TikTok.
4: Jo.
0: A jako funguje to nějak, ale ne za stolik a jsem si 100% jistý tím, že kdybych tam dal
1: taneček
0: nebo že tak se dobře. Takhle dala, řeknu nějakou blbost, tak prostě tak to určitě jako může vybouchnout, no ale uvidíme, no, jako tak je blbost tu platformu nevyužívat, když to funguje.
1: A jsi tam jako Pain na TikToku? Nebo
0: jsem tam jak malej za.
2: Yes.
1: Pain je už asi zabraný možná na TikToku.
0: No, určitě, já jsem, no, toho zíčka jsem si tam chtěl. Když jsem takhle i na Instagramu, tak.
1: Yes.
2: Co třeba, vím, že ty máš jako nějaký sponsoring, bohužel nemůžu říct jaký, ale pomáhá ti to jakoby nějak finančně, nebo je to čistě takový support jako...
0: Vůbec, já spíš mám jakoby hadry, že, jo, že dostanu jasně. Nějaký, takže vlastně to mi pomůže a já nejsem ani člověk, co by šel nějak moc nakupovat hadry, takže jasně. V tomhle je to dobrý, že prostě mě někdo donutí si jít někam pro oblečení nový. A takže jako určitě mi to pomáhá, jinak bych se musel, že ho koupit za prachy.
2: No, můžu si představit, že bys jakoby byl schopný udělat i třeba jako sponsoring s nějakým drinkem, jako když by plázli prostě gula.
0: Hrozně záleží, jako o co by šlo, no já prostě, já než abych udělal něco, co se mi příčí, tak bych radši šel do práce. Yes. Takže prostě, nebo hej, prachy se dá dělat tolika způsobama, že nebudu asi prostě dávat svůj ksich za něco, s čím nesouhlasím, a zrovna alkohol, tyjo, jako něco bych dal, ale muselo by to být fakt dobrá značka nějaká.
2: Yes.
0: A nebo hadry, taky nějaký, jako, nějaký dobrý značky třeba, yeah, ale abych něco jenom, že mi řeknou prachy, nebo třeba bych sdílal nějaký ty kasína, víš, nebo
1: no,
0: něco.
1: To je peklo,
0: no. No, tak to vůbec žádný případ. Jako.
1: Shoutout ten HDS, kterým máte věc. Ten to vyhlásil skvěle teďka na
0: IG. Jo, super.
2: Shoutout HDS.
0: HDS boss.
1: No a když jsme ještě byli u té obživy, tak kdybys jakoby náhodou prostě nemohl rapovat, nebudeme nic přivolávat, ale dokážeš si představit nějaký job, který bys prostě dělal?
0: Hej, teď zrovna jsem, teď mám takový životní období, že nad tím přemýšlím a vlastně zjišťuju, že vůbec nevím, jako co bych chtěl dělat, ale nebojím se práce, takže jako jsem...
1: Umíš za to vzít.
0: Jsem v pohodě, no, jako chtěl bych dělat něco, co mi dává smysl. To je asi...
2: Ještě má nějaký hledač talentů, víš co, že skrz to, že skrz to, že děláš produkci, tak vlastně dneska tuhle funkci plní ideál.
0: Jo, vlastně ano.
2: Že ten vlastně to teď, jo, tohle teď dost dělá.
0: Hej, tak já
2: tě v tom viděl. Jako
0: já jsem trošku hledač talentů, kámo. Jakoby není to zalové nic, ale už jsem takhle objevil spoustu lidí, kteří teď znají lidi. Takže to, ale hej, fakt nevím, co bych chtěl dělat. Nevím, nekápnul jsem ještě na to, ale nevadilo by mi to ani prodávat, nevím, kámo, klimatizace, kdybych věděl, že to dělám na sebe, že si vydělávám pro sebe.
1: Že jsou
0: sebe
1: dobrý ty klimošky.
0: No, víš, něco, co by mě naplňovalo nějakým způsobem, fakt to není ani konkrétní věc, prostě jenom...
1: Ty klimošky budou prosperovat, jak se to otepluje tady.
0: Vlastně nevím, co bych chtěl dělat. No.
1: Hele, máme tady na každého hosta takovou otázku. Chtěli bychom znát top 3 desky tvoje, klidně svět, klidně tuzemsko, tak jestli nějak... Dokážeš říct na tuhle záludnou otázku? Jsme jako obeznámeni s tím, že to není lehká otázka.
0: Jo, ze všech žánrů lze.
1: Můžeš úplně jako oddechovky po rap.
0: Hej, tak určitě All Time deska, to už jsem někde určitě říkal, Dizzy Rascal, Boy in the Corner, to je prostě jedna z mých nejoblíbenějších.
1: Velká věc.
0: A pak bych zvolil Red Hot Chili Peppers, Californication, to je taky jedna z mých nejoblíbenějších desek. A pak bych mohl jmenovat dalších 80 desek, ale abych tam dal třeba něco aktuálnějšího, tak třeba D-Block Europe, PTSD.
2: OK.
1: Nice. A máš z Česka nějaký oblíbený takový desky?
0: Třeba Ice Cream Mixtape 2, nebo Rock Psa, nebo já ani nevím, jestli nějaký nový, jako to asi úplně ne, protože od určitý doby to tak jako napůl ignoruju, nebo poslechnu si všechno, co vyjde, ale už to neposlouchám jako pravidelně, ale asi třeba Rock Psa jako.
1: Yes.
0: Nebo Toxic Funk, takovýhle, jako to je takový klasický, no.
1: Diguju.
4: Tu vytahuješ úplně jako jammy,
0: no,
4: legendární.
0: Tak to jsou pro mě jako takový nejzásadnější desky, no, nebo...
1: Jo, ono vlastně je to nějak vědecky jakoby dokázaný, že jako v tady té době, kdy se formuje tvé osobnost, jako, tak ty desky hrajou fakt velkou roli. Já mám stejnou éru jakoby časový ose.
2: No, teď už my mileniálové začínáme vzpomínat, že? Tráva byla zelenější.
1: Ale tráva nebyla zelenější. Čtvrtek,
2: on nemá rád tenhle
1: výraz. Čtvrtek s Excalibrem je jenom zelenější a zelenější.
2: Přesně,
1: a
2: u nás to je naopak.
1: Každý čtvrtek jednou za dva týdny je extrémně zelenější.
2: Chodíš mimo své akce na koncerty? Jako se zajít podívat?
0: Jo, jako ne moc, musím fakt jít, jako když mě něco fakt zajímá, ale když jsem měl období, kdy jsem fakt jezdil furt koncerty, tak jsi rád, že jsi doma, že jo, ale když tady je nějaký jméno, co tě fakt zajímá, tak jdu mega rád.
2: Byl jsi teď někdy v poslední době na něčem?
0: Kámo, byl, ale to já si nespomenu. Ale byl jsem určitě na něčem.
2: A máš plánu třeba teď do budoucna?
0: Hej, teď na Rock for People jsou Gorillaz, myslím.
4: Yes.
0: Jo, no.
2: Teď je tam jako tvrdý line-up.
0: Jo, no, a tak jsem taky měl mezi ty all-time desky říct třeba něco od Gorillaz, nebo to jsou tam hrozně...
1: Přidáváme.
0: Ale no, tak třeba tam bych se šel podívat, no, tam je ten line-up nabitej zle.
2: Šel bys na Kanye Westa, kdyby byl v Praze?
0: Asi ne. Nebo já jsem ho nikdy neposlouchal, takže kdyby mi někdo řekl, pojď se mnou, dal mi lístek, tak bych tam klidně jako se šel podívat, ale...
1: Radši ty dostihy.
0: No, ale já jsem tohle fakt nikdy neposlouchal, já jsem od toho týpka neměl snad nikdy v playlistu více jeden, dva tracky, no, takže
2: rozumím. To je jenom, že teď je to takový hot topic.
0: Tak. Jo, že mu všude zakazují vystupovat.
1: Jo, jo, jo. Jo, no, Bůh ví, kde skončí nakonec, no. Uvidíme, no.
2: No, tak v Lipčicích nad Vltavou.
1: Máme tady klasický léto nebo zima, buď a nebo, takže...
3: Rytířský rozstřel.
1: Je to rychlejch takových 6 věcí, dáme to na střídačku a...
2: Klidně začni.
1: Klidně začni ty, jo, ať já. Na tebe vyjde ta třetí.
2: Já tam bydlím. Vršovice nebo Žižkov?
0: Vršovice.
1: Střechy nebo vlaky?
0: Vlaky.
2: Jít do resta s restem nebo jít na meditaci s ideou?
0: Jít do resta s restem.
4: Do lesa. Ono to bylo
1: jít do lesa s restem.
4: Tak těšil na tu otázku, než jí poplet.
2: Jít do resta? No.
4: Ty jsi řekl jít do resta.
0: Že jo, že jsi to řekl.
2: No, rest for the rest.
4: Rest for the
1: rest. Jo, rest, jasně. Forest, do foresta.
2: Rest for forest.
0: Stejně bych šel do lesa s restem.
1: Nahrál bys raději do Maniac Type Beat nebo Refu Type Beat?
0: Hoši.
1: Víme, těžký.
0: Ty jo, nevím, asi radši Maniac Type Beat.
2: Yes. A špatný beat nebo špatný feed?
0: Bych si vybral, jako co bych spíš
2: no,
0: dal?
2: No.
0: Spíš bych dal špatný beat.
2: OK.
1: A tahle taková hodně jakoby abstraktní trafika. Měl bys radši trafiku pod oknem nebo restauraci před kinem? Jakoby, já jsem to chtěl odstranit, ale
0: trafiku pod oknem.
1: Yes. Tohle bylo naše buď a nebo, tohle bude v každém Excalibru.
2: Prošel jsi dobře.
1: Jak já rád ještě tady zmíním, nejostřejší rapová show široko daleko. Zdravíme všechny rytíře, rytířky.
2: Já nevím, co na to ten ideál, zdravíme ideu.
1: Zdravíme. Meditace s ideou je taky dobrá volba.
2: Taky. Jo. To bych chtěl zkusit zase já.
0: Hezky.
2: Popravdě.
3: Excalibur. Tier list.
1: My tady úplně na samotný závěr máme ještě tier list.
2: Top tier list.
1: Tím, že ty máš rád jakoby UK rap, tak jsme si připravili z velké většiny britský artist, ale víceméně jde o nějaký jakoby zvuk, tobě možná blízký, možná vzdálený. A funguje to tak pro posluchače, kdo by nevěděl, S je to nejlepší, F je vlastně největší flop a Bčko je takový mid vlastně, takže... Máme tam nějakých 15 artist. Hele, je vlastně asi čistě na tobě, koho vezmem.
4: Jsem si právě říkal, jestli to chceš jako randomly si tahat, nebo jestli třeba já můžu ze srandy randomly tahat.
0: No, klidně to můžeš ze srandy random vytahat.
2: Tak
0: no,
2: já bych začal
4: třeba tím Dizzy Rasklem, že to bude pro mě hodně jako těžký.
0: Tak jako...
1: To je možná jasný.
0: Pro mě je Dizzy S-tier určitě.
2: Yes.
1: To jsme říkali, no, ale legendary.
0: Hej, tady to je těžký, protože jako většina těch men jsou vlastně hrozně dobrý a je milý to je dávat někam jen.
2: No, ono je to tak vlastně takže to budu muset se rozhodnout, že? No. Aby to nebylo tak.
1: Já ještě rovnou řeknu jakoby na začátek, že jsme hodně těch artist tam nedávali, protože jsme věděli, že to bude prostě za tebe S-tier.
0: Jo. Tyve, no, ono jich hodně bude S-tier.
1: Asi jo, no,
4: tak
1: asi
4: třeba,
1: jo.
4: Co třeba Slouta?
0: Slouta je rozhodně S-tier za mě.
1: U něj je docela škoda, že dlouho nic nevydal, on byl vlastně trochu cancelnutej.
0: No jo, za nějakou prej, co se...
1: Já nevím, jak to dopadlo, jestli to nakonec dopadlo no, v jeho prospěch.
0: Dopadlo to v jeho prospěch, ale stejně to furt jako furt
2: ale
0: mlčí.
2: Ale stejně
0: jako,
2: no. Mu to podle mě trošku jako...
1: Velká škoda, no, že on jakoby mezi těma jménama byl fakt unik. Jako, no.
0: Jo, hej, to je Slouta, mě hrozně
4: baví. Podobného vlastně i ten Octavian, ne? To mě taky zajímalo, kam by si jeho
1: tam byl zahradil. Taky nějaký allegations, nebo jak se to říká anglicky.
0: Já nevím, toho bych dal třeba do Ačka, jako je mega dobrý, jako, ale nemůže dát všechny do Sk.
1: No, je to tak, no.
0: Tam jsou samý dobrý, kámo, já jakože, co to je chlapík s ksichtem?
1: Neznáš chlapík s ksichtem vlka?
0: Ne.
1: On měl takovou tu písničku. Nikdy bych nechtěl.
2: My jsme takový to.
4: Buď žít, já, ani já jsem nevěděl, co to je.
2: Hulení.
1: Plná troška hulení.
2: Tak to já neměl.
4: Kámo. Tak kam dáme plnou trošku hulení?
2: Zná to.
0: Kámo, tak to je S-tier.
2: Tak to máme dost.
0: Hej, jako to je těžký, no, jako, co mám dělat, no. Co mám, to, jako, já mám všechny hrozně rád, že jo, tak vem toho M. Hanča třeba, ten dej ještě na S-tier.
1: To dej nad S-tier úplně.
0: To mám mega rád.
4: Co třeba Novelist?
0: Kámo, za mě je to taky S-tier, ale já tam nemůžu dávat všechno, že jo? Já to musím rozházet, aby to nějak jako to.
1: Jako bylo jako, by to krásný, ale...
2: Ale můžeš to klidně dát,
4: jak chceš.
2: Nemůžeš jako, se jakoby, chápeš.
1: Dej to, jak to cítíš,
4: první no. Host, máš jako volbu, no,
1: Novelist za nás super, máme hodně rádi ty jeho poslední release.
0: Kámo, mě to hrozně baví, hlavně mě prostě baví, že on je fakt music lover, no. Já bych Novelist dal taky na S-tier, jako no.
1: On tady byl, že jo, v Praze, ne?
4: Ano.
0: Jo, jo, on byl na Addictus, na to se Snakem na setu.
1: Jo, ano, ano, pravda, pravda.
0: Tak ještě bych dal, tyhle, hej, to je fakt hrozně těžký, protože kámo všichni
4: jako... Ty, když na to koukám, tak si říkám, že jsme tam dali vlastně fakt to nejlepší.
1: Docela dobrý jmen, ano.
0: Jsme tam dali samej S-tier skoro. I ten, že jo, middleman tam.
4: To je taky S-tier?
0: Kámo, jako, a mám to udělat opravdu vždycky?
1: Jak to cítíš?
0: Jak to cítím, tak F.
1: Backstage se tady ozývá.
0: Ne, jako v pohodě, no, ale to je přesně, jak jsme se předtím bavili o tom, že je pro mě důležitý, aby to bylo uvěřitelné.
1: Chápu.
0: Tak to je tady ta situace, jinak věřím, že týpek třeba jednou bude dobrý, ale nevěřím.
4: To třeba Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran se by the way teď ostříhal a vypadá jak Petr Fiala ve V30. VR Ed Sheeran.
0: Kámo, za mě Ed Sheeran S-tier, ale potřebuju tam ještě místečko, tak ho dáme.
1: Můžeme popřesouvat.
0: Tak ho dáme zatím na Bčko třeba. Ale jako já ho jinak
1: mám. A kdyby to věděl bez těch vlasů, to je S-tier, jasné.
0: Jo.
4: Jako kdyby se můžeš rozhodnout, že třeba řekneš, hele, Octavian prostě postupuje níž, jo.
0: Jo. Hele, vy jste tam fakt dali samý dobrý, no, tak zatím to třeba ta Little Sims, tak tý bych taky dal nejradši S-ko, ale jelikož jí moc nemám naposlouchanou a tak, tak jdej třeba na to B-čko taky třeba, ale je taky mega dobrá.
1: A jdeš nějaký holky, jako britský?
0: To je teď třeba Pink Panther, znáte to?
1: Jasně, ano, ano, ano.
0: To mám mega to rád, super. Kámo, to jsem taky přemýšlel, že bych dal do těch all time desek, jako vodní to, tu Helvidit, kámo, to mě fakt
2: nebaví. Ona je hustá, že dělá jako fakt dobrou produkci.
0: No jasně, ona vlastně ty beaty si skoro všechny dělá sama.
2: Ona je úplně multitalent.
0: Kámo, mě to fakt šíleně baví, sice to je takový ten TikTokový formát, že ty tracky mají minutu a půl, že jo, ale,
2: no, jasně, jo.
0: Ale za mě, kámo, to je pík, jako.
2: Je hustá, ano.
0: No, to je všechno.
4: Tak co třeba Tempatý?
0: Já mu dám, kámo, pro mě by to byl S-tier, ale nevydává ani nic, tak ho dáme na Bčko třeba.
2: Yes, přesně, to máš za to.
4: Krup FM?
0: Krup FM je pro mě S-tier určitě. Krup FM je S-tier 100%. Pak bych vzal toho Getse, tyve, tomu bych dal kámo S-ko, ale dáme mu C-čko za to, že
1: to auto.
0: On teď dal hit and run, že jo.
1: A on půjde sedět, že
0: no,
1: jo.
0: Takže ten...
1: Motorista blázní,
2: velice nehezké.
0: Ale jinak je to S-tier rap jako rozhodně, no, ale dostane C-čko teď jenom z tohohle principu DWE. Tyve, no.
2: No.
0: Teď, takže já už se nevejdu do S-ka.
1: Zkusme to, jestli se to tam vleze, ukáž.
0: No, vleze, dobrý. S-ky. Ale tím pádem můžu jako to...
1: Všechny přeházet do S-ky.
0: Ne, zkusíme to udělat tak, aby to nebylo tak D-dubla dej do S-týru a chlapíka dej do A-čka.
1: Třeba. Byl za ním, když tady byl ve Folimance?
0: Jo, byl. Jsme tam vlastně taky rapovali s Joshuou, jo.
1: Ano.
0: Takže byl a Dave, to je S-týr, kámo, no. Tak tím pádem... Tyvo. To je hrozně těžký, hoši. Tady to je fakt těžký, no.
1: Tak mohli jsme to udělat úplně lehký.
4: V tom S-ku
0: jo, tak to necháme víc. Takhle, no.
1: Ještě tam jsou Blako, no, Smack, takový méně známý rapeři.
0: Jo, tak Smack, kámo, jako rapově určitě S-tier, to nelze jako nějak popřít asi. A Blako to samý za mě v tom svém, jako...
1: A taky by mohl vydávat.
0: Ty jo, no, tak jo, kámo.
1: S náma může podat ruku, no.
0: Dej ho třeba na beč, na Ačko ho dej, no.
1: Musíme udělat kategorii prostě, že jsou dobrý, ale
0: nedávaj. Kámo, víš co, nebo já to řeknu veřejně, dej ho na Bčko, protože kámo, o to víc by měl být na Fku, protože on má třeba 8000 nevydaných tracků.
1: To nám ani neříkej.
0: No, takže...
1: Známe tyhle typy, co mají nabito, ale nevydávají.
0: No, takže on by měl být v Sku, ale na Bčku kvůli tomu, že ani nemůže vydat věci, co má hotový v kompu. Takže, takže takhle bych se
2: rozhodl. Takže Blako.
0: No.
1: Jestli Blako posloucháš videí, to budeme za to moc rádi, no. Blbý je ještě, když teď víme, že má fakt toho hodně toho materiálu, no.
0: Jo, no. Já teda nevím, jak to je teď, jestli vůbec má ten komp, ve kterém to všechno měl, ale vím, že když jsme se nějak naposledy viděli ve studiu, tak mi říkal, že má prostě úplně nesmysl. Pouštěl mi věci, šlo by poskládat 20 projektů z toho prostě a fakt jako nechápu, tomuhle nerozumím.
2: No, tak to ale... teď budeme mít horší spánek.
0: No.
2: Tinky Winky, Deepsy.
1: No, tak jo, jakože ve chvíli, kdy vydá, tak ho chci mít tady na Excalibur Gauči, no, protože on je opravdu dobrý a no, škoda jo, slov pro to, když nevydávej.
0: Jo, za mě jako jeden z nejlepších autotune players tady, tyhle. Nebo umí to fakt dobře používat.
1: Jo. My ti děkujeme za tier list. Příště připravíme super složitější, ještě teda nahážem tam nějaký ty. A ono to je prostě...
0: To je těžký, no.
1: Je to těžký.
2: Nahodíme ho na náš Instagram, dávejte přesně. Follow, like, odběr, zvoneček.
1: Na Instagramu se objeví spousta nějakého doprovodného materiálu a budeme to tam pravidelně sypat, takže kdo ještě nesleduje Excalibur podlomítko, Radio
2: dávejte
1: Wave.
2: Follow, protože nemusíte platit žádný předplatný, nám stačí follow.
1: Je to tak, řekl bych, že zrovna v téhle době, kdy rapový podcasty spíš končí, než začínají, tak my začínáme, když vy končíte.
2: Začínají rapový pořady, jo, ne podcasty, tak. Pozor.
1: Ale my přinášíme prostě tenhle, tuhle rapovou show, která bude nejostřejší. No.
2: Máš nějaké věci, na které bys třeba, samozřejmě musíme počítat s tím, že přetáčíme, ale třeba věci na červen, na který bys lidi jako pozval? Máš
1: budeš někde v létě
2: shows?
1: Třeba hrát?
0: Když budu mluvit čistě o Praze, tak tady je nějaký 420 festival, tak teď bohužel nevím z hlavy datum.
2: Tam budou i H1.6 jsem koupil.
0: Jo, H1.6 taky, no. A tak třeba tam bych lidi pozval na 420 festival, to bude dobrý. A jinak prostě sledujte Instagram, já tam sdílím všechny tady ty věci nějak s předstihem, takže já na to nemám moc hlavu, jak mi to dělá ještě ten manažer, tak si ty věci nepamatuju, mám to jenom kalendář.
2: Šeta manažer prostě.
1: je to tak.
2: Šedule.
1: Jinak naše hudební tipy a vlastně i tipy na nějaké akce, všechno to budeme házet na Instagram. K tomuhle podcastu teda vyjde ještě Phono Session, kam si zavítal.
0: Krásně.
1: Díky moc, že jsi přišel dát do naší audiotéky.
0: Děkuji.
1: Můžete dávat taky náš Excalibur playlist, který bude na Apple Music, Spotify a tak dále. Ve čtvrtek to vždycky, když to budeme dropovat ven, pojedou ty triky i normálně ve vysílání na Radio Wave a tak,
2: nekončí.
1: Sledujte nás
2: v době,
1: jako, já jsem hrozně kritický k tomu, co se o rapu tady jakoby točí, takže jsme prostě si řekli, že scéna zopakem disu rip a let's go, jdeme dělat.
2: Nám, kárujte nás.
1: Je to tak, budeme komunikovat, pište, koho byste třeba chtěli, koho byste chtěli slyšet, vidět, můžete nás i vidět. A my se budeme snažit vám dotahovat hosty, který někam chodí, ale naší specializací je tahat do éteru hosty, který skoro nikam nechodí.
2: Přesně tak.
1: A pár jich máme v merku, takže sledujte. Hezky. Excalibur. A děkujeme, že supportujete Radio Wave.
2: A supportujte rap a hudební kulturu.
0: Yes.
2: Je to potřeba víc než kdy dřív.
1: Tohle byl Excalibur.
2: Chago Bello Rytíři.
1: Chago Bello Rytíři, děkujeme i Gucci Maneovi za jeho legendární Adlibur. Děkujeme Painovi, který dorazil Malaysia in the house.
2: Kámu.
1: Slyšíme se za 14 dní s dalším dílem a s dalším hostem. Možná nebudeme na mapě jakoby toho rapu tak daleko jakoby odcházet, nebudeme nic slibovat, ale stay tuned, stay tuned.

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Tento pořad není vhodný pro děti.
6: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
5: stydlivého pána ze sauny,
6: pana Grigara
5: a všechny lidi, kteří netrpí krátkozrakostí.
3: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
7: Nekonečná!
3: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
5: Ježišmarja. Tak na dnešek jsem si pro vás připravil santálové dřevo, meduňku a
8: santálovým
5: mátu.
8: Dřevem se protáhnu. Aha, udělám trošku stoječku.
7: Jaruško, prosím tě, udělej mi jedníka.
8: Stojí to energii, ale pak se uvolním a najednou se odpočinu. Čím víc sportuju, tím víc energie mám.
7: Čau, chudáčci!
8: Zdravíme vás z korábu.
5: Nazdar.
8: Se sandalfonem.
5: Nazdar a archandělem Urielem.
8: Čau, miláčku.
5: Čau, miláčku. Hele,
8: čau, miláčkové.
5: Čau, miláčku. Jak se máš, Petře?
8: Mám se skvěle. Jak ty?
5: Dobrý.
8: Řekni historku.
5: Řeknu historku.
8: Lidi čekají na to.
5: Hele, je to jasný. Řeknu historku.
8: Jsou napnutý.
5: Byl jsem dneska ráno cvičit a u nás, prostě jsem si to jako nastavil tak,
8: aby... To bude na 10 minut, já to cítím úplně. Každá jeho historka, doufám, že jste si toho všimli. Já se snažím to zestručnit, aby jsme opravdu řešili to téma, ale s Adamem, díky vlastně němu, aspoň se nemusím tak moc připravovat, protože
5: jasně,
8: na to téma zbyde třeba
5: jasně,
8: 5 minut.
5: Jasně, ty
8: reálně.
5: Vole, aha.
8: Takže tvůj příběh, Ježíš Maria, promiň, že ti do toho skáču, jenom vlastně mě nic jiného nezbývá, abych v tomhle díle vůbec mluvil, chápeš?
5: Máš štěstí, že kvůli mému příběhu mě nezbývá čas na to, abych je teď setřel. Takže řeknu jenom svůj příběh z dnešního
8: rána. Beru si hodinky,
5: rána.
8: Já to měřím, jo?
5: Ne, 30 vteřin na konci, tohle není časově limitovaný, Petře, a já musím naplňovat stopáž i tvýho příběhu, protože ty říkáš, nech to, dej ty hodinky do hajzlu. Já
8: bude...
5: pak budu ve stresu, budu spěchat a třeba to nebude tak, no tak teď už je to úplně zničený, tak kdybych ten vtip řekl dopředu.
8: Řekni to, když ho neřek ještě
5: no
8: vůbec.
5: Právě, no ale tak jsem úplně vzal rytmus. Dobře, ale to už nastavil spoustu hodinek, už to vypni. Petře, přestaň co dělat furt. Tak, uklidni se, poslouchej, tady strejdu vypráví. Tak, byl jsem ráno, nečum na ty hodiny. Byl jsem, koukej si na mě tady
8: jo,
5: jsem. Byl jsem ráno v sauně, jo, teda byl jsem cvičit a pak jsem šel na chvíli do sauny. A sauna, jo, tak tam přijdu a tak si říkám, ježmarja, chlapská sauna, tady rozumíš, v chlapský pánský šatně, tak jako nebudu to řešit, tak jsem si tak prostě... Jsem se jako sednul do té sauny
8: na
5: prostěradlo. No ne, tak jako nikdo tam nebyl, takže jsem se...
8: No jasně,
5: takže
8: to tvoje, ovládl jsi to.
5: Rozcapil jsem se, jo. Hezky jsem se vypohodil. A najednou koukám skrz ty prosklený dveře, že přichází pán, který se omotal prostěradlem, to se jakoby zadělal, aby mu nespadla ta suknice vyrobená. Pak si sundal trenky pod
8: sukenka
5: tím prostěradlem. Sukenku i typy, ano. Sundal si trenky pod tím prostěradlem, což je něco, co jsem jako muže v pánský šatně ještě vlastně nikdy neviděl dělat. Působil, že je na to opravdu jako choulostivý na
8: první
5: svůj nahotu.
8: První republika vlastně.
5: Což Ano, obrození, viď? Což chápu. Choulostivý na nahotu, je to OK. Takže vlezl do té šatny, teda do té sauny, takhle omotaný, z ty strenky si nechal venku a v ruce, kromě toho prostěradla, co měl kolem pasu, měl ještě v ruce ručník. A tak na mě koukal, já jsem si okamžitě samozřejmě hned začal připadat jak největší prostě burák. Nestáhnul, Petře, jsme se neznali, že jo, kdybych to myslel, jako přetáhnul.
8: Já jsem myslel třeba, jako, že jsi udělal takový defenzivní manévr.
5: Ne, no právě,
8: trošku ses uzavřel,
5: on mě jako paralyzoval, protože
8: jsi v tom zůstal.
5: Jsem v tom zůstal.
8: To je moje sauna.
5: Ne, to ne, ale
8: pojď,
5: vlastně,
8: ale jsem tady.
5: Vlastně začal.
8: Takhle. To jsi udělal, tak to on vnímal.
5: No, tak to nejvíc, protože, počkej, on totiž...
8: Se stydíš, věď asi.
5: No, ty stydíš.
8: Jo, máš malinkýho. Ne, to je tvůj vnitřní monolog, co jsi dělal tomu pánovi.
5: No, ale to právě v tom spočívá ten fuck up, protože já jsem takhle seděl, ale tyhle všechny věci, co říkáš, jsem si vůbec neříkal, ale on si to musel 100% myslet. A já jsem si říkal naopak, Ježíšmarie, tak není mu to nepříjemný. Asi... No, ale pak jsem si vlastně říkal, no ne,
8: jsme chlapi, ne.
5: Tohle všechno mělo tu hlavu, že? A on si teda, on si lehnul omotanej tím prostěradlem, si lehnul, pak to prostěradlo...
8: Velký problém prostě.
5: Počkej, no to prostěradlo rozprostřel a vzal ten malej ručníček, který byl fakt velikosti, tím tak nechci nic naznačovat, ježišmarja, vzal si prostě normální ručník.
8: Ale řekl malej.
5: A ten ručníček, ano. Ručník, tu osušku klidně, to je jedno, ležel na tom prostěradle.
8: 10 cm třeba?
5: A ten ručník si dal přes intimní partie, takže jako by ležel nahej, ale zakryl si to ohambí a tím mě úplně dodělal.
8: A ty jeho.
5: A já, ale jako on na mě...
8: Do sauny nikdy nepůjde.
5: Já na něj ještě samozřejmě tím, že mi tyhle všechny věci jeli hlavou, tak jsem na něj musel hrozně čumět, že? On na mě nekouká vůbec.
8: No to
5: mi
8: úplně jasný.
5: Jako úplně jedno, takže já jsem na něj
8: byl
5: civil.
8: Objekt najednou, prostě, jsi prostě byl sexuální predátor ještě.
5: Na opice.
8: Jdeš do toho,
5: úplně jsem to
8: sunej osušku a můžem.
5: Přesně, ale vůbec jsem tu situaci nezvládl, takže jsem, čím víc jsem o něm přemýšlel, tím víc jsem na něj koukal, paradoxně tím míň jsem si dával ty nohy k sobě, načež...
8: Jsem skončil v praku.
5: No. Ne, načež jsem řekl, tak ahoj, a odešel jsem. Takže jsem podle mě prostě, ten teďkon někde vypráví doma, že našel potkal nějakýho honiče. Prostě.
8: Ne, ten jenom je na policejní centrále a popisuje tě, zrovna tě malujou. Jakoby.
5: No, ale prostě jsem to, jako omlouvám se mu, jestli by to náhodou
8: ale je hezký, že máš takovouhle sebereflexy a svěří se nám.
5: No, ale ona už se mi chápeš, dělá v tu chvíli, už jsem věděl, že...
8: A stalo se to poprvé, nebo se ti to děje vždycky, když jdeš do sauny? Je
5: jako
8: to velký rozdíl.
5: Já jsem ní,
8: ten
5: já
8: ten
5: jsem...
8: pocit, jak působíš a jak ne, se snažíš...
5: Já jsem na něj takhle koukal, kvůli tomu, že do sauny chodím docela často.
8: Rozcapený.
5: A nikdy jsem, no já jsem spíš nikdy nepotkal jako muže...
8: Který by to řešil.
5: Který by to takhle moc řešil.
8: Jo,
5: a mě to nebylo ničím jako Kriste pan nesympatický.
8: Já jsem chtěl dělat jenom vtipný obsah prostě.
5: Jenom to bylo jako nečekaný a když si jako fakt jako zakryl takovým tím, to vypadalo víš, jak když dáš prostě prostírání, on se tak přikryl opravdu jako, tak...
8: I příbor měl.
5: Ne, ten jsem měl já. Ale no takhle, tématem dnešního
8: dílu...
5: Tak
8: mám ho vytáhnout, ne, nebo...
5: Jo, počkej, Petře, co ty?
8: Adame, zaujalo mě. Počkej, já típám, takže... Ano, 4 minuty a půl. Díl má většinou 25 minut. Z toho začátek taky nějak trvá, takže super, jsme na 15. minutě. Mám
5: no tak si vyčerpal
8: 10.
5: svůj čas právě. Tak.
8: Takže já, no přesně. Bylo to těžký, ale bude líp, chudáčci, nebojte. Můžeme pokračovat. Naše téma je relaps.
5: Počkej, já jsem myslel, že je relaps.
8: Relax, jakože relax. Odpočinek.
5: Já myslím, že relaps, jakože odpočinek.
8: To je to stejný, ale ne, jakože...
5: Právě.
8: Relax, odpočívání. Jak to máš? Já začnu.
5: Ano.
8: Protože
5: radši
8: mi to
5: jo,
8: dlužíš.
5: Ano, no, to je to
8: protože
5: pravda.
8: Bych musel zase zapnout stopky.
5: Jak říkal
8: Ross. Končil by díl a já najednou bych prostě měl říkat 30 vteřin světu, ani bych nepromluvil, jo?
5: Přesně, já mlčím.
8: Tomu nevěřím, on vždycky do toho nějak zasáhne, slovně. A je vtipný, to přiznávám. Tak, relax. Já odpočívám a zjišťuju, že odpočívám i u věcí, které na první dojem vypadají, že jakoby stojí energii a že tě vyčerpají. Mluvím o běhání, mluvím o uklízení třeba těžkých předmětů, jako prken, trubek, velkých trubek. No ty jsi neviděl ty trubky, co to máme. To zvedneš tak 5x a pak si potřebuješ odpočinout. Tam je ten relax taky samozřejmě.
5: No.
8: Ale celkově ten pocit toho, že tohle děláš, nějak jako fyzicky náročnou věc a potom si sedneš, je za mě největší odpočinek. Ale že vždycky tam musí být něco, co na první dojem se zdá, že to vůbec relax není, ale díky tomu ten relax si užiješ o to víc, protože jsi trošku rozbitý.
5: To je zajímavý a říkáš tím teďkon, že...
8: I na hospody třeba to funguje stejně.
5: Říkáš tím teďkon, že jako tvůj relax je fyzická práce, a nebo že když děláš fyzickou práci, tak seš línej.
8: Ne, co tím spíš, vlastně říkáš? Je to nemocný tím, asi trošku je možná, no, že jsem si jakoby už neumím odpočívat tak, že nemám výčitky během dne, že jsem nic neudělal. Nemůžu si lehnout do postele a prožít
5: aniž
8: celý den.
5: Aniž bys měl výčitky.
8: Yes, jo. Yes, to už nejde, ale měl jsem to, ale zmizelo to, hodně.
5: Hele, no tak to, jako tomu rozumím a mám pocit, že to mají snad, teda kolem mě, podle mě, jako úplně všichni.
8: No ale to není jako úplně výpovědní hodnota jakoby zdravých lidí, chápeš?
5: Ne, já tím neříkám, že bychom díky tomu jako nebyli všichni chudáci.
8: Hrozně poškozených lidí, podle mě.
5: Ale jako pravda je ta, že...
8: No je to tak, jako...
5: Jo, teď jo, jako já abych absolvoval přesně tenhle den, o kterým ty mluvíš, prostě prospím, tak takhle, jako to bych jednak nesměl mít.
8: Když
5: samozřejmě děti, že jo?
8: A rýmičku hlavně.
5: Když mám rýmičku, tak to taky, no ale to stejně furt, to vlastně furt není odpočívání.
8: No máš výčitky z toho, že seš nemocnej a brzo musíš být zdravý, abys mohl spadnout zpátky do reálného života.
5: Jo, to ani ne, ale jako
8: kurírování
5: se nevnímám jako, to, jako takhle, já když mám rýmičku, tak je to opravdu jako peklo.
8: Jasně, když jo? Zavřou se v okna.
5: Takže já nemůžu
8: jdeš na
5: pracovat.
8: Půdu prostě, nemůžu. Nepouštěj ke mně děti.
5: Nemůžu, nejde to. Je to opravdu jedna z nejextrémnějších rým. Takže to samozřejmě víme, jo? Takže
8: zažil jsem to, je to pravda, je to
5: takže tady ty výčitky nemám, jako u tý, u
8: okay.
5: To, ale jinak jako...
8: Protože je člověk vyčerpaný asi
5: no
8: u tý nemocné.
5: No jasně, no tak to myslím, jo, že jasný, prostě jasný. Mám rýmu, tak jako...
8: Ale třeba když na mě něco leze a já cítím, že bych si měl odpočinout, tak stejně něco musím udělat, i když vím, že to vůbec neprospívá tomu tělu. Ale vím, že vlastně pro mě ten pocit toho, že jsem něco udělal, je přednější než to, že bych potom třeba onemocněl. Hmm. To je strašný.
5: No ale stejně, jako já se tím snažím říct, že odpočívání kvůli jakkoliv rozjetý nemoci je pro mě trochu jako jiný téma. Já myslím jako fakt to, že si řekneš, a potom jako...
8: Lazy pazy den, tak tomu říkáme
5: přesně,
8: s Andreou.
5: Dneska bude, jakže tomu říkáte?
8: Lazy pazy den.
5: Dobře. Neřeknu to. Dneska bude odpočinkový lazy pay, já ji úplně slyším. Lazy pazy den.
8: Já to miluju, to ten náš slovníček.
5: Proto jste se vzali. Tak.
8: Jenom kvůli tomuhle tomu.
5: Úplně pohrdám. Proto jste se vzali. Vy, sakra.
9: Lazy pazy, šmejzy, daisy. Proto tam vždycky divný byli.
5: Ale že neumím jako...
8: Udělat si takový lazy pazy den.
5: Aniž bych neměl prostě... extrémní kocovinu, nebo aby tenhle den přišel dřív, než jsem jako úplně na pokraji sil a vlastně to není odpočívání, ale takový
8: musí
5: jako,
8: se to stát,
5: taková
8: jako,
5: mumifikace, která
8: spíš
5: jako
8: se to musí stát,
5: doběhnout.
8: Protože tělo ti řekne, no. Ne, končím.
5: Že jako neumím si to naordinovat dopředu tak, aby se tohle jako nedělo.
8: Jo, ale mám pocit, že čím je člověk starší, tím objevuje možnosti toho, kam se ten relax vejde, i když je člověk takhle poškozený. Náš koráb není poškozený. Je úplně ready a vylítá.
5: V srpnu letíme.
8: V srpnu letíme. 6. To je jedno. Ale že třeba káva.
5: Mm-hmm.
8: Nepíte kávu, je to strašně špatný. Kvůli zubům, kvůli organismu, kvůli srdíčku. K tomu cigáro třeba. Je to strašný. Trošku se huntuješ. Ale do hrobu musíme jít zhuntovaný, že jo? A, pardon, tak to bylo hrozný. To musíme škrtnout. Ale že piju kávu ráno. Dám si k tomu cigárko a vstanu si klidně kvůli tomu dřív, abych třeba chvilku seděl jenom. Rozhodně nebyl na telefonu, to vždycky se nesmí stát ráno, protože mi to nastaví celý den, potom vypadá úplně jinak. Vždycky, když vezmu telefon hned po tom, co se probudím, tak já vím, že ten den už potom si nikdy neodpočinu. Já nevím, jak to mám popsat, prostě to přenastaví na celý den moji mysl. Takový mám pocit. Takže prostě já si musím udělat ten čas, kdy sednu a nic nedělám. Samozřejmě předtím posnídám, to je jasný. Ale koukám...
5: Co posnídáš, Petře?
8: Vajíčka. Miluju míchaný vajíčka. Takový recept, který mi ukázal brácha. Ano, mám bráchu. Mm-hmm. Chcete ho vidět? Bude v korábu třeba.
5: Podkaz na OnlyFans bude v komentářích.
8: Ale no, mě naučil skvělý recept na... Nebo recept, prostě jak metoda, jak se udělají míchaný vajíčka. Je to na deal, ale uděláš fakt našlehanou, no prostě bomba. A to miluju. Mm-hmm. To si dáš? Potom cigárko, káva, koukáš se do krajiny, do dálky. To je taky další věc, kterou už moc neděláme.
5: Že se nekoukáme do dálky?
8: Jo, já jsem teď četl o tom na stejném magazínu, jak píše o Šroubovici. Prostě
5: co
8: pravda.
5: Co má pan Černohorský?
8: Prostě pravda. Ne, ale fakt, teď vážně, že hrozně zmizelo...
5: Bacha, co řekneš zase.
8: Naše funkce očí, která se kouká fakt někam do dály.
5: No.
8: Že to hrozně mizí. Protože člověk málo kdy, teď třeba i ve městě, kdy jakoby nikdy nedohlídneš nebo nekoukáš na nějaký hory vzadu.
5: Chceš říct, že lidé začínají být krátkozrací.
8: No, že jakoby ano, protože nepotřebuju se koukat do dálky. A já mám místo, kde se můžu koukat do dálky, takže já jsem úplně ideální genová partie. Dalekozrakej, slemíš.
5: Petře.
8: To je strašný. Tohle všechno musíme vyškrtnout, protože slemíš, já jsem
5: slemíš,
8: úplně ujel.
5: Slemíš nevadí. Ale...
8: Máš rád slemíše?
5: Takže ty tvrdíš, že prostě civilizační problém je takový krátkozrakost a že to souvisí s tím, že lidi se už nekoukají do dálky.
8: A samozřejmě to souvisí s tou šroubovicí.
5: Že čumějí do těch monitorů třeba.
8: Se vším. Ale jako přijde mi to vlastně zajímavý nějaká věc, na kterou člověk může přemýšlet, když se kouká do dálky a říká si, a kolik si... je lidí, kteří se můžou takhle koukat.
5: A čte si Sputnik u toho.
8: Jasně, tak jediná prostě pravá informace. Ne, jakože je to blbost, ale přijde mi to vlastně zajímavý. A je
5: ne,
8: to pravda, že
5: jako
8: horizont fakt mizí, i tím, jak prostě žiješ ve městech, které jsou prostě vysoký, tím pádem mizí cokoliv, kde se koukáš za něco. A rozumím tomu, že to,
5: je
8: to se může dít. No.
5: Je to pravda, jako v tom...
8: Je to moje teda vědecká
5: mě, no já jsem
8: zpráva.
5: Slyšel rozhovor s panem Honzákem a ten říkal, že takovou jako...
8: Země je plochá.
5: Nejjednodušší hygienou, to on zrovna, ne to bych čekal od tebe spíš. To,
8: ne
5: to,
8: vůbec!
5: Tady to.
8: Já měl pana Grigara, který má rozhovor s panem Bačou, doporučuji, je to v archivu Českého rozhlasu, je to můj nejoblíbenější rozhovor o tom, že někdo řeší, že je země plochá. Jako reálně. A pan Grigar, který je, jak se tomu říká?
5: Vědec? Chytrý?
8: Dělá oblíbenou vědu. On
5: populární.
8: Popularizátor
5: vědy.
8: Yes. Pan Grigar, který je populizátor.
5: Ne! To si jakože...
8: Takže je...
5: Popularizátor.
8: Popularizátor. Vědy. Vědy samozřejmě. Ten český jazyk, to je mrška jedna proradná.
5: Populizátor vědy, to je úplně výborný newspeak, to je fakt skvělý.
8: Ty nejlepší slova se rodí omylem.
5: To já si moje napíšu.
8: No, pane, to je ono, a bude to v dalším singlu nějakým, který bude strašně úspěšný. Bude se to tak jmenovat.
5: Populizátor vědy, tak
8: bude se
5: to
8: říkat,
5: je
8: ten Adam si umí hrozně hrát se slovíčky a přitom já budu ten autor.
10: Chudáček Petr.
8: Já nevěřím tomu, že všichni fanoušci Adama poslouchají chudáčky. Zjišťuju to čím dál tím častěji, že lidi si nás nepouštějí třeba kvůli tomu, že nás mají uložený, že řešíme hrozně vážné věci a že to bude depka. To jsem se dozvěděl teď v týdnu z hrozně moc lidí a musím je uklidnit. Není. Koukejte, jaká je sranda.
5: Že si nepouštějí chudáčky, protože jsou
8: depresivní. No, protože si myslej, nebo mají takový pocit, že tam řešíme hrozně deep věci a že na to nemají jakoby kapacitu.
5: Aniž by slyšeli nějaký díl, takže to myslí. A
8: právě
5: to
8: proto,
5: jako vydedukovali
8: proto.
5: Z těch videí třeba, nebo ne. Z těch koláží, kde mám místo čumáku jezevce, no, nebo
8: nechápu to, právě nechápu, já říkám, nemůžem dělat víc.
5: To jako, no.
8: Jako ponížit se víc nejde.
5: Ne, ale to opravdu.
8: To fakt nejde.
5: To bych podle, jako fakt nejde.
8: Děkujem našemu ilustrátorovi, který pracuje na tom, nás ponížit co nejvíc.
5: Dělá
8: každá fotka je dál a dál.
5: Tomášovi Bernímu děkujem. Za Bernie. Jeho skvělou práci. Bernie, klasický Bernie Sanders.
8: Yes.
5: Pan Burns.
8: Děkujeme moc.
5: Díky.
8: Ne, ale že hrozně, no, nevím, co jsem vůbec chtěl říct, ale dobrý, to se střihne.
5: Že se snažíme vytvářet dostatečný dojem, že jsme odlehčený lifestyleový
8: týdeník. A děláme pro to maximum a některý lidi si prostě ani nepustí ten první díl, který je za mě excelentní. A pak to jenom roste.
5: Víš co, tak
8: pak
5: ty, si
8: jenom roste.
5: Ty si nás nezaslouží.
8: Ne, ne, ne.
5: Víte
8: ne.
5: Co, kdo nás neposloucháte, už mě nezdravte.
8: A řekněte to těm lidem, kteří nás neposlouchají.
5: Jo, všem.
8: Ale já mám pocit, jenom ať to uklidním a ukončím možná tuhletu debatu, protože to, co jsi říkal, zase trvalo asi 10 minut. Pocitově, tak možná třeba 3, ale ne, sranda. Já myslím, že tohle poslouchání i pro vás, chudáčci, možná je relax. Přemýšlel jsi nad tím někdy, že jako lidi u toho odpočívají, vysávají a
5: dobře,
8: tak dále.
5: Dobře ty, to mě jakoby of course, že to tak no, asi snad doufejme je.
8: Doufejme je.
5: Ale vůbec mě to nenapadlo, jak to, že to mám v poznámkách tady. Tady mám rozcapení v sauně, neumím to.
8: Že tu uhlík tam.
5: Jo, jo, jo.
8: Takže má připravený nějakou podpásovku klasickou, kterou nepřečet, protože si to obtáhl tolikrát, že už si nepřečte ani co tam napsal.
5: Ne, on tady napsal, jsem chtěl zdisovat to, jak pořád chodíš pozdě, ale pak mi tě začalo být líto, vole.
8: Aha, takže jsi hodnej. Děkuju, že jsi mi dovolil relax. Je to super, ne? Ten pocit toho, to že je... vytváříme relax pro lidi.
5: To jako,
8: jaký to já dáme?
5: To je pravda.
8: No, vytvářet takovýhle relax.
5: Jako vzhledem k tomu, že to posloucháme i my dva sami.
8: A smějeme se u toho reálně.
5: A smějeme se u toho, jako já musím říct, že...
8: Ale to je hrozně tragický, kámo.
5: Jako...
8: Ono to mluví o víc věcech, podle mě. Než jenom to je zábavný podcast.
5: To právě
8: jako...
5: spíš mluví o těch druhých věcech. No, to je zábavný
8: ale já mám
5: podcast.
8: Zároveň radost, jakože se nestydím, nebo nemám divný pocit, když se poslouchám. To je důležitý, protože některý lidi mají úplně cringe z toho se poslouchat nebo vidět, tak s tím problém opravdu nemám. To je strašný, ale fakt, ale to je úplně tragédie, když
5: ale
8: jako, směje
5: je,
8: furt.
5: Je pravda, že musím říct, že mě fakt zahřálo, protože já, když jsme byli s Kamilou na svatební cestě na přelomu roku, ano, tam poslouchala ten první tvartý minisérie.
8: Musela.
5: V rámci relaxu.
8: Jak s tou mluvit
5: tak,
8: nebudu.
5: Tak já jsem fakt, v tu chvíli jsem to slyšel už třeba po třetí. A byl jsem
8: vtipný,
5: opravdu...
8: viď? No, vždycky jako, něco novýho.
5: Já to hlavně třeba stopoval, že jo, když ona...
8: Já taky vždycky. Aby to slyšela celý, já to taky dělal.
5: No
8: ale dělal jsem při tom, že to poslouchám já, ale přesně Andrea třeba jakoby přikládala do kamen, já jsem to pouštěl, potom šla na záchod, já jsem to pauznul, vrátila se a pauzu, jakoby dal jsem play a dělal jsem, no, ono, a to co navázalo prostě.
5: Jako to je dost podobný. Ale právě, že mi udělalo...
8: nechce, aby to uniklo, jako, aby jsme se měli o čem bavit taky, že už po těch letech, jako to je jasný, jo, že jako ty chudáčci.
5: Člověk se snaží všechny kolem dovzdělávat, jak může.
8: Přesně.
5: Jak může.
8: Jako doufám, že si ceníte i toho, že nemusíte třeba chodit na základku, jestli poslouchají děti ve školkách. Tohle je víc. Kašlejte na to, jděte si za svým snem.
5: Ježíš
8: a poslouchejte
5: Maria.
8: Chudáčky, jako.
5: Ale to jsi mi vlastně fakt udělal teďko jako radost. Já jsem si vůbec tohle neuvědomil.
8: No, to je právě to, že my celkově si neuvědomujeme, že fakt nás poslouchají lidi.
5: Ale to docela
8: ale
5: fakt, občas se už
8: ale
5: chápu.
8: Ne, ale já taky, ale furt to mám uložený, že si prostě srandovně povídáme. Lehce zábavně, někdy lehce vážně, jak život umí být. Ale ten pocit toho, že nás fakt jakoby sleduje nějaká větší počet lidí, kteří to fakt poslouchají, když odpočívají nebo prostě se těší na další díl, to mi přijde hezký, no.
5: Mně to teda taky přijde hezký, protože
8: a děkujeme jako za to.
5: Neschopnost, ano, moc děkujeme za to.
8: Za tu možnost k vám
5: našemu
8: mluvit.
5: Českému rozhlasu.
8: Českému.
5: Českému. Ale ne, chtěl jsem říct,
8: sranda,
5: že
8: samozřejmě.
5: Že to, že
8: jsme hypíci.
5: Že drž hubu.
8: Jsme otevřený všem.
5: Nech mě to dokončit, že
8: zapínám.
5: Že jsem si myslel, nebo měl jsem, tak jsem si vždycky říkal, že to je jako jedna z civilizačních největších neduhů, že vlastně nejsme schopni relaxovat a odpočívat. A teď mě hrozně těší, že tomu takhle přispíváme.
8: No,
5: vlastně jsem si to vůbec
8: ale
5: jako
8: ale zároveň podporujeme
5: neuvědomil.
8: Trend toho, že i odpočívání znamená, že něco ty lidi dělají stejně. Oni si nelehnou do postele a zavrou oči, ale pustí jo. Si chudáčky, chápeš?
5: No to já doufám, že nás posloucháte při žehlení aspoň jako.
8: No hlavně doufám, že u toho nespíte. Nebo když spíte. Tak si to pauznete před tím spánkem. A pak, jak se probudíte, tak si to play

0: redakce. Jsou
1: dál. Kdyby vás zajímalo, na jaký papír píšu, napište mi do komentářů.
0: Je to samozřejmě speciální pergamen.
1: Ano, z papíru.
0: Šešvriru.
1: Štrandiro. Tak,
0: letíme na... 30 vteřin světu.
1: Jo, tak už
0: planeta.
1: Dobře.
0: Jsme tam. Dneska to bylo rychlý.
1: Teď.
0: Milý světe, odpočívej. Poslouchej chudáčky u všeho. U všeho, kde odpočíváš, poslouchej chudáčky, klidně znovu, první díl, dáme si to znova. Uděláme i takové video, kde budeme říkat, tak, výborně, dýchejte, puste si čtvrtý díl, tak, potom první, potom druhý.
1: Přijďte na letní podcast,
0: to něco hodí, hlavně, to něco hodí. My děláme ty věci, jsou víc promyšlený, než to vypadá.
1: Přesně tak.
0: To je všechno.
1: Milý světe, já jsem si nejdřív myslel, že tě budu přát, aby ses naučil relaxovat, ale... Tak jsem zjistil, že ti vlastně k tomu dáváme jedinečnou příležitost. Takže milý světe, poslouchej chudáčky a pokud se chceš opravdu zrelaxovat, ale do mrtě.
0: Nic takového neexistuje jinýho.
1: Tak doraž na letní podcastovou scénu do Troji 6. srpna večer.
0: Bude to čistá improvizace, co máme s Adamem strašně rádi.
1: Od Petra určitě.
0: No hlavně uvidíte, yes, oni konečně uvidí tvůj notýsek.
1: To je pravda.
0: Ty budeš úplně propálený. Budeš dělat, tady si přečteš nějakou větu a potom za 15 minut děláš. Jo, to mě napadlo tohleto. Já bych udělal lupu na tvůj deník, no. Dobrý, deníček.
1: Tak jo, díky Petře. Vrať se zpátky do výběhu a uvidíme se zase, uslyšíme se. Brzo.
0: Děkujem moc krát, chudáčci, za vaši podporu.
1: Děkujem. Napište nám do komentářů, jak relax... Ne, u čeho všeho posloucháte chudáčky?
0: Jo.
1: To by mě
0: zajímalo.
1: Já doufám,
0: že u všeho.
1: Já doufám, že to bude peprný.
0: Třeba u sexu. To bylo šílené.
1: Stačilo říct peprný. Stačilo říct peprný,
0: pravdu,
1: Petře.
0: Já jsem doslovný. Já jsem ten činoherní herec, víš?
1: To je pravda. Tak jo, ty činoherní. Prosím tě, Petře,
0: to
1: necháme příští díl, na příští díl, který tu naši odbornost.
0: Příští díl o činohře.
1: Nebo alternativa.
0: Divadlo.
1: Ne. Mějte se.
0: Musíte ale být. Yes. Mějte se.
1: Mějte se.
0: Čau. Já jsem Hamlet, ukaž mi lebku.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.